Krásný večer vám přeje Petr Korál. Začala třetí hodina Hard and Heavy a začal zároveň speciál, takový možná zvláštní speciál, který jsem nazval Nejtvrdší skladby hardrockových titánů. Budeme hrát, a vlastně už jsme v jednom případě hráli, písničky od kapel, které jsou obecně označovány jako hard rock, nebo třeba někdy jenom rock, ale vypadly z nich občas záležitosti, které překračují tuto škatulku a hraničí třeba až s metalem, nebo opravdu s velmi syrovou hudbou. A já si myslím, že bude možná pro někoho zajímavé a překvapivé, co všechno tyhle kapely také byly schopny občas natočit. Začali jsme Whitesnake a z jejich klasického eponymního alba z roku 87, nebo alba Whitesnake jenom, tak jste slyšeli skladbu Bad Boys. To album je známé jako velmi vlastně komerční, ale Bad Boys já si myslím, že je velmi řízná pecka. No a když Whitesnake jsou nepřímo spojeni s Deep Purple, samozřejmě prostřednictvím zpěváka Davida Coverdale, tak pojďme za dalším, teď už stávajícím členem Deep Purple, jiným zpěvákem, samozřejmě řeči o Ianu Gillanovi. A my si pustíme skladbu Bluesy Bluesy, kterou já vám nabídnu ve verzi z alba Gillan's Inn z roku 2006. Ale pozor, ona je to předělávka skladby z šestého a zároveň posledního alba Magic skupiny Gillan už z roku 82, tedy z té doby, kdy Ian Gillan nebyl v Deep Purple, protože ti ani sami neexistovali. Zajímavostí tady určitě je, že skladbu společně s Ianem složil jeho tehdejší kytarista Yannick Gers, který posléze zamířil do Iron Maiden a jak známo, setrval tam dodnes. No a Yannick si jako host znovu zahrál i v této novější verzi. Znovu připomínám, že je to z alba z roku 2006. Ian Gillan.

0: na Radiu Beat.
1: No to byl ING One, předtím už jste slyšeli Whitesnake a to byly první dvě skladby ze speciálu nazvaného Nejtvrdší skladby hardrockových titánů, se kterými velmi pomohl můj kolega a kamarád Marcel Kotek. Tímto bych mu chtěl poděkovat. Marceli, klobouček dolů, protože bez tebe by to vypadalo úplně jinak. My si teď dáme australské AC/DC. Opět skupina, která nikdy samozřejmě nehrála heavy metal, ale s tou tvrdou hudbou vždycky měla co dočinění a metalisti samozřejmě měli a mají rádi. Když jsme přemýšleli, co od nich pustit, takového nejrazantnějšího, tak nás napadlo, že by to mohla být titulní věc desky z roku 1990, tedy The Razor's Edge. Tady jsou AC/DC.

Stále posloucháte Hard and Heavy a pokoušíme se probrat s kolegou Marcelem Kotkem, který tady osobně není, ale opravdu mi s přípravou tohoto speciálu velmi pomohl. Znova to opakuji a znova děkuji. Pokoušíme se probrat takové z našeho pohledu, čistě subjektivního samozřejmě, nejtvrdší, nejsyrovější, nejrazantnější skladby od skupin, které normálně metalové nejsou. A když tak maximálně jen tak okrajově. Což platí třeba i pro německé Scorpions. Oni sice třeba tím, jak vypadali v 80. letech, co nosili na sobě, tak velmi přispěli k metalové módě, ale obecně nejsou řazeni přímo za heavy metalovou kapelu. Na druhou stranu spoustu tvrdých skladeb vždycky natočili, a to třeba i v těch letech 90. konkrétně na desku Face the Heat z roku 93, třeba skladbu Alien Nation, která se právě rozjíždí.

0: Radio Beat.
1: V rámci speciálu nejtvrdší skladby hardrockových titánů se teď dostáváme ke skupině Def Leppard. Pro ní platí to, že oni vlastně byli označováni jako jedni z průkopníků New Wave of British Heavy Metal, tedy nové vlny britského heavy metalu, ale třeba z mého pohledu, opět subjektivního, Def Leppard nikdy skutečný metal nehráli. Ale to neznamená, že nebyli schopni napsat i náležitě tvrdou skladbu. Důkazem je třeba Gift of Flesh, kterou najdete na albu Slang, které vyšlo v roce 1996. Tady jsou Def Leppard.

Stále si připomínáme tvrdé, nebo troufám si tvrdit v některých případech nejtvrdší skladby kapel, které jsou obecně řazeny do hard rocku, nebo třeba jenom rocku, na škatulkách nezáleží. A my posloucháme pořad Hard and Heavy, takže jsme se pokusili s Marcelem Kotkem vybrat věci takové opravdu nejříznější a nejagresivnější, co tyhle party kdy natočily. A teď se dostáváme ke skupině Kiss, která opět z různých důvodů samozřejmě ovlivnila i metalovou scénu, byť Kissáci asi přímo heavy metal také nikdy nehráli, ale to neznamená, že by neuměli hrát náležitě tvrdě. Důkazem bylo třeba i album Carnival of Souls, které vyšlo v roce 1997, a právě z něj pocházející skladba Hate bude dalším pomysleným číslem tohoto speciálu Kiss.

Pokis vás teď čeká další člověk, který je spojený hodně i s vizuální stránkou svých koncertů a je to také Američan. Asi už vás napadá, že se dostává na Alice Coopera. A Alice Cooper v roce 2000 vydal naprosto nehorázně tvrdé album s názvem Brutal Planet, které tenkrát jeho fanouškům a hlavně faninkám asi vyrazilo dech, protože něco tak agresivního, a tady si troufám tvrdit, že vlastně přímo metalového od něj asi nečekali. Tak co bychom si pustili z Brutální planety? Já bych navrhoval třeba ten titulní opus, tedy Brutal Planet, Alice Cooper.

0: Rádiu Beat.
1: Za námi Alice Cooper z roku 2000, titulní věc desky Brutal Planet. Sluší se dodat, že i následující hned o rok později vydaná Cooperova deska, nazvaná Dragon Town, nebyla v podstatě o nic měkčí. Teprve pak se tenhle principál hororového roku zase přiklonil k výrazněji písničkové formě. No a až do konce této třetí hodiny Hard and Heavy a speciálu nejtvrdší skladby hardrockových titánů budeme pohybovat na americké rockové scéně. Teď si uděláme výpravu k dalším velikánům, totiž ke skupině Aerosmith. Když jsme přemýšleli s Marcelem Kotkem, který znova připomínám, je vlastně spoluautorem tohoto speciálu, o tom přemýšleli, co bychom si mohli od Aerosmith pustit, tak nás napadlo, že by to mohlo být něco z alba Nine Lives, konkrétně song nazvaný Crash. Tak tady jsou Aerosmith.

Po Aerosmith se tu další veličina stadionového roku. Nelze to nazvat jinak, protože Guns N' Roses jsou opět samozřejmě top kapela. A opět, jde o to, že Guns N' Roses všichni znají jako prostřednictvím nějakých melodických hitů, ale to neznamená, že nebyli čas od času schopni natočit i řádně syrové a agresivní písničky. Jako byla třeba ta, kterou tady mám teď připravenou, a která pochází z neřadového takového zvláštního alba The Spaghetti Incident z roku 1993. Byl to totiž cover, nebo i předělávka od punkových UK Subs a jmenovalo se to Down on the Farm Guns N' Roses.

0: Hold still.
1: Hard and Heavy. Na rádiu Beat.
2: Po Guns N' Roses tady máme Mr. Big. Opět skupina, která je proslavená spíše jemnější tvorbou a nějakými cajdáky a tak dál. Ale to vůbec neznamená, že i na tom jejich vlastně nejúspěšnějším albu Lean Into It z roku 91 nenajdete docela solidní nářezy. Třeba hned otvírák Daddy, Brother, Lover, Little Boy s podtitulem The Electric Drill Song. Tady jsou Mr. Big.

0: Radio Beat.
1: Blížíme se k závěru speciálu nejtvrdší skladby hardrockových titánů. A před námi je skupina, která opět nemá pověst nějaké bůhví jak tvrdé záležitosti, ale vzdání někdy klame. Zůstáváme v Americe a řeč bude o skupině Tesla. Pustíme si skladbu Last Action Hero, pocházející ze soundtracku ke stejnojmennému akčnímu filmu z roku 1993. Loučí se s vámi pro dnešek Petr Korál a tady už je Tesla v nečekaně tvrdé podobě. Krásný zbytek večera.

0: Beatu.
1: Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. A dnes u speciálu, na který se vždycky už posledních více jak 10 let každý rok nesmírně těšíme. Od mikrofonu vás tedy zdraví Davy, tedy já, a to u dílu, který je celý věnovaný festivalu Czech Dead Fest. Všechno, co si dneska budeme hrát, zazní na Broďáku v Červeném Kostelci o víkendu 18. až 20. června. Tedy netuším, zda konkrétní skladby odhraných kapel, jistě však kapely samotné. Takže jdeme na to. Za námi německá legenda Disbelieve, před námi pak pořadatelé Tortary a německo-švédská bruska s názvem Rotpit. Tohle bude věc, kterou si stoprocentně nenechám ujít, protože tenhle ten projekt zní death metalově až do morku kostí. No, však poslouchejte.

Co by to bylo za speciál Oček Dead Festu, kdyby neproběhl rozhovor s hlavním pořadatelem Gorem a kdyby se v jeho rámci neobjevila i soutěž o lístky na samotný festival plus o hromadu dalších festivalových cen. To vše už za chvíli, tedy hned po tom, co si zahrajeme další dvě kapely, které se o víkendu 18. až 20. června zastaví v Červeném kostelci v autokempu Brodský na Czech Dead Festu. Před námi jsou hvězdní Bloodbath a našinci Disangelium. S prvními se vrátíme do roku 2022. Tahle ta kapela, v níž působí členové a ex-členové, třeba takových Paradise Lost, Opeth nebo Katatonia, chtějí přivíst pravý death metal. A já jim to věřím, že tomu tak bude. Na rovinu o Disangelium strach mít nemusíme. Tam je death metal živnou půdou jejich snažení. A co jsem teď párkrát kluky viděl naživo a shlédl z Brusu nový klip, bude to peklo. Tak jdeme na to.

0: Za námi Bloodbed a taky našinci Disangelium a před námi věc, která se tady u nás na Rádiu Beat děje přesně jedenkrát za rok. Já si úplně nevedu statistiky, ale docela by mě zajímalo, jaký odhad bude mít můj dnešní host Luboš Gorgan, řečený Goro. Chlape, čau.
1: Čau, Davy, zdravím tě a zdravím všechny posluchače.
0: Já tě vítám ve vysílání. Hele, ještě než se tě začnu vyspovídávat o festu, se tě zeptám, tipneš si, kolikrát už jsme zde tenhle ten náš rozhovor o Czech Dead Festu v minulosti vedli?
1: Ty kráso.
0: Teď mě to tak napadlo, no. Víš, jako to je úplně otázka mimo.
1: Hele. No, máme 17. ročník, od začátku to asi nebylo, tak třeba 15.
0: Hele, seš na to úplně stejně jako já. Já myslím hrubej odhad, že to bude tak 15krát. Po 15. 15 let. Hele, to je občanka vlastně ve finále, ne? No, občanka se dostala v 15.
1: Ano. Výborně.
0: Neuvěřitelný.
1: Když si můžeme dát malý pivo spolu.
0: Hele, pojďme na novinky o festu. Čeká nás tedy 17. ročník, pokud se nepletu 17. viď?
1: Ano, 17. 18 let žijeme, 17. ročník, jeden jsme měli zavřeno.
0: Tak. Hele, takže jste zběhlí ve všem, stalo se letos něco během příprav, co tě ještě dokázalo překvapit, jako?
1: No, člověče, asi bych řekl, že snad ani ne. Já to říkám každý rok, nebo každých třeba 4-5 let, že se z toho stala rutina, což samozřejmě musím zaklepat, že nic jako výjimečného, špatného se nestalo. To znamená, že všechno jde podle plánu a už se těšíme. Počas je objednaný, takže my jsme skoro připravení na vás, fanoušky.
0: Hele, neříkej mi, že nebyla jediná věc, která tě nezaskočila.
1: No,
0: nějaký dotaz od fanouška, nebo víš, jako něco, no, prostě hele, něco, s čím jsi se ještě nesetkal?
1: No, člověče, tak jako samozřejmě zaskočilo mě pár věcí takových těch z Raiderů kapel, ale ne samozřejmě nepříjemně, musíme tam řešit pro vlastně zpěváka Pousest samozřejmě nějaký věci kolem jeho immobility.
0: Jasně.
1: Jo, to znamená, že to je takový trošku složitější, jo, ale samozřejmě s tím se taky jako umíme vypořádat. No, jsou pořád dotazy, že máme málo místa v kempu, že chce přijet.
0: K tomu se dostaneme. Hele, není nic, co byste nedokázali, vy jste prostě neuvěřitelný tým, takže jako v tomhle to mám věřím. Chlape, line-up snů, co si budeme vyprávět, 17. ročník, je těžký to lepit ještě dohromady, aby to pořád i po těch letech bylo zajímavý a atraktivní?
1: No, tak to je hodně těžký. A hlavně z toho důvodu, že jsou kapely, které jako máme na stole, víceméně třeba můžeme si říct, jako že je i uděláme, jo, ale dostáváme se už, řeknu, na hranu stropu rozpočtu a to je trošku problém, no, protože kapely si fakt začaly říkat, řeknu, velký peníze.
0: No nesmysly, řekni to na rovinu, jako prostě nesmysly.
1: No, to znamená, že jako line-up umíme vytunit, ale jako fakt už nechceme po lidech, aby nám dávali dvojnásobný vstupný, aby jsme to mohli koupit a udělat jim ten festival prostě dle jejich přání. Musíme prostě počítat s tím, co máme, co nám fanoušci přinesou a jak nás podpoří, no, protože nejsme výdělečný podnik, no, takže děláme to pro fanoušky a aby to dávalo smysl.
0: To znamená recyklace, nebo myslíš, že tam je ještě prostor se někam pohnout? Jinak řečeno, máte třeba ještě kapely, které jako máte v záloze? Na další ročníky?
1: No, máme. Letos po dlouhé době budeme oznamovat už na festivale hlavního headlinera příštího roku, takže
0: super.
1: Už jsme trochu v předstihu a jsem za to moc rád, že se nám to povedlo, protože jsme po té kapele, řeknu, toužili už, já nevím, 8 let třeba zpátky.
0: Tak to je skvělý. Budu se tě ptát na novinky, každoroční téma, ale samozřejmě dostaneme se ještě k areálu, dostaneme se ke kempu. Je na nějaká, nebo existuje nějaká novinka teďko, která, nebo na kterou by si chtěl upozornit, co je třeba opravdu jako novýho v životě, to na Czech Dead Festu nebylo?
1: Novinka tam bude jedna. Vymysleli jsme takovou habaďůru, že v sobotu proběhne před hlavní produkcí yoga. Hodinová yoga.
0: Ne, ano. To jsou budíčky. Už se zavádí na festiácích budíčky. Jako. To
1: tak
0: je
1: odpůsátý. Myslím, že to tam je nějak nastavený. Máme fakt jako paní, která to dělá opravdu profesionálně. A já jsem za to rád, protože já jsem těmhle těm věcem otevřený. Já mám rád taky takový svůj, řeknu, vnitřní klid a tohle to by mohlo nějakým lidem třeba udělat radost v sobotu po ránu.
0: Prosím tě, jenom mi řekni, kdy jsi to říkal, v sobotu ráno?
1: V sobotu ráno, před produkcí, to znamená nějak mezi 9:30 to začne a bude to do 11:30 skrámovaný na pláži.
0: Od středy budeme se bavit, pít, radovat ze života tyhle ty věci a v sobotu budeš chtít poránu po někom.
1: No bude to zajímavý.
0: Cvičil jogu. No půjdu se na tebe podívat, to je v pohodě. Tohle jsem nečekal, přiznám se, že tímhle jsi úplně rozbil teďko. Takže pojďme k areálu, ten už je kompletně hotový, už je všechno v cajku.
1: Jo, dá se říct, že jo, je tam jedna změna, jak byli lidé zvyklí na takovej venkovní kiosek, co byl ostrčený od areálu, tak ten už jako není provozu schopný, tak tam majitel nebo pronajímatel kempu postavil kousek vedle jiný kiosek a bude tam i zmrzlina. Letos poprvé budeme mít zmrzlinu na festivale.
0: Tak vidíš, novinka, takže yoga a zmrzlina, to je death metal.
1: Yoga a zmrzlina, takže jako já myslím, že dobrý.
0: Dobře. Hele, jak to bude s kempem? Ty už to naťuknul. Vyrolil se nám vlastně za ty poslední roky fakt mraky fanoušků s přívěsama, ano, a tak dále, kempeři. Ano. Máte dost místa, já vím, že u vás je to jako omezený, ale dá se to tam ještě dozadu nějak nastavovat?
1: No, úplně ne. Máme už vlastně od loňska pronajatej naproti vlastně rybníku, jak se říká, u vraha v té hospodě. Mm-hmm. Vedle ty hospody taky nějaký parkování. Jo, ale letos jsme udělali omezení, že opravdu tam nebudou rybáři, který nám tam zabrali nějakých 8-10 stání pro karavany. Takže jsme to zvedli. Máme tam nějakých 40 míst pro karavany připravených. Ty už jsou teda zarezervovaný, takže opravdu, kdo přijede s karavanem a nemá rezervu, tak ho prosím, ať nám nedělá problémy, fakt se tam nedostane.
0: To znamená, jo, nenajíždět vůbec do areálu, nechávat to někde venku?
1: Ty, co nejsou zarezervovaný, tak si musí opravdu ten karavan postavit někde jinde, v areálu není místo.
0: Uh-huh, uh-huh. Jenom mi řekni, tam se vlastně začne najíždět už ve středu, že jo, do areálu.
1: Ano.
0: Je lepší, si třeba řeknu, je lepší ve středu večer pro vás nebo ve čtvrtek dopoledne?
1: Určitě během celé středy. Oficiálně otevřeme ve 3:00, kdy se spouští už vlastně celý cashless, normálně už bude fungovat festivalový provoz, jo, ale když lidi budou najíždět od středy, od oběda, klidně můžou. Ideálně, kdyby ty karavany byly do čtvrtka do rána napáskovaný a máme všichni klid.
0: Jasně. Kapely, na který se těšíš ještě?
1: No, tak když to vezmu abecedně.
0: Pozor, politik.
1: Ne, hele, já se letos asi nejvíc těším na Vladbát. To prostě švédská deathmetalová škola, kde jsou prostě muzikanti ze slavných kapel, je to prostě takový all-star tým, když ano, to tak řeknu. Takže na ty se fakt jako strašně těším, protože to je muzika jako řemen, ta mě fakt baví.
0: To je skvělý. Jestli už máš něco na příští rok, ty jsi říkal, že to vlastně zmíníte na Czech Death Festu. Mm-hmm. Budete to zmiňovat kdy? Vlastně budou nějaký letáky nebo jako formu?
1: Ano, jasně, v brožuře klasicky každý dostává brožuru, kde je jízdní řád a všechny tyhle ty bejkárny.
0: Jasně.
1: A na zadní straně už bude svítit headliner roku 2027.
0: Nemůžu se dočkat, já to nevím, přiznám se, ještě ses nepochlubil, takže ani já jsem nepolíben v tenhle ten moment, takže ano, se taky těším. Ale počkej, po rozhovoru to s tebe možná zkusím vydolovat. Ale klasika na závěr, otázka. Za již správné zodpovězení mohou fanoušci získat buď lístek tedy na festival, jako každý rok, máme tady 2x2 lístky, nebo některou z festivalových cen, jsou tady dámský, pánský trička, tak jsme se vlastně dohodli. Takže klasika každoroční. Už 15 let se tě ptám na to samé. Máš otázku?
1: Mám připravenou otázku.
0: Po 15 letech konečně naprosto všechno v klidu, takže povídej.
1: Takže otázka zní. Jméno nejdéle sloužící kapely, která vystoupí na letošním Czech Dead Festu a kolik jí letos je let?
0: Ty jo, hele, hele, to je zapeklitý tohleto. Ale já si nemyslím, že to je tak těžký. Je tam pár adeptů, takže pokud si myslíte, že znáte odpověď, pošlete nám ji do středy na e-mail studio@radiobeat.cz. My se tím probereme a odměníme tady pár z vás, jak jsem říkal, máme tady dvakrát dva lístky a máme tady nějakých 15 zhruba festivalových cen ve formě dámských a pánských triček. Kamaráde, tobě děkuji za příjemně strávený čas a už za pár dnů na viděnou.
1: No, za pár dnů na viděnou. Já moc děkuji za prostory, jako vždycky. Jsem velký služebník
0: a uvidíme
1: a děkuji Rádiu Beat.
0: Děkuji taky, měj se hezky, ahoj.
1: Taky, čau.

0: na beatu.
1: Další dvojice headlinerů letošního ročníku Czech Dead Festu, který se uskuteční o víkendu 18. až 20. června v Červeném kostelci v autokempu Brodský, tedy Sarkofágo a Cjuder. My si dáme další dvojici kapel, na které se můžete těšit, a opět to bude zahraničí a domácí scéna. Takže Maceration, navrátivší se dánská legenda, zautočí v kostelci na sluchovody těch, co chtějí naslouchat. 20 let se kluci flákali a chodili na ryby, aby se před 4 lety vrátili na scénu a rozjeli naprostý peklo. Na tohle se neskutečně moc těším. A těším se jako vždy i na Melancholy Pessimism. Tohle je klasika. Viděl jsem je před pár dny na Nice to Eat You a hraje jim to jako za mlada. Bude party, přátelé.

Empire bid them.

0: na Rádiu Beat.
1: Jdeme do finále dnešního speciálu, který jsme celý po roce opět věnovali domácímu Czech Dead Festu, který proběhne v Červeném Kostelci o víkendu 18. až 20. června. Byl rozhovor, byla soutěž, zazněla spousta kapel, co se letos objeví na pódiu, no zbývá už jen zahrát dvojici posledních a vypravit se do peří. Takže Kolosalist a Darkfall, opět tady Čechy a zahraničí. Přátelé, mějte se, my se spolu uslyšíme opět za týden a nebo se potkáme za necelé 3 neděle v autokempu Brodský v Červeném Kostelci. Tak se mějte a užívejte počasí. Loučí se s vámi Davy.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

klasický rock. Radio Beat. Classic rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme. Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Nordy Kováč, kytarista, zpěvák a autor filmové hudby. Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno s nedobrou dopravou. Úterý 2. června začínáme se zavřenou plzeňskou dálnicí směrem na Německo. Na 122. kilometru vyprošťují nabouraný kamion a policie stahuje provoz z D5 na 119. kilometru. A tady jeďte prosím vás spíše na Bor, než na novou hospodu. Sice se budete na dálnici vracet o kousek dále, ale u nové hospody už je na silnici 199 kolona od Malovic. No a počítejte taky s tím, že před tím nájezdem na objížďku už je asi na dálnici 2-kilometrová kolona, brzdí se na 117. kilometru. Nákladák zahořel na 50. mezi Buchlovicemi a Starými Hutěmi. Jezdí se tam kolem něj kyvadlově. A hasiči zasahovali i v Praze, v Hlubočepech, na Kosařské ulici za přejezdem železnice. Došlo k požáru porostu u vozovky. Víťáci, dobré ráno, dobrou jízdu. Za 5 minut bude 6.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
1: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes má být nejprve slunečno, i když ojediněle mlhy. Postupně převážně oblačno a na horách výjimečně zaprší. Později večer se v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť a ojediněle i bouřky. Teploty 21 až 26, na horách kolem 17 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Nikola Ogrodníková, která se vrací po mateřské pauze, vyhrála oštěp na Odložilově memoriálu. Hodila 59,87 setin metru. Česká fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku před mistrovstvím světa. V sousedním New Jersey ve čtvrtek čeká generálka proti Guatemale. Půjde o poslední přípravu před startem šampionátu. Vláda asi odloží rozhodnutí o účasti na červencovém summitu NATO. Ministr obrany Zuna prý bude o věci ještě jednat v polovině června a kabinet se k tématu poté vrátí. Brno výrazně omezilo vjezd autem do historického centra. Nově platí úplný zákaz pro kurýry i taxikáře a počet povolení k vjezdu klesl zhruba z 10 000 na polovinu. A nakonec o přestavbě Žitného mlýna v Boršově nad Vltavou vzniká filmový dokument. Režisér Mikuláš Křen sleduje proměnu industriálních budov z roku 1884 na 83 nájemních bytů.
3: Momentálně pro nás těžký je, že jsme tady v době, kdy už je to krásné a hotové. Jo. To znamená, vždycky, když je to krásné a hotové, tak chceme ukázat, jaký byl ten proces, ale teď se úplně neumíme vrátit do minulosti, nemáme stroj času, aby jsme tady natočili, jak to vypadalo předtím, jak se na tom pracovalo. Ale dá se to pomocí plánů, pomocí motion grafiky, AI grafiky dneska.
2: Tímto končí úvodní úterní zprávy s datem 2. června 2026.
1: Radio B. Classic Rock.

Úterý 2. června 2026 v Itálii dneska mají státní svátek, Den republiky, ale nebudou tam řešit jen kladení věnců, ale i zemětřesení, co lehce po půlnoci zasáhlo oblast Kalábrie, a to o síle 6,2 stupně. Díky velké hloubce nebyly bezprostředně hlášeny žádné oběti ani významné materiální škody. Otřesy však pocítili obyvatelé v mnoha městech, například v Neapoli nebo i v Palermu. V Lyonu, to už jsme se s Itálií přesunuli do Francie, se 2. 6. 1975 sešlo více než 100 prostitutek v tamním kostele, aby na tomto sněmu upozornili na svou katastrofální životní situaci. A tato stávka se brzy rozšířila po celé zemi, a to je ten důvod, proč zrovna dneska, 2. června, se celosvětově slaví Den sexuálních pracovnic.

Ruce pěsk na beatu se skladbou Láska je kurva. Po světě se dneska slaví den prostitutek a v Brně pak úspěch tamních basketbalistů. Pumpy porazili o 2 body, tedy přeloženo o 1 koš Opavu. Jirka mi hned ten večer napsal radostný výsledek 99-97. S tím, že pokud Brňané uspějí pozítří ve Slezsku, skončí letos bronzový. O zlato se dneska rozehrává série v Nymburském sportovním centru, kam zajíždějí Pardubice. Jenom připomínám, že finálová série naší domácí nejvyšší chlapské basketbalové soutěže se hraje na 4 vítězná utkání. A 2 minuty nás dělí od 6:45. Dobré ráno, Víťáci.

Ano, i autobusy musí cestou na Rozvadov, na Objížďku, na Tachovsku, na 122. kilometru vyprošťují na D5 nabouraný tyrák a policie odkrání provoz u Benešovic na 119. kilometru. Pozor, brzdí se už na 117. No a když už se dostanete na tu Objížďku, tak doporučuji vzít to spíše na bor než na novou hospodu, protože před novou hospodou už je dlouhá kolona.

Svítě na rádiu Beat dohráli v 6 hodin a 20 minut a po deváté dorazí Vejvoďák a i dneska v úterý 2. června nás čeká roková detektivka. A to o knížku, díky které mám teď už řádný hlad. Totiž jmenuje se Tajnosti francouzského pekaře. Autorem je britský milovník Francie a její kuchyně, již zestulý Peter Mail, možná, že máte doma jeho knížku Rok v Provence. Tak on tyhle ty tajnosti francouzského pekaře sepsal společně s provencálským pekařem Gérardem Oze a jeho rodinou. V té knížce najdete zasvěcené tipy, které dělají francouzské

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: I 2 minuty před 6:30 zůstává zavřená plzeňská dálnice na Německo na Tachovsku. Kvůli vyprošťování nabouraného kamionu budete D5-ku opouštět u Benešovic na 119. kilometru. Pozor na dojíždění do kolony před tím odklonem na 117. kilometru. Severně od Brna zasahují záchranáři u nehody osobního auta za Březinou směrem na Brno. Je to kousíček od parkoviště u jeskyně Malý lesík. A u Hulína je jaksi zahulen i z oblasti Kroměříše, hlásíte na D1 místy u husté mlhy. Pojďme si spolu dát kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
2: Folk Team na konci světa. Na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím kroku. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat. Radio Beat. Dlouhých 30 let to trvalo, než se brněnští velikáni Progress 2 odhodlali znovu vstoupit do nahrávacího studia. Po úspěších předchozích alb to určitě nebylo snadné. Rozhodující bylo téma, se kterým přišel Pavel Váně. Předlohou se stala kniha Jacka Londna Tulák po hvězdách. Kniha více než pestrá, nabízející velké příběhy i prostor pro vlastní fantazii. Hudebně se na nahrávce podílí všichni členové kapely, tedy Zdeněk Kluka, Pavel Váně, Roman Dragoun, Miloš Morávek a Pavel Pelc. Textově pak Martin Kudlička a Ivan Petlan. Dnes v noci se z Progress 2 vydáme na velkou cestu za svobodou.
3: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na Rádio Beat. Rádio Beat. Počasí.
4: Dnes má být nejprve slunečno, i když ojediněle mlhy. Postupně převážně oblačno a na horách výjimečně zaprší. Později večer se v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť a ojediněle i bouřky. Teploty 21 až 26, na horách kolem 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Americká tenistka Serena Williams se po 4 letech vrátí na okruh WTA. Na trávě v londýnském Queen's Clubu odehraje 4 hru. Jde o návrat 44-leté držitelky 23 Grand Slamových titulů. Generální inspekce bezpečnostních sborů vyšetřuje úmrtí vězně v plzeňské věznici Na Borech po vypití dezinfekce. 3 odsouzeným měl rozlít vychovatel, jeden z mužů v nemocnici zemřel. Dlouholeté plány na stavbu bytu v jihlavské lokalitě Špitalské předměstí narazily na nečekané komplikace.
5: Prověření ukázalo, že podzemní sítě nelze přeložit, jak se původně předpokládalo. Radní proto schválili kompletní přepracování územní studie pro tuto lokalitu o rozloze přesahující 4 hektary. Oživit tuto oblast a najít investora, který by zde postavil nové bydlení, se město snaží už dlouhodobě. Oblast ale doprovázejí také obavy místních obyvatel, že by v této části města mohly vyrůst až 13-patrové výškové budovy. Vedení města potvrzuje, že územní plán v určité ploše takto vysoké stavby umožňuje. Finální podoba a přesný počet domů či budoucích obyvatel jsou však v tuto chvíli zcela otevřeny. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
4: Evropská komise udělila čínskému Temu pokutu 5 miliard korun za prodeje nebezpečných a nelegálních výrobků. Tržiště navíc musí do konce prázdnin předložit nápravný plán, jinak budou další sankce. A nakonec travina, kterou vědci vysadili na Mostecku, má při spalování výhřevnost jako hnědé uhlí. Dá se přitom vysadit i na kontaminovaných a naživených chudých půdách, kde rychle roste. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

Mike Oldfield se dobrovolně rozhodl pro hudební důchod, žije si s rodinkou pěkně v pohodě na Bahamách, ale jeho muzika a především tubulární zvony znějí dál. Ostatně přesvědčíme se na vlastní ušiska 13. září. Dneska je 2. června a dneska je to 85 let, co se narodil bubeník, kterého svět ani nechtěl nazývat rokovou hvězdou, přestože byl součástí jedné z největších kapel. Vypadal jako uhlazený bankéř, miloval jazz, swing a staré automobily. A právě tady je vlastně jediná přípustná možnost, kde říci, že i on měl rozmar rockové hvězdy. Jeho obrovská sbírka luxusních historických autíček byla pověstná a nejde o ten balík, co za ně dal, ale o fakt, že si nikdy neudělal řidičák. Prý si ty krasavce kupoval kvůli jejich designu a historii. Však taky byl vystudovaným grafikem a dlouho, i když už muzicíroval, ještě chodil i do práce. Měl místo designéra v reklamní agentuře. A taky měl jednu ženu. Byli svoji 57 let, měli spolu jednu dceru a velké stádo krásných arabských koní. Jo, a ženil se tajně ze strachu, že by to rozrušilo armádu křičících dospívajících faninek, to raději neřekl ani svým kolegům z kapely. A těmi kolegy myslím hlavně Mika a Kýta. Tak už teď nemá cenu býťáci tajit, že dneska vzpomínáme na pana Charlieho Wattse.

Pan Charlie Watts, od jehož narození dneska uběhlo 85 let, ano, bubeník Rolling Stones, na toho jsme teď vzpomínali, v roce 1963 usedl za bicí soupravu u valících se kamenů a seděl tam až do úmrtí v roce 2021. Jak jsem říkala, Charlie byl asi nejzdráhavější rocková hvězda, jeho flegmatická přítomnost to byla protiváha oproti nátuře ostatních, byl ve skutečnosti klíčovou složkou často nestálé chemie mezi Rolling Stones. Svůj první nástroj, mimochodem bylo to banjo, si pořídil sám ve 14. Nástroj rozebral, z těla si udělal bubínek a tak mu k 15. nám rodiče koupili první bicí soupravu. A jednou zbyl Micka Jaggera. Opravdu. Tak u tohoto gentlemana bych spíše řekla, že šlo o výchovný políček, než že mu dal do držky. Bylo to v roce 1984, když byli v Amsterdamu. Mick po tahu městem a pár drincích v 5 ráno volal Charliemu hotelovým telefonem a ten hovor začal otázkou, je tam můj bubeník? Watts to típnul, oblékl se, přítomný Keith Richards tvrdil, že si Watts vzal i kravatu, zaklepal na Jaggerovy dveře a praštil ho s hláškou, už mi nikdy neříkej, že jsem tvůj bubeník, ty můj zatracený zpěváku.

Lehké to dneska nebude mít ani Jakub Menšík proti Brazilci Fonsekovi, však si večer v Paříži zahrají o semifinále antukového turnaje. Už odpoledne se dozvíme, jestli do nejlepší čtyřky dámské čtyřhry postoupí Kateřina Siňaková se svou americkou parťačkou Tanus Hendovou a jestli pak uspěje i Nouza se svým rakouským parťákem. S Lemim pokračujeme dál.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: To byl, panečku, budíček. Alespoň Honza od kulaté lopaty si pochvaluje, že jsem vytáhla Motorhead, píše. Cestující jsou probuzeni. Však už bylo na čase, je 7 hodin a stále platí, že máme zavřenou plzeňskou dálnici směrem na Německo na Tachovsku. Konkrétně na 122. kilometru probíhá vyprošťování kamionu po nehodě. Odklon je od Benešovic na 119. kilometru a před tím sjezdem se brzdí už na 116. V Praze je nová nehoda na Kutnohorské směrem z Dolních Měcholup k jižní spojce. Tam na té křižovatce u zeleného baráku se srazil náklaďák s osobákem. Překáží tam ta nehoda přes dva pruhy, volný je jenom ten nejvíce vlevo. A kolona začíná na úrovni Zentivy. Dneska máme zahuštěný provoz trošičku více na dojezdu do Prahy po D1. Nevím, co se stalo, ale první brždění už je na 38. kilometru. Jo, a pak počítejte, že další fronta je před Šmejkalkou a pak už u křížení s Velkým pražským okruhem. Tak vám přeji dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes postupně až oblačno a zejména na severovýchodě výjimečně přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech zatáhne a ojediněle se zde vyskytne déšť, možná i bouřky. Teploty 21 až 26, na horách kolem 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: České basketbalistky vstoupily do mistrovství světa v trojkovém basketbalu výhrou a porážkou. Ve Varšavě nejprve podlehly obhájkyním titulu z Nizozemska, poté porazily domácí Polky. Tenista Jakub Menšík hraje v Paříži životní turnaj a dnes ho čeká další zápas. Podrobnosti Petr Plintovič.
2: 20-letý Jakub Menšík si dnes zahraje poprvé v kariéře čtvrtfinále Grand Slamu. Jeho soupeřem na French Open bude o rok mladší Brazilec Fonseca. Jejich vzájemný duel uzavře program na největším pařížském kurtu Filipa Chatriera. Zápas začne nejdříve ve 20 hodin a 15 minut.
1: Byty v nejlevnějších okresech Česka zdražovaly letos nejrychleji, zatímco běžný byt stoupl v průměru o 6% na 5,5 milionu korun. V Teplicích, Mostě a Sokolově ceny vzrostly až o 34%. Nejlevnější byty zůstávají v Sokolově, kde průměrná cena byla kolem 2 milionů. Jih Itálie po půlnoci zasáhlo zemětřesení o síle 6,2 stupně. Epicentrum bylo v moři u Kalábrie, otřesy ale pocítili lidé i ve vzdálenějších oblastech. Zatím nejsou hlášeny škody ani oběti. A nakonec umělá inteligence při nákupních doporučeních zvýhodňuje jen úzký okruh velkých hráčů. Analýza milionu dotazů ukázala, že AI v Česku zmiňuje jen asi 9% e-shopů a zbytek trhu prakticky ignoruje. Nejčastěji doporučuje tržiště, srovnávače a globální značky. Tímto končí zprávy a z redakce vám přejeme, ať úterý 2. června 2026 prožijete podle představ, je tu Metallica.

Dneska si dají boloňské špagety a zítra hrají na fotbalovém stadionu v Boloni koncert. Metallica dá svým fanouškům parádní dárek k jejich dnešnímu státnímu svátku. U nás dneska můžete jít na koncert na Pražských Vinohradech do restaurace u vodárny na společné hraní a zpívání Karla Kahovce a Viktora Sodomy. A za 14 dní, taky to bude v úterý 16.6., bude v Balbínově poetické hospůdce večer dvou kytaristů. Norby Kováč si tentokrát pozval kolegu Jana Paulíka. Ale ještě předtím hraje Norby teď v sobotu na Chlumeckém létofestu společně s Ivanem Hlasem a samozřejmě taky Olinem Nejeschlebou, ale ještě předtím, už dneska večer od 20. hodiny bude Norby, tedy kytarista, zpěvák, autor filmové hudby, taky samozřejmě fotograf, jak již víme ze zkušeností s býťáckým kalendářem, hostem Dana Kohouta v rokové zpovědnici od 20. do 23. hodiny. Really?

0: 7 hodin a 16 minut posloucháte Rádio Beat. Pokud je to na plzeňské dálnici a valíte na Rozvadov, tak jenom připomínám, že na D5 se na 122. kilometru stále vyprošťují kamion nehodě s tím, že odklon je u Benešovic od 119. kilometru.
1: Menšinové sporty na Rádio Beat.
2: Triatlonisté Jakub Mittner a Alžběta Hrušková vyhráli v Příbrami mistrovství republiky ve sprintu. Tituly získali v absolutním pořadí společném pro elitní i juniorské závodníky. Ve světové triatlonové sérii v Algéru obsadil Filip Michálek 39. místo. Basketbalisté Brna vkročili za ligovým bronzem vítězně. V úvodním zápase série o třetí místo porazili doma Opavu po těsném závěru 99-97. Stříbrný tým minulé sezony se tak ujal vedení v sérii. Rugbysté Tatry Smíchov postoupili do finále extraligy. V semifinále porazili Slavii 69-12 a dál tak mohou usilovat o obhajobu titulu. Ve finále se utkají s Říčany, které porazili Donau Vín vysoko 74-0. Poslouchali jste, co zajímavého přinesly sporty, o kterých se tak často nemluví.

Šimi nám před chviličkou prozradil, kdo získal republikové tituly ve sprint triatlonu. Mimochodem ty závody se konaly v areálu Nový rybník v Příbrami, což je asi 2 kilometry od místa, kde si zítra můžete vyzvednout novou samolepku Rádia Beat. Budeme k mání od 11 hodin v areálu servisu Eurorepar Car zítra v Příbrami a za týden tedy opět ve středu kousíček od Hradce Králové v obci Holohlavy chystáme další bítovou pumpu.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Z krutých saní přesedneme do aut. Stále platí, že zavřená dálnice z Plzně na Rozvadov na Tachovsku. Odklon provádějí u Benešovic na 119. kilometru. Pozor na příjezdu do Brna po D1 od Prahy na 193. kilometru. Kousíček před sjezdem na výstaviště se srazilo nákladní a osobní auto. No a čerstvou nehodu taky máme od místa kousíček, kde jsme letos uváděli do bítové síně slávy, a nejenom letos, ale i v minulých ročnících. Ano, pohybujeme se po D6 z Chebu na Karlovy Vary. Pozor, kousíček za sjezdem na Loket na 125. kilometru je bouračka se zraněním. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
3: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
4: Vaše žena! Vaše žena!
5: Co?
4: Upadla a rozbila si bradu.
5: To nevadí. A ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
6: A co taková Táňa Poláčková, zpěvačka skupiny Janis Joplin Revival?
0: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už zítra od 19 hodin na Rádio Beat. Rádio Beat. Počasí.
7: Dnes postupně až oblačno a zejména na severovýchodě výjimečně přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech zatáhne a ojediněle se zde vyskytne déšť, možná i bouřky. Teploty 21 až 26, na horách kolem 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Slovenský útočník Ladislav Almásy mění působiště v české lize. Z Baníku Ostrava přestoupil půl roku před koncem smlouvy do Bohemians Praha 1905. Tam podepsal kontrakt do léta 2029. O víkendu jsme zažili už druhý vrchol půdního sucha. Výjimečné a extrémní sucho zasáhlo asi 2/5 území, deště z posledních dnů situaci zmírnily. Náčelnice armádní letecké záchranky v Líních u Plzni Jana Piskačová skončila ve funkci, měla šikanovat podřízené. Případ vyšetřuje vojenská policie. Nově vznikající tramvajová trať v místech někdejšího Žižkovského nákladového nádraží v Praze uzná jména svých zastávek.
8: Trať, která bude dlouhá téměř 2 kilometry a vyjde na 599 milionů korun, bude mít celkem 6 zastávek. Jmenovat se budou nákladové nádraží Žižkov, Bernasova, Třebešín, Vackov, Habrová a konečnou stanicí bude Jarov. Stavět se bude 12 měsíců. Honza Navrátil, Praha.
7: A nakonec WhatsApp mění takzvané mizející zprávy. Nově se čas mazání spustí až ve chvíli, kdy si příjemce zprávu přečte. Teď mizí po 24 hodinách od odeslání bez ohledu na to, jestli byla zpráva přečtena. To byly krátké zprávy Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

Teď jsem udělala snad radost i jednomu z hostí, co se tady ve studiu Beatu zastaví v pátek. Vejvoďák si v pořadu Rockerovo ráno bude povídat s muzikanty z atmosférického bandu Mrakoplaš. Přijde zpěvák a kytarista Martin Kalenda a taky basák narozený v Londýně, ale trvale už žijící u nás Dave Mendes. A právě to je velký fanoušek Stinga. Roxana, to je asi nejslavnější song dnešnímu světovému svátku prostitutek. Inspiraci Sting prý našel u sexuálních pracovnic, co potkal v Paříži, a tak si jako představoval, co by mu asi řekla některá z těch pouličních dělnic, kdyby poprosil, aby s tímto životem skončila a odešla s ním. Je 2. června, svátek mají taky Jarmilové a narozeniny Jiří Veselý, baskytarista, který je na naší scéně velkým pojmem za svoji dlouholetou kariéru. Hrál snad s každým, kdo na českém Big Vítovém rybníčku něco znamená. No a my si teď bratra kytaristy a akordeonisty Václava Veselého dáme s Michalem Pavlíčkem v projektu Big Heads, tedy i se Zelim. No a na 72. narozeniny Jiřího Veselého si pustíme veselou titulní skladbu Big Heads, která má úžasný videoklip, ale ten si musíte najít na internetu. A mimochodem dnešní oslavenec nejenom u baskytary, ale taky coby harmonikář.

72 má dneska Jiří Veselý a ten o hraní v triu s kytaristou Michalem Pavlíčkem a bubeníkem Jiří Zelenkou jednou prozradil, že to doslova a do písmene Big Heads byla hudební posilovna. Ty věci byly hodně náročný, po koncertě seděli v šatně, zírali 20 minut do země, ten výdaj na pódiu byl extrémně velký. No pak se není čemu divit, že ve videoklipu k písni Big Heads se spali těmi barevnými knedlíky. Jak říkám, úžasný videoklip. Michal Pavlíček v kroji nebo potom v modrákách, to se prostě musí vidět. Na beatu budeme poslouchat Steppenwolf.

Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

Trošku té nerozhodnosti a váhání si v úterý ještě můžete dovolit. Anketa o půlnoční alba na našem webu na stránce radiobeat.cz bude ukončena až v neděli o půlnoci. Do té doby vybíráte z desek, které vyšly v roce 2019, dvě, které si příští týden pustíme. Můžou to být Krucipisk, můžou to být Whitesnake, Sabaton, vzpomínka na zpěváka kapely Nazareth, Dana McCaffertyho, nebo třeba Airborne anebo Avantasia. Minulý týden proti sobě stály desky z roku 2018 a nejvíce hlasů dostal Tulák po hvězdách od kapely Progress 2. Takže dneska komplet před půlnocí na rádiu Beat.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 5 minut bude 8 hodin. Zůstává zavřená plzeňská dálnice na Rozvadov na Tachovsku. Pozor na kolonu, která začíná na 113. kilometru. Odklon ten je u Benešovic, no a stále platí, že lepší cesta je přes Bor než přes Novou Hospodu, protože před Novou Hospodou už je docela dlouhá kolona. Kolona na příjezdu do Brna od Prahy po D1 je od Kývalky od nějakého 182. kilometru. Opakuju, že kousíček před sjezdem na Vídeň či Mikulov na 193. kilometru se srazilo nákladní a osobní auto. Za Loktem na D6 z Chebu na Karlovy Vary na 125. kilometru se došetřuje nehoda osobního auta se zraněním. A na 35. mezi Hradcem Králové a Hořicemi je nehoda. U odbočky na Chlum se jezdí kyvadlově kolem srážky 2 osobáků. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes postupně až oblačno a zejména na severovýchodě výjimečně přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech zatáhne a ojediněle déšť, možná i bouřky. Teploty 21 až 26. Zítra deštivý a chladnější den, má být zataženo až oblačno, na většině území zaprší, ojediněle i bouřky. Večer v Čechách od západu ubývání mraku, teploty 15 až 19, na severovýchodě a východě kolem 21 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Čeští reprezentanti v malém fotbalu porazili v osmifinále na mistrovství Evropy Černou Horu 2-0. Fotbalová Slavia zvažuje zahraniční expanzi do polské Gdyně. Mají to výměnu know-how, hostování mladých hráčů a přesun trenéra Jarolíma k Baltu. Motoristé sobě a SPD mají před senátními a komunálními volbami výrazně méně sponzorských darů než ostatní parlamentní strany. Motoristé navíc v Praze nemají kandidáty do komunálních voleb a proto kampaň zatím nerozjeli. Obě strany chtějí podle novinky.cz použít peníze svých členů a státní příspěvky. Inspektoři uzavřeli výrobu pekařství Vyškov v Brně. Našli tam trus hlodavců, plísně, zanedbaný úklid a znečištěné náčiní. A nakonec na zámek v Bečově nad Teplou se vrátila část vzácné sbírky vín z konce 19. století. Takzvaný tekutý poklad, nalezený v roce 1985 spolu s relikviářem svatého Maura, má hodnotu 100 milionů korun. Kastelán Tomáš Vizovský říká.
2: Protože vína byla ukrytá pod podlahou hradní kaple a posléze ve sklepení správní budovy, tak nebyla pravidelně vinařsky kontrolována, korky se schly. Proto bylo potřeba okamžitě jednat a další fáze nastala v roce 2015, kdy se podařilo vlastně pomocí technologie Coravinu víno přechutnat a zjistit, že je živé, pitelné, čili velmi cenné. A od toho roku 2015 až do letošního roku probíhaly intenzivní jednání a přípravy, které vyvrcholily právě návratem rekorkovaných, čili zachráněných vín zpátky na Bečov.
1: To byla poslední informace těchto zpráv a po nich si na beatu pustíme Bon Jovi.

Messiu, ano, chybí nám. Je 2. června a dneska je to 85 let, co se narodil bubeník Charlie Watts, udávající skoro 60 let srdeční tep Rolling Stones. Když byli na turné, tak on s chlapama po koncertě nechodil pařit, ale zůstával na pokoji a vedl si deník. Velmi zvláštní. Nešlo o postřehy z hraní nebo o nějaký cestopis, ale on jako vystudovaný grafik měl sešit, do kterého si vždycky načrtl každou postel, ve které kdy na turné spal. Prý to tak dělal už od roku 1967. Z vašeho pelechu vám teď v 8 hodin a 11 minut pomůže Ozzy a Sabati. Mimochodem, všimli jste si, že ve skladbě Paranoid se to slovo, ten název Paranoid, vůbec neobjevuje.

0: Paranoid nabítu, kromě toho, že název skladby se v tom textu opravdu neobjevuje, tak tahle písnička byla nejhranější skladbou Black Sabbath. Na koncertě ji zahráli více než 1100krát. Na druhém místě v této statistice je Iron Man a naši jsou stále neporaženi na Euro v Malé Kopané. Jak už Šimi ve zprávách říkal, včera v Bratislavě porazili v osmifinále 2-0 Černou Horu a dneska si o postup do nejlepší čtyřky zahrají proti Azerbajdžánu.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: V kvalifikaci Speedway Grand Prix v Žarnovici vyhrál závod britský plochodrážník Lambert. Adam Bednář skončil šestý a o postup do SGP Challenge přišel až v rozjezdu s Jensenem. Václav Milík obsadil 10. místo. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu Biatlonista roku. Bronzová medailistka z olympijských her vystřídala Markétu Davidovou. Třetí golfový turnaj z charitativní série 7 Cup Golf Tour, který tento rok pomáhá postižené Zuzance, proběhne už v sobotu na hřišti golfového klubu Molitorov u Prahy. Více je na www.7cup-tour.cz. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.

Fanánek a členové kapely Tři sestry. Jau, teď jsem si zdevastovala ruku za pomocí sluchátek. Ano, holka šikovná. Chtěla jsem jenom říct, že Fanánek v neděli bude poslouchat Radio Beat, konkrétně pořad Hard and Heavy, protože Petr Korál po 22. hodině vyhlásí výsledky českých rokových cen Břitva, protože v kategorii Kniha roku je taky počin právě Třech sester 40 let pod obráz. Knížku můžete taky vyhrát dnes v rokové detektivce. Jmenuje se Tajnosti francouzského kuchaře. Napsal ji britský milovník Francie a její kuchyně Peter Mayle. Možná, že máte doma jeho knížku Rok v Provence. No a tuhletu

kroketky, kroasány, fugás nebo speciální chleby s přísadami jako olivy, slanina, merunky či česnek. Roková detektivka na beatu už po 9. hodině za 40 minut.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Ani minutu před půl devátou ještě neotevřeli dálnici na Rozvadov na Tachovsku. Na 122. kilometru D5 vyprošťují kamion po nehodě. Kolona před odklonem, který je na 119. kilometru, je už skoro od Kladrub, od 111. kilometru. Na D1 na příjezdu do Brna od Prahy už před sjezdem na Mikulov nehoda nepřekáží, ale nová je na ulici Poříčí, to je brněnská část Trnitá, tak u Novosadského mostu, tam co je aréna, tak tam se srazilo osobní auto s tramvají. Pokud na Brno najíždíte po D1 od Vyškova, tak před Rohlenkou je nějaký ťukanec s tím, že kolona je od Rousínova od 216. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
4: Padi vrchní, platím. Je, vy máte ale kukadlo.
5: Ti dám kukadlo, ukáž. No prosím tě, takhle vypadáš? Vždyť máš na tom lístku jen malý pivo.
0: Nenechte se zmást. I takové malé pivo kolikrát dokáže velké věci. A to je dobře. Alespoň je z čeho vybírat. Naděje Beatle. Mladé kapely, nové nahrávky, klipy i klepy. Zajímavá česká muzika. Prostě
4: malý piva, no ne.
0: Prostě Naděje Beatle. Dnes v 7 večer na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
6: Dnes má být nejprve slunečno, i když ojediněle mlhy. Postupně převážně oblačno a na horách výjimečně zaprší. Později večer se v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť a ojediněle i bouřky. Teploty 21 až 26, na horách kolem 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Americká tenistka Serena Williams se po 4 letech vrátí na okruh WTA. Na trávě v londýnském Queen's Clubu odehraje 4 hry. Jde o návrat 44-leté držitelky 23 Grand Slamových titulů. Generální inspekce bezpečnostních sborů vyšetřuje úmrtí vězně v plzeňské věznici na Borech po vypití dezinfekce. Třem odsouzeným měl rozlít vychovatel, jeden z mužů v nemocnici zemřel. Dlouholeté plány na stavbu bytu v jihlavské lokalitě Špitalské předměstí narazily na nečekané komplikace.
7: Prověření ukázalo, že podzemní sítě nelze přeložit, jak se původně předpokládalo. Radní proto schválili kompletní přepracování územní studie pro tuto lokalitu o rozloze přesahující 4 hektary. Oživit tuto oblast a najít investora, který by zde postavil nové bydlení, se město snaží už dlouhodobě. Oblast ale doprovázejí také obavy místních obyvatel, že by v této části města mohly vyrůst až 13-patrové výškové budovy. Vedení města potvrzuje, že územní plán v určité ploše takto vysoké stavby umožňuje. Finální podoba a přesný počet domů či budoucích obyvatel jsou však v tuto chvíli zcela otevřeny. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
6: Evropská komise udělila čínskému Temu pokutu 5 miliard korun za prodeje nebezpečných a nelegálních výrobků. Tržiště navíc musí do konce prázdnin předložit nápravný plán, jinak budou další sankce. A nakonec travina, kterou vědci vysadili na Mostecku, má při spalování výhřevnost jako hnědé uhlí. Dá se přitom vysadit i na kontaminovaných a naživených chudých půdách, kde rychle roste. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

Býťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34

Je úterý 2. června a dneska večer do rockové zpovědnice přijde slovensko-maďarský kytarista dlouho žijící v Praze. Zastaví se u Dana Kohouta Norby Kováč a jejich povídání můžete poslouchat od 20. do 23. hodiny.

Nabídku sametový Tobias výpomocí Hanseho z Blind Guardian, Millieho z Creator, Ronnieho Atkinse z Pretty Minds a taky Jorna Landeho. Jeden kus z měsíční záře z desky Avantasia nebo Avantasia z roku 2019, kterou si příští týden nabídku můžeme pustit celou, pokud na tom trošku prácnete u nás na webu na stránce radiobeat.cz v anketě o půlnoční alba. Hlasuje se do nedělní půlnoci a v sobotu Avantasia bude hrát v Plzni na Metal Festu.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210-32-33-34. Další dopravní informace
0: už za chvíli
2: na Rádio Beat.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: I 2 minuty před 9:00 je kolona na dálnici z Plzně na Rozvadu od 112. kilometru. O 10 kilometrů dál vyprošťují kamion. No a počítejte s tím, že je ten odklon od 119. kilometru a i na té objízdné trase před Novou hospodou docela ztratíte. No a na dálnici z Brna před Prahou je dneska tučnější špunt před Šmejkalkou. První zpomalení už je... No, koukám, že za Šternovem na 40. kilometru. Není to souvislá, ale trošku jako přerušovaná fronta, ale ztratíte tady skoro půl hodiny. A zaseknete se i na 17. mezi Zámrskem a dálnicí na Opatovice. U Stradouně se vyšetřuje srážka 2 aut a kolony jsou z obou směrů. Já jdu ze studia, Vejvoďák s detektivkou směrem k vám už za chviličku. Hezké úterý přeji.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes postupně až oblačno a zejména na severovýchodě výjimečně přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech zatáhne a ojediněle déšť, možná i bouřky. Teploty 21 až 26. Zítra deštivý a chladnější den, má být zataženo až oblačno, na většině území zaprší, ojediněle i bouřky. Večer v Čechách od západu ubývání mraku, teploty 15 až 19, na severovýchodě a východě kolem 21 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Nikola Ogrodníková, která se vrací po mateřské pauze, vyhrála oštěp na Odložilově memoriálu. Hodila 59,87 metrů. Česká fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku před mistrovstvím světa. V sousedním New Jersey ve čtvrtek čeká generálka proti Guatemale. Půjde o poslední přípravu před startem šampionátu. Česko v neděli nakonec zasáhla dvě slabší tornáda. Objevila se na jihu Čech, jedno u Netolic a druhé u Týna nad Vltavou a místy způsobila škody. Prý jde o běžné jevy. Část stezky podél svatojanských proudů mezi přehradou Slapy a Štěchovicemi u Vltavy je kvůli padající skále uzavřena. Riziko potvrdil geotechnický posudek, po kterém uzavřeli úsek od skalních tunelů k osadě Stracenka. Termín znovu otevření zatím není znám. A nakonec o přestavbě Žitného mlýna v Boršově nad Vltavou vzniká filmový dokument. Režisér Mikuláš Křen sleduje proměnu industriálních budov z roku 1884 na nájemní byty.
2: Momentálně pro nás těžký je, že jsme tady v době, kdy už je to krásné a hotové. Jo. To znamená, vždycky, když je to krásné a hotové, tak chceme ukázat, jaký byl ten proces, ale teď se úplně neumíme vrátit do minulosti, nemáme stroj času, aby jsme tady natočili, jak to vypadalo předtím, jak se na tom pracovalo. Ale dá se to pomocí plánů, pomocí motion grafiky, AI grafiky dneska.
1: Zprávy jsou tímto u konce, za chvíli k vám bude mluvit Vejvoďák.
3: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na bítu startuje.

0: Rádiu B.
1: Myslím, že pěkná bouška nás uvedla do úterní detektivky na Beatu. Já jsem Vejvodák, přeju vám hezký den. Ve hře je knížka, Kachna o ní hovořila dneska. Já už jsem včera ji trošku probíral. Je to taková ta maloformátová kniha, která by se eventuálně mohla vejít do zadní kapsy u Texasek. Autorem té knížky tak jsou pánové Peter Mayle a Gerard Uze, přičemž Peter Mayle byl britský spisovatel, že jo, milovník Francie a všeho francouzského a krom jiného si oblíbil i pekárny v Provence. No a právě tahle knížka, která se jmenuje Tajnosti francouzského pekaře, tak je kniha, kdy si prý budete moci upéct vlastní, zaručeně pravý francouzský chléb a přitom se skvěle pobavit u téhle knížky. Mimochodem pekař se řekne francouzský boulanger a to je tak zhruba asi všechno, víc si to o francouzsky neřekneme. Kdo chce tuhle knížku, možná bychom mohli ještě. Jsem pitomec, to taky umím říct, ale nicméně poslouchejte.
2: Je suis un idiot.
1: Cože?
2: Je suis un idiot.
1: Ano, jsem pitomec, takhle se to řekne správně francouzsky. Telefon 210 32 33 34 funguje, buďte připraveni, tady je první indicie, je to známá skladba od Žlutého psa, která se týká indiánské dýmky míru. Indiáni svoji dýmku nekouřili v knížkách, to se můžete dočíst, že ten tabák nevdechovali, ale že ho pili, aby naplno vnímali tu chuť. My ale potřebujeme použít jiný lidský smysl.

si myslím, že by nám to mohlo stačit. Teď už je zapotřebí čerpat z toho textu, který jste slyšeli. 210, 32, 33, 34, ještě jednou. Uvidíme, kam se dostaneme dneska.

0: zaráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: My říkáme to, že hrajeme o knížku, která se jmenuje Tajnosti francouzského pekaře, a protože víme, že pekař se řekne francouzský boulanger, tak jsou to Tajnosti francouzského boulanger. 210 32 33 34 je telefonní číslo a jsme po první indici teprve. Rádio Beat, prosím.
3: No, čau, Martin.
2: Martine,
3: volám do detektivky.
2: Voláš, je to těžký dneska, nebo spíš těžší, nebo...
3: No tak já zkusím Nirvánu.
2: Proč?
3: Like Teen Spirit.
2: Kvůli čemu?
3: No si říkala, zkusíme jiný ten smysl, tak zkusím čich, no.
2: No.
3: Nebo jako smrad.
2: Smrad je správně. Ano, no a co teda v tom textu bylo k čichnutí nebo k čichání?
3: Kouř.
2: Kouř? On tam zpívá, zpívá tam cítím kouř?
3: Ne, tak indiánskou dýmku míru.
2: Ano, a cítí jen... On zpívá.
3: Ježiš, tak to jsem takhle ne to, já už jsem volal, když ještě byla nápověda.
2: Ještě když Ondra nespíval, nevnímá obzor v dáli, není Krištof Kolumbus, cítí jen proužek dýmu a zpívá si skalpovací blues. Jo, počkej, zase blbě, to si přece nečekal, že to bude dobře, ne? Nebo co?
3: Ne, nečekal.
2: Dobrá, ale nakročili jsme, myslím si, dobře, jo, zase úplně blbě nejsme. Děkuju, zatím, čau,
3: dobře, ahoj. Tak jo, díky, čau.
2: To byl tady pokus číslo 1, od toho se můžeme odrazit. Rádio Beat, prosím, kdo teď?
4: Ahoj Čestě.
2: Nazdar Čestě, odkud telefonuješ, kde tě máme?
4: Telefonu ze Žižkova právě.
2: No tak to si blíž než nejblíž, do si se můžeš rovnou jest pro tu knížku, ale jestli to uhodneš. Ze Žižkova to je v podstatě kousek, jsem nakonec Vinohradské. Koho dneska budeme až do 10. hrát?
4: Hele, je to čistý typ podle toho textu, jak jsi naznačoval. Bílej proužek dýmu, zkusím White Stripes.
2: Vůbec ne, ale už si přesně tam, kde chceme být po té první nápovědě, jo? A nevím, jestli to pomohlo takhle na Žižkově, ale uvidíme, jo? Zatím.
4: Popřemejšlím.
2: Dobrý, ahoj. Tak to byl telefonát ze Žižkova, ta vzdálenost je velmi krátká. Odkud je další, kdo se dotelefonoval do detektivky?
5: No, tady Vláďa z Ostravy.
2: Ostrava, tak trošku dál, to je trošku dál než ze Žižkova, no. Tak Vláďo, koho teda dneska, jak je to, proč?
5: Já ti řeknu, koho nehledáme, ale koho bychom mohli hledat. A podle té indiánské dýmky míru, tak typuju Spukitu.
2: Spukitu, výborně. Hned si beru kousek papírku, ale nemusím, protože mám tady, já si píšu Spukitu, ty bychom mohli mít, jako dlouho nebyli, jestli vůbec no, někdy byli v detektivce, jo. Taková kapela. No, dneska ne, jo, dneska si správně řekl, že nám řekneš, kdo koho nehledáme. Dobře, i to je ale důležité. Čau. Tak měj se, čau, ahoj. No a někdo ze čtyřkou, tedy ze čtvrtým typem, třeba ten čtvrtý typ bude správně. Rádio Beat, prosím.
6: Honzo, ahoj, Honzo detektivky.
2: Honzo, koho hledáme?
6: Já myslím Dark Horizon.
2: No a proč?
6: Protože jiný smysl, takže zrak kouká na obzor, to je Horizon.
2: My už víme, že je to čich, ten jiný smysl, a že cítíme proužek dýmu. Pojďme na druhou nápovědu, jo, poslouchej, čau.
6: Ahoj.
7: Takový masopust, to je teda náhodou moc báječná věc. Škoda, že takové merendy nejsou taky u nás v lese. Karneval a v lese?
8: Co?
7: Nebyl by marný. Musím tě požádat o laskavost. Nelelkuj, nemeškej, oblétni les a pozvi všechna zvířátka na paseku. Bude karneval!
2: Ano, karneval na pasece někde. 210, 32, 33, 34.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu Beat.
3: Několik pokusů už bylo, uvidíme, kolik jich přibude, anebo jestli nám bude stačit už jenom jeden jediný k tomu, abyste vypátrali, jakou kapelu dneska hledáme při úterku. 210 32 33 34. Rádio, prosím.
4: Čau, Pavel.
3: Pavle, tak už jsi doma, nebo ještě nevíš, nebo jak je to?
4: Nevím, po první napovědě spisitný pro Deep Purple.
3: Deep Purple, tak ti to nejsou, hele. Tady víme, ty 100% dneska ne, jo. Takže v klidu můžeš pokračovat a pátrej, poslouchej, měj se, čau.
4: Čau.
3: Takže Deep Purple, to je obrovská kapela. My dneska nehledáme tak velikou kapelu, ale kapelu, která je nesmazatelně zapsaná. Radio Beat, prosím.
5: Na zdraví buďte,
3: to je John Grajsonsko. Ty to máš přezvaný, ale já vím, to říkám vždycky, ale asi nemůžeš za to, no.

0: Tak Johnny, posloucháme tě, sválně koho hledáme. No.
1: 13. století.
0: 13. století je blbě, těsně vedle. Měj se.
1: Ajajajaj.
0: Čau.
1: Ahoj.
0: Nás pěkně vyfik. 13. století, ledapret, Radio Beat, prosím.
1: Ahoj, Zdeněk, Mělník.
0: Na Mělníku, Zdeňku, v pohodě všechno, teče to?
1: Prosto v pohodě
0: všechno. Řekni mi, jaká kapela dneska bude hrát až do 10. hodiny?
1: Tak první je Bílej proužek, to je White, a tam ta zvířátka může být, ha? Takže White Snake.
0: Takže ale nejsou to White Snake, jo? U proužku si dobře. On tam zpívá, Ondra Hyma, cítí jen proužek dýmu. Jo? Ano. Proužek dýmu, je to těžký, a? Ale fančmekři, když se několikrát takhle zopakuje proužek dýmu, tak by si mohli vzpomenout. No a druhá nápověda, ta tě čapla, nebo věděl bys kam s paní Bohdalovou, nebo nevěděl?
1: No jenom to zvířátko, had.
0: Jo, had, no, ale z čeho to bylo, to si nepoznal.
1: Nějaký křemílek, ochoburka.
0: Tak křemílek a ochoburka to nebyl, nebyl to ani rákosníček, byla to malá čarodějnice.
1: No, prosím, já to ani nevím.
0: No, proto ti to říkám, dobrý. Že vím, že ti to nepomůže, že jo, takže...
1: Ano.
0: Čau, ahoj.
1: Čau, příště.
0: Určitě příště. Někdo ale třeba nebude muset čekat do příště. Radio Beat, prosím.
2: Vodo.
0: Cože?
2: Jo, ve vodu, nazdar.
0: Ježiš, to je on,
2: Hele, já jsem taky maloformátovej.
0: No.
2: A dneska jsem při chuti, jo.
0: No.
2: Už si někdy chutnal oheň jako Jim Simons?
0: Zatím ještě ne.
2: No, tak to zkus, je to paráda, hele.
0: Jo.
2: A ten Carnival of Souls, to je kysáci jak vyšitý.
0: Jo, takže zase kys, teda přes ten oheň tu, jo.
2: No.
0: Když si u toho ohně, Lošo, ne, že to budeš zkoušet, jo, ale leta praxe, mám takovou zkušenost, že plamen svíčky, to je pro tebe zrovna informace, plamen svíčky jako je cítit úplně stejně jako spálený chlupy v nose. Jo.
2: Vidíš to?
0: No, ale no. Říkám, musí se tomu člověk jako propracovat. Tobě děkuju.
2: A na druhé straně, jak to funguje?
0: Ano, tak čau, nazdar.
2: čau, se píťáci.
0: Tak Loša z Liberce ani dneska se skupinou Kiss, jak se říká, neuspěl. Někdo s nějakým ještě jiným nápadem, než bychom si dali třeba i třetí indíci. Radio Beat, prosím.
3: No, tady je znovu Pavel.
0: Nazdar, Pavle, tebe něco napadlo, viď? Co?
3: Napadl mne Animals.
0: Proč? Kvůli těm zvířátkům, viď, na konci?
3: Ty zvířátka tam byly, ano.
0: To by bylo asi, možná kdyby jsme hledali Animals, tak bych to použil někde vzadu, jo, jako poslední třeba nápovědu nebo tak. Hele, aby jsme si udělali hezky v puse a dostali jsme se na bratra jednoho velmi známého muzikanta našeho, tak dáme třetí indíci a schválně, jestli v té třetí nápovědě zaslechnete křestný jméno frontmana té kapely, kterou hledáme. Poslouchej, měj se, čau.
3: Čau.
4: Ukážeme vám, jak připravit mušle marinára. Budeme potřebovat 2,5 kg slávek jedlých, rajčatovou pastu, šery rajčátka, čerstvou petržel, česnek, suché bílé víno, pepř, mořskou sůl a trochu olivového oleje. Nejprve ověříme, zda jsou mušle čerstvé. Aby byly jedlé, musí být živé. Poznáme to podle toho, že jsou skořápky uzavřené.
0: To je, panečku, ingrediencí a rad. Telefonní číslo 210 32 33 34.

0: Rádio Beat.
1: 210, 32, 33, 34 a 3 nápovědy už zazněly v éteru. Rádio Beat, prosím.
2: Martinu, telefonu můžu hádat?
1: Martine, můžeš, nebuď tak nesmělej, řekni nám to, koho hledáme podle tebe?
2: Abraxas.
1: Proč?
2: No, protože mají IPčko Tenkej proužek.
1: No, oni mají IPčko, který se jmenuje Proužek dýmu. Přesně proužek takhle. Dýmu, tak, přímo Proužek dýmu. Tak, jako to zpíval Ondra Hyma. No, a dál?
2: Ano, a ta druhá nápověda to nevím, ale třetí, tam byl Slávek.
1: Tam byl Slávek Janda, ano, bratr Džanga, tedy Petra Jandy z Olympiku, a Slávek Janda rovná se, že jo, Abraxas. Mimochodem, ta prostřední indicie z té malé čarodějnice, malá čarodějnice v tom večerníčku měla Havrana jako parťáka. Ona s ním snad jako bydlela nebo tak něco.
2: Ano.
1: Ten Havran se jmenuje Abraxas. Ten se jmenuje Abraxas. Ano, máš to správně. Knížka, kterou napsal Peter Mayle s Gérardem Oze, která se jmenuje Tajnosti francouzského pekaře, tedy Bonjour, tak je tvoje, pošlu ti, přečti si, no a po krátkých těch proprietách, zprávy, doprava a tyhle slova, tak budeme hrát Abraxas na beatu až do 10. Děkuju.
2: Taky děkuji.
0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Na Pražském okruhu na 19. kilometru ve směru právě k letišti, tedy k D5 a ve finále i k D7 na konci, tak na úrovni Ořecha je v levém jízdním pruhu dopravní nehoda, čeká se na uvolnění a odtažení. Pozor, ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku, v Jateční ulici na Malém náměstí, nebo u Malého náměstí, je také dopravní nehoda osobního auta. Karlovy Vary, Chebská ulice je blokovaná havárkou nákladňáku a osobáku a ještě Hradec Králové. V Kladské ulici se srazilo osobní auto s dodávkou.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.
0: Folk Team na konci světa.
4: Na konci světa.
0: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat.
4: Radio Beat.
5: Franto? Franto, jsi tu? Haló? Franto?
6: Hergot, kde je? Já ho vážně jednou zabiju.
7: Toužíš po klidu a pohodě třeba na rybách? Zalez do porostu v novém neviditelném triku Rádia Beat. Limitovaná edice beatových striček už čeká na adrese klub.radiobeat.cz. Spěchej, až se vyprodají, už se neschováš.
0: Rádio Beat. Počasí.
8: Dnes postupně až oblačno a zejména na severovýchodě výjimečně přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech zatáhne a ojediněle se zde vyskytne déšť, možná i bouřky. Teploty 21 až 26, na horách kolem 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
8: Slovenský útočník Ladislav Almásy mění působiště v české lize. Z Baníku Ostrava přestoupil půl roku před koncem smlouvy do Bohemians Praha 1905. Tam podepsal kontrakt do léta 2029. O víkendu jsme zažili už druhý vrchol půdního sucha. Výjimečné a extrémní sucho zasáhlo asi 2/5 území, deště z posledních dnů situaci zmírnily. Náčelnice armádní letecké záchranky v Líních u Plzni Jana Piskačová skončila ve funkci, měla šikanovat podřízené. Případ vyšetřuje vojenská policie. Nově vznikající tramvajová trať v místech někdejšího Žižkovského nákladového nádraží v Praze uzná jména svých zastávek.
9: Trať, která bude dlouhá téměř 2 kilometry a vyjde na 599 milionů korun, bude mít celkem 6 zastávek. Jmenovat se budou nákladové nádraží Žižkov, Bernasova, Třebešín, Vackov, Habrová a konečnou stanicí bude Jarov. Stavět se bude 12 měsíců. Honza Navrátil, Praha.
8: A nakonec WhatsApp mění takzvané mizející zprávy. Nově se čas mazání spustí až ve chvíli, kdy si příjemce zprávu přečte. Teď mizí po 24 hodinách od odeslání bez ohledu na to, jestli byla zpráva přečtena. To byly krátké zprávy Rádia Beat.
0: Rádio.

A jdi si svůj klid. Dneska jsme hledali skupinu Abraxas. Nakonec se nám to povedlo po třetí indicii, kdy jsme vařili slávky, mušle marinára. V receptu bylo jasně řečeno, že budeme potřebovat 2,5 kg slávek jedlých. Slávek je to křestjméno, které jsme hledali v té třetí indicii. Samozřejmě Slávek Janda, vůdčí osobnost kapely Abraxas. Ve třetí nápovědě jsme se na něj dostali. Malá čarodějnice, to byla druhá indicie a její havran se jmenuje Abraxas. No a žlutý pes, indiánská dýmka Mínu, cítí jen proužek dýmu, zpíval Ondra Hejma. A proužek dýmu je EPčko skupiny Abraxas z roku, 1988. Bosé nohy ve Stromovce, Kanon, lidi říkají Bav a Proužek dýmu. 4 skladby na EPčku s názvem Proužek dýmu. Dali jsme to dohromady a můžeme vesele pokračovat až do 10. hodiny. Pouze Abraxas.

0: je obyčejný svět, německý Ganz Normal Welt, Abraxas na beatu, 2 minuty necelé před 10. hodinou. Užili jsme si muziku kapely Abraxas díky tomu, že jsme ji hledali detektivce a že někdy před půl nebo kolem půl jste na to přišli, a proto to byla celkem příjemná půlhodinka. Zítra je středeční detektivka a uvidíme. Víme jenom to, že startujeme kousek po 9. hodině, tak abyste to neprošvili. Doprava.
1: Píťáci na 4 kolech.
0: Na dálnici na pražském okruhu, tedy D0, dá se říct, tak na 19. kilometru ve směru od tunelu k letišti na úrovni Ořecha v levém jízdním pruhu bouračka, ale už by měla být odklizena. Nicméně kolona za touto havárkou začíná už na Zbraslavi, nebo kousek před Zbraslaví. To zdržení zatím v koloně kolem 45 minut. Ale, jak říkám, kolona by se měla rozjíždět. D10 kolem Mladé Boleslavy na Prahu mezi 46. a 40. kilometrem. Probíhají tam prohlídky a měření a bude vás to stát 5 minut a kousek zdržení. Dálnice D1 kolem Brna na Prahu 218. až 197. kilometr. Silný provoz a celkové zdržení kolem 20 minut. A pozor na D5 z Plzně na Rozvadov na 114. kilometru za Ostrovem se brzdí, i tady naberete 5-minutový sklus.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Dnes postupně až oblačno a zejména na severovýchodě výjimečně přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech zatáhne a ojediněle déšť, možná i bouřky. Teploty 21 až 26. Zítra deštivý a chladnější den, má být zataženo až oblačno, na většině území zaprší, ojediněle i bouřky. Večer v Čechách od západu ubývání mraku, teploty 15 až 19, na severovýchodě a východě kolem 21 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: České basketbalistky vstoupily do mistrovství světa v trojkovém basketbalu výhrou a porážkou. Ve Varšavě nejprve podlehly obhajkyním titulu z Nizozemska, poté porazily domácí Polky. Tenista Jakub Minčík hraje v Paříži životní turnaj a dnes ho čeká další zápas. Podrobnosti Petr Plintovič.
3: 20-letý Jakub Menšík si dnes zahraje poprvé v kariéře čtvrtfinále Grand Slamu. Jeho soupeřem na French Open bude o rok mladší Brazilec Fonseca. Jejich vzájemný duel uzavře program na největším pařížském kurtu Filipa Chatriera. Zápas začne nejdříve ve 20 hodin a 15 minut.
2: Policie uzavřela vyšetřování tragického požáru restaurace u Kojota v Mostě. Dva obviněné chce poslat před soud kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti. Kvůli pádu plynového topidla tehdy zemřelo 7 lidí. V Praze dál ubývá případů žloutenky typu A. V květnu hygienici zaznamenali 19 nových nemocných, v dubnu jich bylo ještě 38. Od začátku roku onemocnilo 283 lidí, z toho 60 dětí. A nakonec český a československý obsah tvoří třetinu televizního vysílání, ale přitahuje většinu diváků. Loni připadalo na lokální pořady 57% celkového času sledování televize, přičemž silné postavení mají i u mladších diváků. Předpokládám, že teď už máte chuť na muziku, tak si pustíme Hej, jsou tu lidi.
1: Radio Beat. Klasika.

Ano, je to tak přesně, jako někdo je jenom poloviční vůl, tak tohle byl poloviční moon, half moon, Janis Joplin na beatu, asi za 8 minut bude 10:30 dopoledne, zítra jedeme samolepkovou jízdu, vyrážíme do Příbramy, do Euro Repar Car Service, budeme přímo v Euro Repar Car Servisu na místě od 11 hodin. Říkám to z toho důvodu, abyste si načasovali příbramští, anebo vy, co to máte blízko do Příbramy, to zítřejší dopoledne, protože je spousta z vás, kteří byste potřebovali upgradeovat nebo vyměnit, nebo třeba nalepit úplně novou samolepku Rádia Beat. A my s těma samolepkama, nebo s těmi samolepkami, zítra za vámi do Příbramy přijedeme. Měl by to mít všechno na starosti Standa Rubáš. A navíc, kdo přijede, může získat dárek od Rádia Beat, když bych už měl třeba nalepenou nějakou starší samolepku na svém voze, ale klidně může pochopitelně nafasovat i novou. A když už tam budete, tak v Euro Repar Car Servisu si můžete nechat udělat 20-bodovou prohlídku vašeho auta, buď přímo na místě, anebo si domluvit termín.

zoufalství snadno pomate se. Muchomůrky bílé

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: byl Freddy, tedy pan Freddy Mercury a jeho manšaft Don't Stop Me Now, kapela Queen na beatu 30 vteřin před 11:30 dopoledne. Za okamžik festivalová od Vohnoutu, budeme hrát Animals, když už te je špatně typovali v dnešní detektivce, a taky Ronnieho Jamese Dia, o tom řeč ještě vůbec nebyla. Připravené jsou menšinové sporty, sledovali jsme mistrovství České republiky ve triatlonovém sprintu a víme také finálovou dvojici, co se týče extraligy našeho rugby. Za okamžik v menšinových sportech.
1: Tak maminko, vyskoč ven, bude krásný den.
2: Jsi normální? Víš, kolik je?
1: No právě, musíme si dát něco zdravého, třeba avokádo a klíčky. Pak ledovou sprchu. Já umyju celou koupelnu a pak půjdu cvičit na nástroj, ať toho hodně stihneme.
2: To se nedá. Proč já jsem si brala muzikanta?
3: Je tento příběh skutečný?
4: A jak to mají Martin Kalenda a Dave Mendes z kapely Mrakopláš? Myslíte, že opravdu vstávají takhle časně? Jsou tak produktivní, nebo jsou po ránu akorát na ránu?
3: A celý příběh vznikl pouze v hlavách našich scénáristů. To už se brzy dozvíme. Rockerova rána. Už tento pátek od 9 hodin na Rádiu Beat. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
5: Triatlonisté Jakub Mitner a Alžběta Hrušková vyhráli v Příbrami mistrovství republiky ve sprintu. Tituly získali v absolutním pořadí společném pro elitní i juniorské závodníky. Ve světové triatlonové sérii v Algéru obsadil Filip Michálek 39. místo. Basketbalisté Brna vkročili za ligovým bronzem vítězně. V úvodním zápase série o třetí místo porazili doma Opavu po těsném závěru 99-97. Stříbrný tým minulé sezony se tak ujal vedení v sérii. Rugbysté Tatry Smíchov postoupili do finále extraligy. V semifinále porazili Slavii 69-12 a dál tak mohou usilovat o obhajobu titulu. Ve finále se utkají s Říčany, které porazili Donau Vín vysoko 74-0. V kvalifikaci Speedway Grand Prix v Žarnovici vyhrál závod britský plochodrážník Lambert. Adam Bednář skončil šestý a o postup do SGP Challenge přišel až v rozjezdu s Jensenem. Václav Milík obsadil 10. místo. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu Biatlonista roku. Bronzová medailistka z olympijských her vystřídala Markétu Davidovou. Třetí golfový turnaj z charitativní série 7 Cup Golf Tour, který tento rok pomáhá postižené Zuzance, proběhne už v sobotu na hřišti golfového klubu Molitorov u Prahy. Více je na www.7cup-tour.cz. Poslouchali jste menšinové sporty na beat.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Milí posluchači, my jsme kapela Vohnout a teď v roce 2026 slavíme 30 let existence. K tomuhle výročí jsme vydali knížku, jmenuje se 30 svíček na dortu, mapuje naší historii a tohle je její audioverze. Oproti originálu není úplně do písmene stejná, trochu jsme ji upravili, aby nám šla líp do pusy. Některé věci jsme vypustili, aby to nebylo nekonečný a jinde to zase protáhli, protože najednou vznikla možnost pouštět si písničky, o kterých se v té knize samozřejmě hodně mluví. Číst jí budeme sami a všichni čtyři, teda nejen já, její autor a taky kytarista a zpěvák Matěj Homola,
2: ale i já, jeho brácha, kytarista a zpěvák Honza Homola,
3: a já, baskytarista Jirka Zemánek,
4: a já, bubeník Fenek Steiner, ale jenom pár kapitol, protože je jaro a já mám alergickou rýmu.
1: Přejeme příjemný poslech, přátelé.
4: A teď už se pojďme projít pamětí v 55 kapitolách.
1: Každou z nich bude uvádět naše manažerka Gábina Pánková.
2: A zároveň s tím vždycky řekne, kdo z nás ji bude předčítat.
3: Gábino!
5: No?
6: Už je čas.
5: Už jsem tady. Dobrý den.
4: Tak co? Jdem na to?
5: Jdem na to.
2: Jsi připravená?
5: No, skoro. Nikdy víc nebudu.
2: Tak pojď.
5: Kapitola první. U nás doma. Mezi roky 1976 až 1985. Čte Matěj.
1: Když to vezmu od úplného začátku, tak moje nejstarší vzpomínka na bráchu Honzu je z našeho pražského bytu. V hlavě mám uložený takovej záblesk, jak máma Marie sedí v kuchyni na houpacím křesle a má velký břicho. Patrně ani ona tenkrát netušila, že za chvíli přivede na svět nejen mýho bratra, ale současně i kolegu z práce. Psal se rok 1976, doba byla šedivá a já na téhle planetě už smrděl třetí sezónu. Narodili jsme se do novinářské rodiny, kde serióznější polovinu zastávala máma a tu druhou bohemštější stělesňoval náš táta Oleg. Poznali se na večírku vysoké školy, kde si táta chtěl dát cigáro, ale žádný neměl a tak sondoval, od koho by mohl nějaký vydindat. A narazil na mámu, která tenkrát kouřila a tak vzplála nejen další cigareta, ale i láska a za nějaký čas jsme se dostavili my dva s bráchou. Byli jsme vychováváni v Líně, učili se průměrně a vyrůstali v pátém patře v poctivém činžáku na Vinohradech, který nebejvali tak vymazlená městská lokalita, jako jsou dneska, ale normální oprejskaná pražská čtvrť. Přes ulici byly a pořád jsou olšanský hřbitovy, kde jsme prolejzali starý rozpadlý hrobky a hráli si tam s lebkama a holeníma kostma, taky jsme s kamarádama v potravinách kradli čokolády a nanuky, chodili do zájmových kroužků a rodičům se džbánem pro pivo a i jinak žili svoje normální socialistické dětství. Měli jsme s Honzou svůj pokoj, takový svoje království, což byla směs bordelu a zvířat, na kterých jsme byli silně ujetí. Prostě někdo v raném věku frčel v autíčkách, jiný ve stavebnicích Merkur, no a my jsme doma měli v akváriích, teráriích a klecích všemožnou havěť a studovali o ní příručky s latinskýma názvama. Každý v nás tehdy viděl budoucí zoology, i když my chtěli být spíš prodavači v akvaristice. A ještě na něco si vlastně dobře vzpomínám. Neměli jsme se s bráchou úplně jako děti rádi. Vládla mezi náma bratrská nevraživost, dělali jsme si na schvály, prostě to jiskřilo pořád. Tenhle stav se změnil až pozdějiš.

programu Rádia Beat, dvě minuty, spíš dvě a půl minuty po 10:45 dopoledne v Ohnouti vydali knížku, následně audioknížku 30 svíček na dortu. V Ohnouti už jsou tady mezi námi 30 let a svými vlastními hlasy, tak jak jste slyšeli před chviličkou, tak namluvili audioknížku a tu postupně v našem éteru celou od začátku až do konce přečtou samotní tedy členové skupiny Ohnout. Je to docela sranda, těšíme se na to. Za okamžik tím, jak se přiblížila 11. hodina, tak budeme hrát Beatles, ale ještě předtím tuhle takovou, já se nebojím toho slova, vypalovačku od skupiny Uriah Heep. Look at yourself.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka.
3: Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme. Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Norby Kováč, kytarista, zpěvák a autor filmové hudby. Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: píseň, která se jmenuje Now and Then, Beatles v programu Rádia Beat 2 minuty před 11. hodinou dopoledne. Za chvilku Petr Šimáček naposledy dneska ve studiu se zprávami, po zprávách potom Bring Your Daughter to the Slaughter od Iron Maiden, budeme hrát Jethro, Nazaret, anebo Dej mi víc své lásky taky.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D10, jak už od nás víte, kolem Mladé Boleslavy ve směru na Prahu mezi 46. a 38. kilometrem je silný provoz. To zdržení pro osobní auta je přes 10 minut určitě. D1 od Vyškova na Brno, od Rousínova, tedy od 217. kilometru, se popojíždí jako každý den až do Brna a zdržení přes 10 minut. Na Zlínsku, na třídě Osvobození v Otrokovicích, srazil trolejbus chodce. Buďte tam opatrní. Karlovy Vary, ulice Závodu Mínu, tam se jezdí kyvadlově jedním pruhem kvůli havárce dvou osobáků. V Olomouci v Litovelské ulici se řeší havárka osobního auta. V Praze ve Svatojánské, je to mezi Rajskou zahradou a Černým mostem, křižovatka s Kocklířovou ulicí, je tam bouračka dvou osobních vozů. A ještě Ostrava, Janáčkova ulice ve směnu k nádražní, je také silný provoz, je to kvůli bouračce dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes postupně až oblačno a zejména na severovýchodě výjimečně přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech zatáhne a ojediněle déšť, možná i bouřky. Teploty 21 až 26. Zítra deštivý a chladnější den, má být zataženo až oblačno, na většině území zaprší, ojediněle i bouřky. Večer v Čechách od západu ubývání mraku, teploty 15 až 19, na severovýchodě a východě kolem 21 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Čeští reprezentanti v malém fotbalu porazili v osmifinále na mistrovství Evropy Černou Horu 2-0. Fotbalová Slavie zvažuje zahraniční expanzi do polské Gdyně, má jít o výměnu know-how, hostování mladých hráčů a přesun trenéra Jarolíma k Baltu. Policie stíhá 4 lidi a jednu firmu kvůli obchodování s mladými ženami přes platformu OnlyFans. Dívky měly lákat do nevýhodných smluv, nutit je k tvorbě stále odvážnějšího obsahu a vyhrožovat jim. Skupina si měla přijít nejméně na 3,5 milionu korun. Tresty mohou být až 12 let vězení. V Hraběšicích na Šumpersku hasiči zachránili bobra, který spadl do zasněžovací nádrže. Stejný případ se na místě stal i loni. A nakonec na zámek v Bečově nad Teplou se vrátila část vzácné sbírky vín z konce 19. století. Takzvaný tekutý poklad, nalezený v roce 1985 spolu s relikviářem svatého Maura, má hodnotu 100 milionů korun. Kastelán Tomáš Vizovský říká.
2: Protože vína byla ukrytá pod podlahou hradní kaple a posléze ve sklepení správní budovy, tak nebyla pravidelně vinařsky kontrolována, korky se schly. Proto bylo potřeba okamžitě jednat a další fáze nastala v roce 2015, kdy se podařilo vlastně pomocí technologie Coravinu víno přechutnat a zjistit, že je živé, pitelné, čili velmi cenné. A od toho roku 2015 až do letošního roku probíhaly intenzivní jednání a přípravy, které vyvrcholily právě návratem rekorkovaných, čili zachráněných vín zpátky na Bečo.
1: Tímto se s vámi loučí celý dopolední zpravodajský tým. Připravujeme Iron Maiden.

Sami jste to slyšeli, Aqualung, Jethro Tull na beatu, za 9 minut už bude 11:30 dopoledne, příští týden ve středu, vychází to, jestli se nepletu, na 10. ano, jenom otočím kalendářem, ano, na 10. června, tak vyrážíme na další, druhou v pořadí beatáckou pumpu, tentokrát vyrazíme do místa, které je uprostřed mezi Hradcem Králové a Jaroměří, je to, nebo jsou to Holohlavy, přímo areál společnosti Trotina Eko, ekologická likvidace vozidel, už jsme tam byli a vracíme se tam jako staří dobří holubové. No a příští týden ve středu mezi 11. a 17. tam odsud budeme vysílat živě do celé České republiky. Budeme v podstatě někde uprostřed, takže doleva, doprava, nahoru, dolů. To bude ten signál naprosto stejně. No a každý, kdo za námi dorazí do Holohlav příští týden ve středu, tak si může poručit muziku na svoje přání, že budeme hrát na přání celé odpoledne. I tu jednu dopolední hodinu mezi 11. a 12. budeme stříkat loga Rádia Beat na ta auta, s kterými přijedete a na ta auta, kam budete chtít naše logo nastříkat. Je to pravidelná činnost, máme připravené už samozřejmě dárky pro beaťáky, kteří za námi dorazí. Mělo by to být veselice, počasí je pochopitelně domluvený, příští týden ve středu pršet nebude a jestli jo, tak jenom kousíček nebo jenom trošičku. Holohlavy, příští týden, středa 11 až 17, beaťácká pumpa. No, máme se na co těšit, protože já jsem tam poprvý nebyl, když to tam bylo. Ota vyprávěl, Standa taky, těším se na to.

0: To tady teď docela sedí, protože tohle Elvis Presley, živě tedy Elvis Presley, to jste poznali, a já zrovna teď jsem připravoval indici a nápovědu pro zítřejší detektivku, která také pochází z 50. řekl bych spíš ze začátku 60. let, což byla doba Elvise Presleyho. Jenom, a samozřejmě, že vám to nevykecám, jo, co to je za nápovědu, páč byste už nad tím přemýšleli a byli byste napřed. Zítra detektivka startuje v 9 hodin, hned tedy po kachně, a tam si onu kýženou, tedy indici, o které tady teď vyprávím, můžete poslechnout. Za okamžik na beatu Voči, tak je Survivor, anebo Stouni.
1: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
2: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
3: Vaše žena! Vaše žena!
4: Co?
3: Upadla a rozbila si bradu.
4: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
5: A co taková Táňa Poláčková, zpěvačka skupiny Janis Joplin Revival?
6: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už zítra od 19 hodin na Rádio Beat. Rádio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

hlasu Survivor, Eye of the Tiger, teď je 11:15, ne tedy úplně přesně, ale 2,5 minuty před 11:15. Dneska si myslím, že bude hodně veselo v rokové zpovědnici od 8 hodin, že tady bude řádit Dan Kohout, je úterý, takže je zpovědnice, Dan si na dnešek pozval Norbio Kováče, znáte, že jo, Ivan Hlastrio a Kibabu a další, Norbio Kováč, jo, geniální kytarista, hostem Rockerova rána už byl, myslím si asi dvakrát, je s ním krásná řeč, Norby, to je takový renesanční člověk a on když spustí, tak on tom, v tom hlase má něco tak jakoby strašně kouzelného, že člověk by s ním klidně povídal i 3 hodiny. A to si myslím, že Dan naplní, protože roková zpovědnice je více hodinová. Jenom chci říct, že Dan Kohout ovládá takovou techniku autosugestce, možná autohypnózy, že se uvede během 30, možná 40 minut do stavu, kdy si bude moci s Norbym Kováčem pokecat i v maďarštině. Věřím tomu, že si to poslechnete dneska od 8 hodin. Dan Kohout a Norby Kováč, nenechte si to ujít, tuhle kombinaci. My máme kombinaci Floydů, Eagles a taky Nirvány, přičemž ta Nirvána hraje právě teď.

0: Get Over It, Eagles na beatu, 3 minuty před 12. Čekáme na Pepu Lábuse, ale dočkáme se ho určitě, přijde proto, aby přečetl zpravodajský přehled dne. Eddie Shaw, potom bluesová 12, na to Dire Straits, Kiss, Syncopy, anebo AC/DC. Teď doprava.
1: Píťáci na 4 kolech.
0: Je to tak, že celé dopoledne a i kolem poledne nás trápí dálnice D10 kolem Mladé Boleslavy ve směru na Prahu. Mezi 46. a 38. kilometrem je silný provoz a zdržení pro osobní auta přes 10 minut. Na dálnici D1 od Vyškova na Brno od Rousínova od 217. kilometru se popojíždí směrem k Brnu a tady je zdržení přes 1/4 hodiny. Česká Lípa, Bulharská ulice, policisté tam vyšetřují bouračku autobusu a osobního auta. V Praze ve Starolázeňské ulici se řeší bouračka 2 osobáků a v Praze na Bořislavce v Kladenské ulici také je k řešení havárka 2 osobních vozů. A ještě Brno, Horní Heršpice, Bohunická ulice, je tam vylitý beton na silnici, no to je ostuda.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude postupně oblačno, později večer v jihozápadní polovině Čech až zataženo. Na západě místy s deštěm, přeháňkami nebo i s bouřkami. Maximální teploty dosáhnou 26 stupňů. Zítra se až o 7 stupňů ochladí. Na většině území bude občas pršet a ojediněle bouřit.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: České basketbalistky vstoupily do mistrovství světa v trojkovém basketbalu výhrou a porážkou. Ve Varšavě nejdřív podlehly obhájkyním titulu z Nizozemska a pak porazily domácí Polky. Nikola Ogrodníková, která se vrací po mateřské pauze, vyhrála oštěp na Odložilově memoriálu, hodila 59,87 metrů. Vláda asi odloží rozhodnutí o účasti na červencovém summitu NATO. Ministr obrany Zuna prý bude o věci ještě jedna v půlce června a kabinet se k tématu vrátí. Motoristé sobě a SPD mají před senátními a komunálními volbami výrazně méně sponzorských darů než ostatní parlamentní strany. Motoristé navíc v Praze nemají kandidáty do komunálních voleb a proto kampaň zatím nerozjeli. Obě strany chtějí podle novinek CZ použít peníze svých členů a státní příspěvky. O víkendu jsme zažili už druhý vrchol půdního sucha. Výjimečné a extrémní sucho zasáhlo zhruba 2/5 území, ale deště z posledních dnů situaci zmírnili. Jih Itálie po půlnoci zasáhlo zemětřesení o síle 6,2 stupně. Epicentrum bylo v moři u Kalábrie, ale otřesy pocítili i lidé ve vzdálenějších oblastech. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

Skladba, která se jmenuje Private Investigations Dire Straits, na beatu, když vydržíte ještě jednu vteřinu, což je teď, tak je za 11 minut půl jedné odpoledne. Dneska má svátek Jarmil, taky aby ne, je 2. června. To asi víte, na to není třeba se zaměřovat, ale co třeba nevíte, tak je Mezinárodní den chrtů. Pokud máte doma chrta, tak můžete dneska se svým chrtem oslavit Světový den chrtů. Pokud nemáte doma chrta, můžete jenom tak imaginárně všem chrtům na celém světě poblahopřát. Pak je taky Mezinárodní den autobusů Volkswagen, myšleno, ono je to napsáno že anglicky, ale je to ten den vlastně těch Volkswagenů, T1, T2, je tu dokonce dáno, že tyhle ikonické basy nebo bulíci, už hippies, že jo, v tom jezdili, T1, T2, sebrali se, naložili vlastně celý svůj svět a život a vyrazili do San Francisca a udělali to v roce 65 a jsou tam možná s tím Volkswagenem s T1 a T2 ještě do dneška, takže tyhle malý T1, T2, ty původní busíky a bulíci, tak mají dneska svůj den. No a pak, a to je super den, jmenuje se National I Love My Dentist Day, což je den, kdy byste měli vyznat lásku svému zubaři. Jo, říct svému zubaři, jak ho máte rádi, jak si ho nesmírně vážíte, jak bez něj už nemůžete žít. Myslím si, že láska ke svému zubaři je jedna z nejsilnějších, která existuje. Vůbec nejlépe uděláte, když vyrazíte do ordinace svého zubaře, anebo zubařky, to je jedno, zaklepete a hned, jak otevře dveře, tak vlepíte hubana, tedy dáte polibek nebo pusu, ale bacha! Většinou mají ty plexiskla ještě před sebou, tak to je samozřejmě sundat nutno, abyste dali pusu přes plexisklo.

0: zvonivá, ryze krásně naladěná kytara Love is a Lock, Oxygen, skupina Sweet v programu Rádia Beat, aby ten rým tam na konci vyzněl. Je půl jedné, za okamžiku slyšíte Vladimíra Mišíka, taky skladbu Long Cool Woman in a Black Dress od Hollies, to je krásná vypalovačka. No a měl bych tam připravené ještě jedny Guns N' Roses. A Beatosko, pozor, s Pepou Lábusem, za odměnu.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Kýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Kufry?
3: V autě.
2: Pasy?
3: V autě.
2: Bítě?
3: V autě.
4: Taky máte bítě? Objednejte mu bítové bodíčko.
5: A na auto nezapomeňte nalepit vkusnou samolepku.
4: Všechno potřebné je na klub.radiobeat.cz. Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
6: Hezký den vám, u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Úvodem pro nás má kolega Luboš Dvořák pozvánku na leteckou show.
7: Už v sobotu 13. června bude svět vyznavačů letectví upírat zraky do Mladé Boleslavy. Ze skromného dobového leteckého dne se postupem let vyklubala prestižní Historical Air Show, spojující stroje, originály i repliky, prostě veterány několika válek i mimo Evropu. Současnými hrdiny budou i akrobaté Martin Šonka a Jan Sobotka.
4: Beatoskop.
6: Umělá inteligence dospěla k dalšímu přelomovému okamžiku. První film plně generovaný AI totiž dostal oficiálně místo na prestižním americkém Tribeca Film Festivalu. Premiéru si odbude 10. června v celovečerním 75-minutovém filmu iránského režiséra Ašekuši nehrají žádní skuteční herci. Nepodílel se na něm žádný štáb. Snímek kompletně generovaný umělou inteligencí vznikal 3 měsíce a vyšel na v přepočtu zhruba 42 tisíc korun.
4: Beatoskop.
6: Společnost Meta Platform chystá další krok, jak proměnit své sociální sítě v placené služby s bonusovými funkcemi. Vedle reklamy chce nově více sázet také na předplatné, které nabídne uživatelům Facebooku, Instagramu a WhatsAppu rozšířené možnosti používání aplikací. Tolik z Beatoskopu. Teď si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
4: Big Beat u nás. Rádio Beat.

Láďa Mišík jasně to zpívá, jenom se vez, tak suvku jsme chytli v programu Rádia Beat 1:30 odpoledne. Koukal jsem na, a koukám tedy ještě vlastně na půlnoční desky, a zatím jste se zaměřili pouze na dvě desky, dá se říct, na Flesh and Blood od Whitesnake a Country Hell od Crucipis. Crucipis mimochodem v té šestici mají zatím nejvíc hlasů při úterku 268, deska Flesh and Blood od Whitesnake 260, tedy 8 hlasů, tam falíruje, nebo správně česky hapruje. Na třetím místě je Sabaton, mimochodem Sabaton hraje zítra v Plzni s deskou The Great War, 90 hlasů, pak je Dan McCafferty, deska Last Testament, Airburn s deskou Bone Shaker a Avantasia, která taky hraje v Plzni, tak s deskou Moon Glove má 48 býťáckých hlasů a to je teda prdlajs málo. Ale zase na druhou stranu je teprve úterý, rozhodne se v neděli 7. V neděli se první, je to vlastně první neděle červnová, o půlnoci budeme vědět, kdo z těch šesti desek, nebo která z těch šesti desek, protože je to online hlasování, má nejvíc hlasů. Dvě desky s největším počtem hlasů si vezmeme a jednu si zahrajeme příští týden v úterý před půlnocí a druhou příští týden ve čtvrtek před půlnocí. A je to tak vždycky, že jeden týden hlasujete, klikáte a ten následující týden si hrajeme to, co si naklikáte. A takhle se to furt revolvingovým způsobem se to furt jako hrne před sebou. Kdybyste měli chuť a přispět vlastně, nemyslím penězma, ale k tomu, že vlastně muziku tady, co se týče půlnočních alb, vybíráte vy, bíťáci, tak si na to podívejte na titulní stránce našeho webu radiobeat.cz, najdete to vpravo nahoře. TNT za chviličku, David Bowie na beatu právě teď.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěj je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme. Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Nordy Kováč, kytarista, zpěvák a autor filmové hudby. Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Slibovaní TNT, 3 minuty před 13. hodinou. Pepa Lábus je připraven na zprávy právě na tu 1 hodinu odpolední. Hned po zprávách Status Quo, taky Peter Gabriel. Budeme hrát Blue Effect, Rox, anebo Black Sabbath. A dopravdu.
1: Píťáci na 4 kolech.
0: Jak už od nás víte, dávejte si stále pozor na dálnici D10 kolem Mladé Boleslavy na Prahu. Mezi 46. a 38. kilometrem je silný provoz kvůli práci silničářů a to platí to samé i na D1. Od Vyškova na Brno od 217. kilometru se popojíždí až do Moravské metropole. Pozor, v Jablonci nad Nisou ve Skelné ulici, zasahují tam všichni z integrovaného záchranného systému u havárky 2 osobáků. V Ostravě v ulici 28. října ve směru do Poruby se řeší bouračka 2 osobních vozů. V Mostě na Třídě budovatelů se srazila 2 osobní auta. A ještě Uhersko-Hradišťko ve Starém Městě v Brněnské ulici se vyšetřuje dopravní nehoda 2 osobních aut.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude postupně oblačno, později večer v jihozápadní polovině Čech až zataženo, na západě místy s deštěm, přeháňkami nebo i s bouřkami. Maximální teploty dosáhnou 26 stupňů, zítra se až o 7 stupňů ochladí, na většině území bude občas pršet a ojediněle bouřit.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Fotbalisté Kolumbie porazili v přípravě na mistrovství světa Kostariku 3-1. V předposledním duelu před startem šampionátu uspěla i Kanada. Jeden ze spolupořadatelů finálového turnaje vyhrál nad Uzbekistánem 2-0. Rodičovský příspěvek by se měl od ledna příštího roku zvýšit ze 350 na 400 tisíc korun pro rodiče, kteří pečují o dítě ve věku do 3 let, ze 700 na 800 tisíc pak u dvojčat nebo vícerčat. Zvýšení rodičovského příspěvku, které navrhuje vláda, začínají dnes na mimořádné schůzi projednávat poslanci, šlo o jeden z hlavních předvolebních slibů ANO, který je zakotven i v programovém prohlášení vlády ANO, SPD a motoristů sobě. Letošní květen byl podle meteorologů teplotně nadnormální, měsíc ale provázely výrazné výkyvy mezi teplými obdobími s letními teplotami a chladnými epizodami s pozdními mrazy. Srážkově byl květen v průměru normální, ale mnoho regionů postihl výrazný srážkový deficit a sucho. Během dneška zasáhnou sever Itálie velmi silné bouřky, hrozí tam vznik supercel doprovázených ničivými poryvy větru, velkými kroupami a ojediněle i tornády. Na Jadran dorazí bouřky v noci na zítřek s vysokým rizikem přívalových srážek a bleskových povodní. Silné bouřky se očekávají také v Německu a Rakousku. To byly zprávy, po nich si poslechněte status quo na Rádiu Beat.
1: Radio B. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Dance with you, with a girl like you, Trox v programu Rádia Beat. Minuta jedna jediná zbývá do půl druhé odpoledne. Za okamžik Hey Stupid od Elise Coopera, taky dětské šaty od Petra Kalandry, anebo taková trošku chlupatá muzika Bike Race nebo Bicycle Race od kapely Queen. Za okamžik na beatu.
1: Mailboxu si vyzvednu svou beatovou rozhlednu, večer budu v pohodě, za chytrýho v hospodě.

Oblíbený to interpret mladého dětka, tedy Michala Šindeláře, Alice Cooper, Hey Stupid na beatu. Mám tady knížku v igelitu zabalenou, je to kniha, která u vás se setkala s celkem velikým ohlasem a myslím tím jako příznivým. Jmenuje se Stručné dějiny automobilu od vynálezu kola až po Teslu. Autorem této knížky je Hynek Fajmon. Na obale je krásný červený Ford Mustang a tahle knížka, jak už asi tušíte, je pro toho, kdo zítra uspěje v detektivce. Ne, že to jako úhodné, to samozřejmě to dokáže každej, ale musí se dotelefonovat taktéž do rádia a k tomu vědět, koho hledáme, jaká je to kapela nebo jaký je to interpret. Detektivka začíná zítra.

0: Tohle byly In Excess, Need You Tonight v programu Rádia Beat. To, co nás čeká teď, je Pepa Lábus a zprávy a Ota Seman a hodina tupláků. První tuplák, který začne hned po zprávách, budou dvě po sobě jdoucí skladby od skupiny Katapult. Ode mne dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové na výjezdu z Prahy mezi 13. a 20. kilometrem probíhá údržba podzemní části kanalizace a zdržení je tam skoro čtvrt hodiny pro osobní auta. V Lounech na ulici Osvoboditelů křižovatka s Purkyňovkou je tam úračka dvou osobních automobilů. Brno Bystrc, přístavní ulice, dopravní nehoda osobního auta. Na Hodonínsku Lužice, Velkomoravská ulice je blokovaná havárkou dvou dodávek a pozor na Domažlicku v Horšovském Týnu, Masarykova ulice, osobní auto srazilo cyklistu, na místě už zasahuje rychlá, buďte tam prosím maximálně opatrní.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude postupně oblačno, později večer v jeho západní polovině Čech až zataženo. Na západě místě s deštěm, přeháňkami nebo i s bouřkami. Maximální teploty dosáhnou 26 stupňů, zítra se až o 7 stupňů ochladí. Na většině území bude občas pršet a ojediněle bouřit.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Kateřina Siňáková postoupila na Roland Garros do semifinále 4 hry s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou, porazili na Antuce v Paříži belgicko-slovenskou dvojici Magali Kempnová a Andrea Klepačová 6-1 6-3. Čtvrtfinálový duel vyhráli za hodinu a 11 minut. Siňáková může v Paříži vybojovat trofej už po čtvrté. Francouzského dodavatele elektronických komponent do pasů a osobních průkazů Linksense částečně vlastní dvě čínské firmy, na které Spojené státy uvalily obchodní omezení kvůli obavám o národní bezpečnost. Mezi odběratele společnosti patří i Česká státní tiskárna Cenin. Používá její komponenty při výrobě občanských průkazů. Britský list Financial Times upozornil, že podrobná znalost národních identifikačních dokladů představuje zpravodajské riziko. Železniční dopravu přes Kojetín na Přerovsku dnes zastavil nález dělostřeleckého granátu. Podobně tomu bylo i včera. Munice pochází z druhé světové války, kdy bylo tamní nádraží při přechodu fronty ostřelováno. V obou případech munice převzal ke zneškodnění pyrotechnik. Není prý vyloučeno, že podobné nálezy nebyly poslední. Jihoafrickou republikou už několik týdnů zmítají protesty proti ilegální imigraci a s nimi spojené násilnosti. Ghana už proto z JAR evakuovala své občany, zatímco další okolní země vyzývají k opatrnosti. Dnes pak Mozambik oznámil, že si víkendové xenofobní útoky vyžádaly životy 5 jeho občanů. Jedná se o první úmrtí oficiálně spojovaná s protesty. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: My tu máme 9 minut po 14. hodině. Vítejte při poslechu dnešních tupláků. Tohle byly Katapult, půlnoční závodní dráha a 13. komnata. Celkem jasné texty, myslím, že takové, řekněme až přímočaré, tam nemůžete hledat žádný dvojsmysly. Kdežto, pozor, teď nás čeká to návrat do 60. let. Dáme si dva kousky od skupiny Cream. A u té první, tam bych si, řekněme, tím přímočarým textem úplně jistý nebyl. Respektive byl bych si spíš jistý, že přímočarý vůbec není, protože ten text, nebo vůbec ta píseň jako taková má hodně psychedelický nádech. Pete Brown, básník, který textoval tuhle píseň, sice trval na tom, že nebyl pod vlivem LSD, tedy prý alespoň ne vědomně. Takhle nějak to potom ještě upravil. Je to píseň, která má název SWLA Beer. Takhle je to skutečně ta zkratka. Původně vlastně je to zkratka těch slov She was like a birded rainbow. Byla jako vousatá duha. Tady už vidíte, že skutečně tam nějaký ten nádech psychedelie asi byl. Tak takhle nazvali tu píseň. Text tedy dával dohromady, jak už jsem říkal, Pete Brown, který byl básníkem, velkým kamarádem Jacka Bruce, a taky právě proto psal pro Cream tyhle ty krásný texty. Taky s Ginger Bakerem byl samozřejmě velký kámoš. No a ta druhá, která nás tady potěší z tvorby téhle formace, je z roku 68, tedy ta první je ze 67, druhá ze 68. Má název Politician. Je to vlastně psychedelicky rocková píseň, která vlastně kritizovala tehdejší dění na politické scéně a dá se říct, že je hodně nadčasová. Pojďme na to, tady jsou Cream, já jsem Ota Semana, přeji pohodový poslech.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Tolik tedy Cream a druhá polovina 60. let. Teď se vydáme do let 80. a to s Joe Cockerem. I když, pozor, píseň Unchained My Heart je vlastně původně bluesová záležitost, kterou původně napsal Bobby Sharp už v roce 1961 a poprvé ji nahrál Ray Charles. Joe Cocker ten ji do svého repertoáru zařadil v roce 1987 a ten jeho drsný cover s nádechem těch žesťových nástrojů se stal vlastně titulní skladbou 11. studiového alba Joe Cockera a je to, zůstala to vlastně taková nejikoničtější píseň z té jeho tvorby, i když těch písní tam je samozřejmě celá řada, které se staly neskutečně populární po celém světě. Joe Cocker byl podle mě takový král coverů, protože ten si dokázal vždycky vyzobat z té historie ty skvělý pecky a najít v nich úplně neuvěřitelnou energii a tu do nich potom nasypal. Jo. Takže si teď připomeneme ten rok 87 a pak půjdeme do, řekněme, už tohodle toho milénia, dáme si z roku 2012 z desky Fire It Up ještě píseň You Love Me Back, což tedy jako cover není. Ale i tak, Joe Cocker, to je prostě vždycky záruka na prostý kvality. Jdeme na to, tady je Joe Cocker.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rádiu.

0: Teď nás čeká píseň, která pojednává o příchodu Evropanů do nového světa, myšleno tím samozřejmě Ameriku. A je to o utlačování domorodého obyvatelstva. Má název Run to the Hills a vy už víte, že uslyšíme Iron Maiden. A to byl rok 1982, kdy tahle píseň spatřila světlo světa. Run to the Hills jako první. Passchendaele je druhá, kterou si poslechneme. Bitevní píseň založená, řekněme, na pohledu vojáka na bitvu u Passchendaele, jednu z hlavních bitev první světové války. Takže tu si dáme jako druhou, připomeneme si tak rok 2003. Tady jsou Iron Maiden.
1: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na rádiu.

0: on the hill, friend and foe will meet again, those who died at Passchendaele.
1: Tak to byly Iron Maiden. Po takovém tom válčení spolu s Maideny, tak bychom si mohli dát trošku té svobody, dne svobody. Great Day for Freedom. Píseň skupiny Pink Floyd z desky Division Bell z roku 1994. Psal ji Dave Gilmour spolu se svojí ženou Polly. Píseň je vlastně ve skutečnosti o tom, co následovalo po pádu totalitních režimů za železnou oponu. Nejdřív to byla radost, svoboda, ale pak se dostavily, řekněme, ty nepříjemnosti, vystřeba Jugoslávie, válka v Jugoslávii a podobně. A to všechno prostě nějakým způsobem chtěli stvárnit do té písně, kterou teď uslyšíme. Pink Floyd. To bude první tedy Great Day for Freedom. Coming Back to Life je druhá, kterou si od Pink Floyd poslechnem. Je z téže desky, tedy z Division Bell. No a pak si připomeneme ještě Final Cut, tedy desku Final Cut v titulní písni. To byl rok 1983. Tady jsou Pink Floyd.
2: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěji je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme. Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Nordy Kováč, kytarista, zpěvák a autor filmové hudby. Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Final Cut, tak tohle byli Pink Floyd a přivedli nás k 15. hodině. Na 15. hodinu už je připravený Pepa Lábus a přijde se zprávami, pak si dáme Judas Priest, Beatles a taky Led Zeppelin. Dojde i na Stinga.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na Modřanské ulici v Praze vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Jeden pruh je neprůjezdný, je to ten pravý ve směru právě na Modřany. Takže s tím počítejte, býťáci. Počítejte také s komplikací na D0C na Velkém pražském okruhu. Tady na 77. kilometru ve směru na D7 je dálnice vlastně úplně uzavřena z důvodu dopravní nehody. Tahle zpráva je z Národního dopravně informačního centra. Tak pozor na to. Pozor na D1 na 104. kilometru ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě dvou nákladňáků a v Jablonci nad Nisou v ulici u Přehrady havaroval osobák, takže nebo osobák srazil se tam s koloběžkou, jo? Takže pozor na to, na místě záchranka i policie. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. Během dne dojde od západu kromě Slezska a východu Moravy k ubývání srážek a oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Nová sezóna hokejové extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista z Třince se představí na ledě Karlových Varů. Rozlosování soutěže zveřejnila Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Ministerstvo zahraničí kvůli nadcházejícímu fotbalovému mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles. Na dnešní tiskovce to řekl šéf české diplomacie Macenka. Zástupci ministerstva budou u všech zápasů české reprezentace na turnaj, který začíná 11. června. Ministerstvo zveřejnilo na svých webových stránkách základní doporučení pro fanoušky, vlastní manuál s informacemi a důležitými kontakty představila i fotbalová asociace. Krizová linka 222 420 222 prý neřeší běžné cestovní peripetie, je jen pro případ nouze. Pomyslnou dětskou komorou parlamentu se brzy stane 30členný poradní sbor dětského ombudsmana Martina Beneše. Zájem o dobrovolnou práci v něm, která je zdarma a nepřináší žádné výhody, je velký. Přihlásilo se do něj přes 700 dětí. Je jich tolik, že bude nutné členy sboru losovat. Úkolem týmu bude připomínkovat legislativu týkající se dětí. Britská vláda připravuje nový zákon, který má posílit ochranu podmořských komunikačních kabelů před poškozením ze strany Ruska i dalších nepřátelských států. Tyto digitální tepny jsou totiž klíčové pro internetovou komunikaci napříč světem, upozornila na to agentura Reuters. Návrh podle ní počítá s vyššími pokutami i tvrdšími tresty vězení pro majitele a provozovatele lodí, kteří kabely poškodí v důsledku bezohledného jednání. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Judas Priest na Rádiu B.
0: Rádio B. Classic Rock.

Jo, tak tohle byla první píseň na debutovém albu Led Zeppelin z roku 1969. Jako skladatelé jsou tam uvedeni vlastně John Bonham, John Paul Jones i Jimmy Page a vlastně vyprávěli později v rozhovorech, že to tak nějak vzniklo automaticky, že prostě se sešli ve studiu, ještě úplně nevěděli, co mají hrát, ale John Bonham začal bubnovat a oba dva se potom přidali a ono to bylo, jako když najednou všechno vybuchne. A fungovalo to, zapadlo to úplně na první dobrou. Alespoň takhle to bylo v těch rozhovorech. Mimochodem Jimmy Page, pak když to skutečně nahrávali, tak protáhl kytaru Leslie Bednou od kláves, aby vytvořil takový ten výřivej zvuk, ten efekt a vůbec si tam jako pohráli hodně se zvukem. Jimmy Page při tom nahrávání rozmístil po celém studiu mikrofony tak, aby ten zvuk zachytil tak, jak ho oni sami vnímali a slyšeli, jak je to rozvibrovalo. Byla to vlastně jedna z prvních písní, které pomohly taky Johnu Bonhamovi získat ten status legendy, protože se ten jeho bicí výkon v téhletý písni, kterou jsme teď slyšeli, tedy v písni Good Times, Bad Times, tak se považuje za jeden z nejlepších vůbec bubenických výkonů všech dob. Tedy samozřejmě on se to těžko porovnává, není to atletika, jo, že kdo první doběhne na pásku, ale hodně muzikantů se k tomu nějakým způsobem obracelo právě tímhle směrem. Led Zeppelin, Good Times, Bad Times, muzika, která dozněla, teď máme 18 minut po 15. hodině, dnes je úterý 2. června a já vám pouštím Stinga.

já jsem hrál, ty jsi hrál, já jsem hrál, on taky hrál na cymbál. My jsme hráli, vy jste hráli na cymbál, všichni tam co. My jsme hráli, vy jste hráli, oni hráli na cymbál, všichni myši tam co. Já jsem hrál, taky hrál, Miška taky hrál na cymbál, Vyča taky hrál na cymbál, Standa hrál na cymbál, Petr hrál na cymbál, Jirka taky hrál na cymbál, Klauda taky hrál na cymbál, my jsme hráli na cymbál, všichni myši tam co. My jsme hráli na cymbál, všichni myši tam co. My jsme hráli, vy jste hráli na cymbál, všichni myši tam co. My jsme hráli, taky hráli na cymbál, všichni myši tam co. My jsme hráli, oni hráli na cymbál, všichni myši tam co. My jsme hráli na cymbál, všichni myši tam co. My jsme hráli, vy jste hráli na cymbál, všichni myši tam co. My jsme hráli, vy jste hráli na cymbál, všichni myši tam co. My jsme hráli na cymbál, tancovali na cymbál, všichni myši tancovali.

0: Den Clearwater Revival a jejich Hate Night. Příští týden jedeme do Holohlav. Proč tam jedem? No, protože tam bude další beatová pumpa. A to ve středu, konkrétně tedy je to středa 10. června mezi 11. a 17. hodinou v Holohlavech v areálu Trotina Eco, což je ekologická likvidace vozidel, tak tam se na vás budeme těšit. Je to ve dvoře 3 Holohlavy. No a pokud byste bloudili, nemohli to najít, tak najdete všechny důležité informace na našem webu na www.radiobeat.cz. Budeme se těšit, že dorazíte v co nejhojnějším počtu, loni vás tam bylo docela dost. No a v tom areálu, kromě toho, že si samozřejmě můžete nechat natankovat nějakou tu muziku na tom, v tom našem mobilním studiu, ze kterého vždycky vysíláme, tak máte příležitost se tam jednak podívat v tom areálu, jakým způsobem se ty autáky likvidujou, zároveň si na svůj auták nechat nastříkat logo Rádia Beat, abyste ho vytunili. Samolepky budeme mít taky a nějaký další suvenýry, takže když budete mít dobrou náladu stejně jako my, tak si to tam uděláme pěkný.
1: Na internetu by měl být člověk opatrný. Neriskujte, přemýšlejte. Buďte opatrní, nevystavujte se zbytečně nebezpečí.
2: Hergot, to jsem se...
3: No, vidíš...
4: Hledat spolužačky na síti, to už je ve vašem věku opravdu riziková aktivita. Zaměřte raději na bezpečnější stránky. Muzika nestárne. Rádio Beat najdete i na Facebooku nebo na www.radiobeat.cz.

0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.
1: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Můstek. Přestup na trasu B.

Martin Kraus, Krausberry. Martin je vlastně už dneska samozřejmě legenda domácích pódií, ale taky jednou začínal a byl, řekněme, takovou nadějnou vycházející hvězdou. Naděje beatu je pořad, ve kterém takovéto kapely, hvězdy, jednotlivce nabízíme, pouštíme, děláme s nimi rozhovory a to je pořad, který dneska můžete poslouchat mezi 19. a 20. hodinou. Naděje beatu je tedy připravena na dnešní podvečer, pak nás čeká roková zpovědnice, kde Dan Kohout bude zpovídat Norbiho Kováče, kytaristu, zpěváka, autora filmové hudby, geniálního muzikanta s Ivan Hlas Trio a Kibabu. A teď jsme s Norbem taky kecali na beatové síni Slávy, kde doprovázel Zuzanu Michnovou. Zkrátka, myslím si, že Dan Kohout a Norbi Kováč, to bude hodně zajímavý a poutavý rozhovor dnes večer, tak si nenechte ujít zpovědnici. Po 23. hodině tady budou Progres 2, tedy konkrétně oni ne, ale prostřednictvím jejich muziky se tady prostě mihnou. Tulák po hvězdách je ta deska z roku 2018, kterou jste si minulý týden vybrali, naklikali a my vám ji pustíme celou od začátku až do konce jako půlnoční album.

Nejenom černá. Nejenom bílá. Ale všechny barvy roku.

0: 16. hodina se na Beatle blíží nezadržitelně, u vás by to mělo být podobné, máme totiž 56 minut po 15. nebo chcete-li 4 minuty před 16. Dáme si dopravu, pak tu budou zprávy s Pepou Lábusem a potom něco od Deep Purple, Luboše Pospíšila nebo od Stonu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Nejdřív dvě zprávy z Národního dopravně informačního centra. Před hodinou jsem informoval o tom, že na D0 na Velkém pražském okruhu na 77. kilometru ve směru D7 byla dálnice uzavřená, tak teď už je provoz v místě nehody obnoven jedním jízdním pruhem a ta kolona se dává do pohybu. Na D1 mezi 106. až 103. kilometrem ve směru na Prahu počítejte s tvorbou kolony vozidel před dopravní nehodou, tady se zdržíte asi 20 minut. Pak tady mám zprávy o bouračkách na Strakonické. Praha z Zbraslav, je to na výjezdu výpadovka z centra, neprůjezdný je levý jízdní pruh, jsou tam v sobě dva osobáky. Dále pak v Holešovičkách, tedy v ulici v Holešovičkách v Praze, osobák s motocyklistou, tenhle střet je teď předmětem vyšetřování a v Dlouhé ulici v Českých Budějovicích vyšetřují dopravní nehodu osobáku s cyklistou, na místě záchranka i policie. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. Během dne dojde od západu kromě Slezska a východu Moravy k ubývání srážek a oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 20 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Šampionát hokejistek do 18 let se příští rok v lednu odehraje v České republice, konkrétně v Ostravě Porubě. Mistrovství světa nejstarší ženské mládežnické věkové kategorie se v tuzemsku uskuteční teprve po druhé v historii. A zatímco v roce 2012 skončily mladé Češky na turnaji ve Zlíně a Přerově 6., teď budou mít medailové ambice. Rozhodnutí policie o odložení prověřování textových zpráv ministra zahraničí Macinky poradci prezidenta Pavla Kolářovi je pravomocné. Dnes to uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu IBEHEJ. Policie o odložení případu informovala koncem dubna. Mluvčí prezidenta Šeliga tehdy uvedl, že ho kancelář prezidenta republiky respektuje. V lokalitě Janoch u Temelína dnes začal první geologický průzkum pro možnou stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Správa úložišť radioaktivního odpadu ho zahájila vrty o hloubce 30 a 100 metrů, které se zaměřují na vodu. Janoch patří mezi 4 vytipovaná místa. Obce ze zvažovaných lokalit podaly proti povolení geologického průzkumu žaloby, ale soud je zamítl. Florida jako vůbec první americký stát zažalovala společnost OpenAI kvůli fungování a bezpečnosti jejího chatbota ChatGPT. Rozsáhlou žalobu podal generální prokurátor, podle kterého firma i její šéf podcenili rizika spojená s využíváním umělé inteligence. Dokument podle agentury Reuters mimo jiné tvrdí, že chatbot může ohrožovat děti a podporovat vznik závislosti. Podle žalobců společnost o možných rizicích věděla a přesto měla upřednostňovat obchodní zájmy a zisk. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte Deep Purple na Rádiu Beat.
1: Rádio Beat. Classic Rock.

Tak teď si možná někteří z vás, býťáků, říkali sakra, ano, možná i trošku zakleli u toho, co tohle je vlastně za stouny, dyť to neznám. Samozřejmě se může stát, že to někteří z vás neznají, protože ta píseň je skutečně nová. 5. května 26 se objevila co by single z jejich nového připravovaného alba. Je to tedy novinka, sotva měsíc stará záležitost, kterou jsme si teď poslechli, In the Stars, píseň, kterou Mick Jagger a Keith Richards napsali a taky nahráli samozřejmě pro 25. album Stonu. Ta deska má název, nebo bude mít název Foreign Tongues a produkoval ji Andrew Watt. Ten stál už u produkce toho předchozího alba Hackney Diamonds. No a je to vlastně taková vůdčí osobnost, která momentálně propojuje ten moderní a klasický rock. Dává novou šťávu té muzice Stonu a já myslím, že tohle očekávaný album už tenhle single krásně reprezentuje a dává nám jasně znát, že to bude opět stát za to. Deska jako taková by měla být tedy 10. července tohoto roku. Těšme se na ní. Já se teda těším hodně a tohle byly tedy Stouni, pamatujte si single In the Stars. Ještě ho párkrát uslyšíme. A teď jsou tady Jethro Tull, já jsem Ota Seman, přeji příjemný poslech.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Letmý pohled na situaci tady na stole ve studiu Rádia Beat po mojí levici mi napověděl, že bych vám měl říct, jaká bude cena do zítřejší detektivky. Nechal ji tady ve Vojvodách, je to zabalená krásně v igelitu, jo, zatavená. Kniha Stručné dějiny automobilu od vynálezu kola až po Teslu. A Hynek Fajmon je autorem téhleté knihy, kterou získá tedy zítra nejúspěšnější detektiv. Opět, jak říkám, v 9 hodin, buďte na značkách, to zazní první indicie, tedy krátce po té deváté. No a držím palce, ať se daří. Dařit se bude samozřejmě nakonec jenom jednomu z vás, kdo bude úspěšný detektiv, ale to neznamená, že v dalších dnech nemůže dojít i na jiné detektivy. Zítra tedy kniha Stručné dějiny automobilu od vynálezu kola až po Teslu. Bojujte o ní zítra.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum. Radio Beat.

0: Ať zní cnu země, zazní yesterday, ať zazní yesterday.
1: Ať žije Marx, Engels, Beatles a v pátek budete křičet taky ať žije Standa Rubáš, protože ten vyráží na další samolepkovou jízdu Rádia Beat. To znamená, že vám přiveze samolepky až pod nos, přímo k těm vašim autákům, vy si to na ně nalepíte. Takže až tam pojedete na to místo, kam dorazí Standa Rubáš, tak si ty auta umejte, jo? Protože na špinavý auto se to blbě lepí. Každopádně se potkáte v Příbrami. Náš beatový Ford zaparkuje v pátek u Euro Repar Car Service a to v Obecnické 361 v Příbrami a tam bude rozdávat Standa Rubáš samolepky, má jich dost, jo, na oblepení všech býťanských autáků, takže se tam můžete zastavit. A když už tam budete, tak si můžete nechat udělat nějakou tu 20-bodovou prohlídku vašeho auta za akční cenu 199 korun. No a budete mít auták jednak v cajku, tedy budete vědět, že ho máte v cajku, protože předpokládám, že v něm takhle přijedete, no a ještě ho budete mít vytuněnej o nějakou tu samolepku. Jestli bude mít ještě Standa nějaký další suvenýry, nevím, ale předpokládám, že možná sebou něco vezme. Tak do Příbrami se můžete těšit už tento pátek.

0: Víte, jak to je, když něco říkáte a zároveň vám něco naskočí v hlavě a ono se to jako propojí, jo? Takže to se mi stalo před chvílí. Ne, samolepky nejsou v pátek, samolepky jsou zítra. Zítra v Příbrami Obecnická 361, Eurodepar, Car Service, tam bude standard Rubáš v 11 hodin a tam taky můžete ty samolepky dostat. Takže si to ohlídejte, abyste zítra byli na značkách na místě. No a co se týče samolepkové jízdy Rádia B, tak pokud byste chtěli hledat, kdeže najdete tuhletu firmu, kde to je, tak se podívejte k nám na web. Je tam spousta podrobností, které k tomu můžete vyčíst a zítra nemůžete Standu minout.
1: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
2: Není to kohout?
3: Ale zvědavý je jak červenka. Obecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme. Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Nordy Kováč, kytarista, zpěvák a autor filmové hudby. Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Perfect Lover, tohle byli Kansas. No a vlastně víc toho pro vás dneska nemám. Standa Rubáš chystá excepty na úvod příští hodiny, bude to po zprávách, který přinese Pepa Lábus. No a ode mě uslyšíte ještě nějakou dopravu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Brněnská ulice v Hustopečích, pozor, je to na Břeclavsku samozřejmě, tak tady je nějaký problém s lidmi na vozovce, je tam nějakým způsobem komplikovaná situace, prý pohyb lidí po vozovce a snad tam došlo i k nějaké dopravní nehodě. V ulici za Vackovem v Praze bourala dvě osobní vozidla, tady probíhá vyšetřování, pozor na D1 na 178. kilometru ve směru od Prahy na Brno, stojí odstavený porouchaný osobák a na D8 na 6. kilometru ve směru na Prahu na příjezdu další porouchané vozidlo. Ve Štefánikově ulici v Praze vyšetřují dopravní nehodu osobáku s motocyklistou. Býťáci, jezděte bezpečně. Ode mě je to pro dnešek vše. Mějte se.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábos. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. Během dne dojde od západu kromě Slezska a východu Moravy k ubývání srážek a oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Ve Slavii vybudují nové bezpečnostní oddělení. Důvodem je to, že v posledním pražském derby slavističtí fanoušci vtrhli na trávník a na čas překazili mistrovské oslavy. Na svém webu klub zveřejnil několik inzerátů. Hledá v nich jak bezpečnostního šéfa a jeho podřízené, tak nového poskytovatele pořadatelské služby. Okresní soud Praha Západ dnes rehabilitoval Milana Mejlu Hlavsu. Za nezákonné označil jeho zbavení osobní svobody od března do srpna v roce 1976. Rozhodnutí je podle mluvčího soudu Vojtěcha Koruny pravomocné. Spoluzakladatel The Plastic People of the Universe byl v roce 1976 součástí procesu s českým undergroundem, při kterém několik muzikantů odešlo od soudu s nepodmíněnými tresty. Hlavsa strávil ve vazbě týdny, ale odsouzen nebyl. Dnes v noci dorazí do České republiky okluzní fronta, která přinese déšť na většinu území. Nejvyšší úhrny očekávají meteorologické modely ve střední části republiky, kde může lokálně spadnout víc než 20 mm srážek. První deště dorazí už dnes pozdě večer. Deštivé počasí navíc neskončí, protože už ve čtvrtek večer dorazí další frontální systém. Politické a vojenské špičky ve Spojených státech diskutují o rozmístění jaderných zbraní v dalších evropských členských zemích NATO. Podle deníku Financial Times jde Washington o to, aby ujistil spojence, že snížení konvenční vojenské podpory, kterou chystá, neoslabuje bezpečnostní záruky. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich si poslechněte Except na Rádiu Beat.

Standard je za námi, Otaseman je za námi, Standard Rubáš je před námi. 8 minut po 17. vám víťáci přeju příjemné úterý, příjemné úterní odpoledne a příjemný svátek všem Jarmilům, protože ti dneska, pokud se nemýlím, tak takhle 2. června oslavují svoje jmeniny. Jinak oslavovat se toho samozřejmě dá víc a to postupně probereme, pochopitelně. Taky mrkneme na dopravu, taky mrkneme na vohnouty, no a taky si pustíme nějakou muziku. Teď třeba T-Rex a Hot Love.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na rádiu Beat.
1: Milí posluchači, my jsme kapela Vohnout a teď v roce 2026 slavíme 30 let existence. K tomuhle výročí jsme vydali knížku, jmenuje se 30 svíček na dortu, mapuje naší historii a tohle je její audioverze. Oproti originálu není úplně do písmene stejná, trochu jsme ji upravili, aby nám šla líp do pusy. Některé věci jsme vypustili, aby to nebylo nekonečný a jinde to zase protáhli, protože najednou vznikla možnost pouštět si písničky, o kterých se v té knize samozřejmě hodně mluví. Číst jí budeme sami a všichni čtyři, teda nejen já, její autor a taky kytarista a zpěvák Matěj Homola,
2: ale i já, jeho brácha, kytarista a zpěvák Honza Homola,
3: a já, baskytarista Jirka Zemánek, a já, bubeník Fenek Steiner, ale jenom pár kapitol, protože je jaro a já mám alergickou rýmu.
1: Přejeme příjemný poslech, přátelé.
3: A teď už se pojďme projít pamětí v 55 kapitolách.
1: Každou z nich bude uvádět naše manažerka Gábina Pánková.
2: A zároveň s tím vždycky řekne, kdo z nás ji bude předčítat.
3: Gábino!
4: No?
5: Už je čas!
4: Už jsem tady, dobrý den.
3: Tak co, jdem na to?
4: Jdem na to.
2: Jsi připravená?
4: No, skoro. Nikdy víc nebudu.
2: Tak pojď.
4: Kapitola první, u nás doma, mezi roky 1976 až 1985. Čte Matěj.
1: Když to vezmu od úplného začátku, tak moje nejstarší vzpomínka na bráchu Honzu je z našeho pražského bytu. V hlavě mám uložený takovej záblesk, jak máma Marie sedí v kuchyni na houpacím křesle a má velký břicho. Patrně ani ona tenkrát netušila, že za chvíli přivede na svět nejen mýho bratra, ale současně i kolegu z práce. Psal se rok 1976, doba byla šedivá a já na téhle planetě už smrděl třetí sezónu. Narodili jsme se do novinářské rodiny, kde serióznější polovinu zastávala máma a tu druhou bohemštější stělesňoval náš táta Oleg. Poznali se na večírku vysoké školy, kde si táta chtěl dát cigáro, ale žádný neměl a tak sondoval, od koho by mohl nějaký vydindat. A narazil na mámu, která tenkrát kouřila a tak vzplála nejen další cigareta, ale i láska a za nějaký čas jsme se dostavili my dva s bráchou. Byli jsme vychováváni v Líně, učili se průměrně a vyrůstali v pátém patře v poctivém činžáku na Vinohradech, který nebejvaly tak vymazlená městská lokalita, jako jsou dneska, ale normální oprejskaná pražská čtvrť. Přes ulici byly a pořád jsou Olšanský hřbitovy, kde jsme prolejzali starý rozpadlý hrobky a hráli si tam s lebkama a holeníma kostma, taky jsme s kamarádama v potravinách kradli čokolády a nanuky, chodili do zájmových kroužků a rodičům se džbánem pro pivo a i jinak žili svoje normální socialistické dětství. Měli jsme s Honzou svůj pokoj, takový svoje království, což byla směs bordelu a zvířat, na kterých jsme byli silně ujetí. Prostě někdo v raném věku frčel v autíčkách, jiný ve stavebnicích Merkur, no a my jsme doma měli v akváriích, teráriích a klecích všemožnou havěť a studovali o ní příručky s latinskýma názvama. Každej v nás tehdy viděl budoucí zoology, i když my chtěli být spíš prodavači v akvaristice. A ještě na něco si vlastně dobře vzpomínám. Neměli jsme se s bráchou úplně jako děti rádi. Vládla mezi náma bratrská nevraživost, dělali jsme si na schvály, prostě to jiskřilo pořád. Tenhle stav se změnil až pozdějiš.

Tavely Beatles, jejich help, tedy pomoc. Jestliže se nemenujete Jarmil, ani dneska nemáte narozeniny, tak by pomocí pro vás mohla být rada, co dneska oslavovat, abyste si doma ten večírek mohli někde obhájit. Je toho docela dost. Třeba pokud jste fandové aut těch klasických starých Volkswagenů, vlastně předchůdců dnešního transportéra, takového toho hippikára, Volkswagen busu, jak tomu říkají v Americe, tak ti mají dneska svátek. Tyhle ty autáky kulatý s tou rezervou vepředu, ty se dají oslavovat. Nebo dneska jste mohli, to už je teď pro většinu asi pase, oslavovat Mezinárodní den odchodu z kanceláře o něco dříve než jindy. Jo, to je třeba jedna z věcí, kterou můžete oslavit. Grilovaný kuře má dneska svůj svátek, taky burizony v čokoládě, ty můžete dneska slavit. A co mě teda zaujalo, ale napadá mě teda spousta způsobů, jak to oslavit, jenom mi přijde, že všechny jsou tak trošku za hranou. Dneska je taky Mezinárodní den vašich zubařů. Pakliže máte zubaře, ještě teď pozdě odpoledne s ním máte třeba schůzku, nezapomeňte mu dát štípanou. Nevím teda, jestli na příchodu nebo na odchodu, to už nechám na vás.

0: Harley Davidson Blues a Kenneth Heath jsou nabíto za námi, chystají se menšinové sporty a jejich dnešní shrnutí a taky dopravní informace samozřejmě.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Těch mi hlásíte spoustu míst, kde být teď opatrný, bez ohledu na to, jestli jedete na Harley nebo jakkoliv jinak. Vážná dopravní nehoda, ta se stala třeba u Světic v okrese Praha Východ, jedete tam, tak hlavní ulice. Bude teď zejména předpokládám přicpaná spoustou aut s modrými majáky. Zasahuje tam celý IZS kvůli nehodě osobního s motocyklem. Teplice, nákladní ulice, nehoda dvou osobních aut, to je další jedno místo, kde možná raději neprojíždět a zkusit zvolit jinou trasu. Protože se vyšetřuje. Vyšetřuje se také na příjezdu do Frejštáku, na příjezdu od Zlína, tedy tady v tom místě nehoda dvou osobních aut a policisté na místě, silnice číslo 16 u Jičína, požár vozidla a zásah celého IZS na místě, tedy snížený průjezd nebo v podstatě nemožný průjezd po dobu, co to hoří. No a jede tady po 523, tak na příjezdu do Větrového Jiníkova od Jihlavy je také hlášena nehoda dvou osobních aut. Projíždějte prosím, víťáci, velmi opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: No tak co ti řekl?
4: Blbý je to. Hele, čti.
3: Vyšetření s tatím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální

0: Suficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Každý pátek od 7 večer na Rádiu B. Menšinové sporty na Rádiu B.
3: Triatlonisté Jakub Mitner a Alžběta Hrušková vyhráli v Příbrami mistrovství republiky ve sprintu. Tituly získali v absolutním pořadí společném pro elitní i juniorské závodníky. Ve světové triatlonové sérii v Algéru obsadil Filip Michálek 39. místo. Basketbalisté Brna vkročili za ligovým bronzem vítězně. V úvodním zápase série o třetí místo porazili doma Opavu po těsném závěru 99-97. Stříbrný tým minulé sezony se tak ujal vedení v sérii. Rugbysté Tatry Smíchov postoupili do finále extraligy. V semifinále porazili Slavii 69-12 a dál tak mohou usilovat o obhajobu titulu. Ve finále se utkají s Říčany, které porazili Donau Vín vysoko 74-0. V kvalifikaci Speedway Grand Prix v Žarnovici vyhrál závod britský plochodrážník Lambert. Adam Bednář skončil šestý a o postup do SGP Challenge přišel až v rozjezdu s Jensenem. Václav Milík obsadil 10. místo. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu Biatlonista roku. Bronzová medailistka z olympijských her vystřídala Markétu Davidovou. Třetí golfový turnaj z charitativní série 7 Cup Golf Tour, který tento rok pomáhá postižené Zuzance, proběhne už v sobotu na hřišti golfového klubu Molitorov u Prahy. Více je na www.7cup-tour.cz. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.
2: Radio Beat.

Simon Garfunkel na beatu, jejich Cecília, ta je právě teď za námi. Já už pomalu balím taštičku, protože zítra se beatáci uvidíme. Zítra je ten den, kdy vyráží samolepková jízda rádia beat do ulic, tady v tom případě platí do konkrétní ulice. Ta se jmenuje Obecnická, je v Příbrami a je tam taky barák s číslem popisným 361. Ti, kteří se tam pohybují, tak vědí, že na té adrese sídlí servis, autoservis, nazvaný Eurorepar Car Service, tedy místo, kde se zítra potkáme. V 11 bych měl být na místě připraven, na nějakou chvilku tam vydržím, protože přeci jenom krom těch rozdávání samolepek, přelepování starých a vybledlých, nalepování těch zbrusu nových i těm, kteří už samolepky dávno mají, tak tam ještě navíc budete moci právě ten servis využít k tomu, abyste si nechali prohlídnout svůj auták. Buď to zvládnete zítra, nebo se domluvíte a domluvíte si tu návštěvu na někdy jindy. V každém případě nebude to úplně minutová záležitost, a proto i ty samolepky budou zítra takové delší. Využijte toho, mrkněte se na beatový web, tam máte nejen tu adresu, kterou už jsem zakecal, ale taky obrázky, odkazy, tu adresu, kde se potkáme, to, jak to s tou 20-bodovou prohlídkou vašeho auta takhle vlastně pořád ještě můžeme říkat na začátku sezóny je. No a zítra se tam na vás budu těšit, doražte v hojném počtu.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: To byli Nickelback, Turn It Underground, je za námi, celá tato hodina je v podstatě ve svém závěru, za malou chvilku dorazí Pepa Lábus a dáme si další čerstvé zprávy, ty dnešní, úplně poslední, po šesté, které automaticky startují výlet do let 60. a našeho pravidelného Six O'Clock Rocku.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Tomu nějaké zprávy z dopravy čerstvé z D8 ze 40. kilometru z Prahy pryč, tam je dopravní nehoda osobního s nákladním autem a zdá se, že vážná, na místo příspěchají všechny složky IZS, tak počítejte, že tento úsek a tento směr se může přicpávat. Silnice číslo 13, 80. kilometr, což mi tak nějak vychází někde na úroveň Liberce u Želenice na Mostecku, tady počítejte, že se po středu komunikace pohybuje nějaký chod, nevím, co tam dělá, ale ani vy to zjistit nechcete, velmi opatrně kolem něj. Nehoda dvou osobních aut je v Brně, v Žabovřeské ulici, pak tady mám jeden havarovaný motocykl na 283 u Mírové pod Kozákovem, to jsme na Semilsku a zdá se, že ani tahle ta nehoda se neobešla bez zranění, proto jsou na místě všechny složky IZS opatrní, buďte taky na D35, teď konkrétně na 142. kilometru z Ostrova na Sedlici, tady je hlášena nějaká porouchaná dodávka, která tam postává poměrně nešťastně. Jeďte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeji. Pepa Lábus. Zítra bude zataženo až oblačno. Na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i s bouřkami. Během dne dojde od západu kromě Slezska a východu Moravy k ubývání srážek a oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Světový pohár ve sportovním lezení po čtvrté zavítá do Prahy. Místo letenské pláně se ale uskuteční na Štvanici a vedle boulderingu se poprvé bude závodit i v obtížnosti. Díky tomu může před domácím publikem znovu startovat i největší česká hvězda Adam Ondra, který v boulderingu už závodní kariéru ukončil. Soutěžit se bude v Praze od zítřka do neděle. Státní zástupce podal obžalobu na muže viněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Sdělila to mluvčí pražského městského soudu, který se bude případem zabývat Kateřina Eliášová. Muž je obžalovaný z neoprávněné činnosti pro cizí moc, je prvním stíhaným za tento paragraf v České republice. Za činnost pro cizí moc v základní sazbě hrozí podle trestního zákoníku až 5 let natvrdo. Dva lidé zemřeli po nehodě letadla v Praze. Havarovalo v poli u letiště Točná. Přivolaní záchranáři našli obě oběti už bez známek života. Policie uvedla na síti X, že k havárii ultralehkého letadla došlo po 16. hodině. Tím, jak k pádu došlo, se teď budou zabývat kriminalisté společně s vyšetřovateli z Úřadu pro civilní letectví. Slovenský premiér Fico neuspěl u soudu ve sporu kvůli použití jeho fotografie na obálce knihy Petra Bárdyho Fico posedlý mocí. Požadoval celkem 200 tisíc eur, tedy zhruba 4 miliony 800 tisíc korun jako nemajetkovou újmu. Soudkyně ale rozhodla, že do jeho práv zasaženo nebylo. Zprávy jsou v závěru. Teď přichází Jimi Hendrix na Rádiu B.
0: O'clock rock na Rádiu Beat.

Four Seasons a Big Girls Don't Cry, jedna z těch 60-kových melodií, kterou jsem se nachystal na tento týden. Už jsme si ji tady hráli v Six O'Clock Rocku, to jo, ale už je to docela dlouho. Tahle ta filmem inspirovaná záležitost kapely The Four Seasons, ta je za námi. Stejně jako starý, dobrý a nikdy neoposlouchatelný Jimi Hendrix a Cross Town Traffic, to byl otvírák, protože na začátek Six O'Clock Rocku obvykle se snažíme dát vždycky něco takového, co z těch 60 je, ale do dnešního dne je to vlastně stále velehit, na který se nezapomíná. No a do třetí nohy pro dnešní den navrhuju, že by to mohl být Van Morrison, doprovázený samozřejmě kapelou Them.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Česko. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám, u Bítoskopu přeje Pepa Lábus. Úvodem pro nás má kolega Luboš Dvořák pozvánku na leteckou show.
2: Už v sobotu 13. června bude svět vyznavačů letectví upírat zraky do Mladé Boleslavy. Ze skromného dobového leteckého dne se postupem let vyklubala prestižní historical air show, spojující stroje, originály i repliky, prostě veterány několika válek i mimo Evropu. Současnými hrdiny budou i akrobaté Martin Šonka a Jan Sobotka.
0: Bítoskop.
1: Umělá inteligence dospěla k dalšímu přelomovému okamžiku. První film plně generovaný AI totiž dostal oficiálně místo na prestižním americkém Tribeca Film Festivalu. Premiéru si odbude 10. června v celovečerním 75-minutovém filmu iránského režiséra Ashekuši. Nehrají žádní skuteční herci, nepodílel se na něm žádný štáb. Snímek kompletně generovaný umělou inteligencí vznikal 3 měsíce a vyšel na v přepočtu zhruba 42 000 korun.
0: Bítoskop.
1: Společnost Meta Platform chystá další krok, jak proměnit své sociální sítě v placené služby s bonusovými funkcemi. Vedle reklamy chce nově více sázet také na předplatné, které nabídne uživatelům Facebooku, Instagramu a WhatsAppu rozšířené možnosti používání aplikací. Tolik z Bítoskopu. Teď si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.
0: Radio

Rolling Stones na rádiu Beat as Tears Go By. To je muzika, která dohrála. Budeme pokračovat s Michalem Prokopem a taky s jedním muzikantem, který si s Michalem má ale co říct. A taky se dá úplně v klidu říkat, že to je člověk jeho z blízkého okolí. Myslím tím Norbyho Kováče. To už je taková moje výhybka k tomu, co se bude dít dneska na Beatu večer. Protože Norby, kytarista, zpěvák, autor hudby, jak Dan Kohout napsal, milý, skromný a geniální muzikant, tak ten bude dneska hostem tady na Beatu. Jinak samozřejmě spoluhráč Olena Nejeschleby, Ivana Hlase, Kibabu, já nevím koho dalšího, Norby hrál s kým, s kdekým, a ještě věřím tomu, že spoustu dalších kapel do budoucna vymyslí. No třeba se o nich něco dozvíme, třeba se něco už peče, o čem já nevím, a dneska ve spovědnici to vyplave na povrch, uvidíme. Vy ale v každém případě laďte rokovou spovědnici od 8 až do 11. Předtím si dáme českou muziku v naději Beatu, no a potom si dáme českou muziku v půlnočním albu. Bude to takový český večer tady na Beatu, protože jste si zvolili Progress 2 a celou desku Tulák po hvězdách, kterou si pustíme.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Před malou chvilkou to byly Pink Floyd, hey, High Hopes, a to když hrálo, tak jsem si říkal, proč bychom nemohli vytáhnout High Hopes po druhé, ale v trošku jiné podobě, taky od úplně jiného muzikanta, tohle byl Bruce Springsteen a jeho High Hopes. Řekněme, že poslední muzika odpoledne beatového úterního, protože ta další muzika už bude podvečerní, no a to už je úplně jiné téma. Všichni tihleti klasici jako Bruce Springsteen, Led Zeppelin, Pink Floyd, Stoney, Twisted Sister, ti mají teď voraz volno, řekl bych v podstatě neplacené, budou uklizeni do beatového archivu zamčeni na pět západů a znovu se budeme moci s nimi pobavit a jejich muzikou až po 8. večerní. Ten mezičas, mezi 7. a 8., tak ten je vyhrazen přesně pro protipol těch rokových klasiků. Je vyhrazen pro ty, kterým se klasici říkat nedá, protože jsou to naopak naděje beatu. Možná, že jednou klasiky budou, ale teď se o nich bavíme jako o kapelách, o kterých jste dost možná nikdy neslyšeli, a pokud máte rádi objevování nových talentů napříč různými žánry, protože dneska to můžu prozradit, jako takový láhrlo, nám to trošku uteče někam k severské mytologii a trošku kousek dál od Big Beatu, ale myslím, že se to hodí, tak teď přichází vaše chvíle. Notýsky do ruky, poslouchejte, dělejte si poznámky a to, co se neřekne a nezahraje v naději beatu, si pak můžete nastudovat sami. Dejte mi pár minut, já si tady přešteluju archivy a za malou chvilku se na tu naději beatu vypravíme společně.

0: Radio Beat. Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
1: Naděje být

Jak jsem slíbil, tak se také stalo. Klasici jsou uklizení, naděje jsou připraveny, jak ty naše, tak i ty zahraniční, čímž tak trošku poodkrývám to tajemství, které si sebou vleču do té aktuální hodiny tady na Beatu, kdy se právě nadějím Beatu budeme věnovat kapelám našim, kapelám možná méně známým, ale za mě osobně řekl bych zajímavým. Věřím tomu, že spousta z nich si dneska najde nějaké nové fanoušky a lidi, kteří je vyrazí, když nikam jinam, tak alespoň na weby těch daných kapel, aby se dozvěděli víc, prohlédli si víc a poslechli si víc. A pokud se to tak stane, tak je všechno v pořádku a všechno běží tak, jak má. My už máme za sebou první otvírák, první muziku a první skladbu kapely, která se říká Johnny Churbes. Takhle je najdete, když je budete hledat třeba na internetech, facebookích a podobně. Můžete se proklikat až na jejich stránku, která právě má takovou sekci nazvanou Z garáže na pódium a je tady připsáno, začalo to v březnu 2020 jam sessionou v Brně. Červenec 21, první koncert ve Studence, duben 25, oslava 5 let v brněnské Melodce. Letošní květen jsme vydali první klip Per jako Ester, v srpnu jedeme do Rumunska na Banát. To je stručné bio, odpovídající tak trošku tomu stylu a přístupu k muzice téhleté kapely, která si říká Johnny Churbes. Na Melodce o nich napsali poctivá bigbeatová pecka Smete vás jako tornádo. Tak možná, že už vás smetla právě tou první skladbou, kterou máme za sebou a možná byste chtěli znovu vyrazit na nějaký jejich koncert. No tak johnnychurbes.cz je site, na kterou byste měli sledovat, protože pokud zrovna vy se nechystáte na festival Banát 2026 do Rumunska, tak tam budou, doufám, přibývat další koncerty tahleté kapely. Teď jsou tam právě 19. a 22. srpna, kdy se právě v Ibentálu v Rumunsku koná tenhle ten pravidelný festival českých kapel pro tu českou komunitu, která tam leta letoucí žije a kde i Johnny Churbes budou mít svoje místo. A třeba tam zahrajou právě tuhletu věc Cleo, kterou máme za sebou. Určitě tam zahrajou tu, kterou máme před sebou a ke které existuje ten klip, o kterém jsme už mluvili a který se jmenuje Per jako Ester.

0: Meisterrezept, ja. Naděje
1: beatu. Johnny Churbes dohráli v naději beatu na beatu a my se přesouváme k muzice další. Jak jsem před tou chvilkou předznamenal, tak ne všechny kapely budou nutně tuzemské, ale všechny kapely budou rozhodně naše. A když budu číst tady z dalšího webu, já to budu číst česky, ať mi Slováci nepíšou, že jim ničím jazyk, ale je to z webu vulgana.sk, tak se dozvíme tohle. Jsme banda muzikantů, které spojuje a naplňuje tvorba rockových skladeb se slovenskými texty. Od nástupu Filipa na post bubeníka se 13. října 22 začala psát historie kapely, kterou tvoří. Tady ten Filip Lakatoš na bicí, ten už byl zmíněn, a s ním Martin Fabián, taky Pavol Hocman na basu, Marek Sobota na kytaru, Ivan Franko coby zpěvák. To je strašně krátký takový úvod téhle té kapely s představením muzikantům, pak tady třeba píšou ještě toto. Dámy a páni, do šera klubu vletěl noční motýl, jmenuje se Vulgana. Tak to je krátký popis téhle té kapely, která toho ale má za sebou víc než dost, přestože je vlastně poměrně mladá, tak jak jsme si říkali už na tom začátku, když se tam zmiňovalo od když se píše historie téhle té slovenské kapely, kterou mimochodem mi doporučil další jeden z posluchačů Naděje beatu, kolega Petr Korál, ten hlásil, mrkni se na Vulgana.sk a poslechni si tu muziku, kterou tam mají k dispozici, aby se taky mohli dostat do Naděje beatu. Což se prosím pěkně stane, už v zápětí, jenom vám ještě řeknu, že ten noční motýl, o kterém tu taky byla řeč, bude první věc, kterou si od téhleté slovenské partičky pustíme. No a pak přijde na řadu to, co se jmenuje Život a nož.

Malý hudební výlet do Slovenska nebo na Slovensko za muzikou kapela Vulgana, ta je právě teď za námi. Co tu mám dál? Dál tady mám takovou velmi veselou a zajímavou partičku. Budu citovat z jejich webu, kde je napsán o nás. My, kapela Zlo z jihu, hrajeme zásadně jen a pouze jižanský funny punk. Vynikáme především svým holohlavým bubeníkem, je vynikající v soutěži sání plzeňské dvanáctky Brčkem. Solový kytarista Jirka Dodo Richta za koncert zvládne vytvořit až 452 grimas v kontrastu se 7 tóny. Václav Venca Luka, který hraje především na basu, ovládá i kazu, sloní ucho a pardálí dráb. Vojta Student, chybující pravidelně v každé písni, umí vypít za vystoupení až 8 piv, panáků dle toho, zda mu někdo nějaký koupí. Pokud potřebuješ na 45 minut vypnout, užij si pár přizprostlých písní, určitě doraž. Mezi své úspěchy řadíme především to, že se sejdeme a vypijeme sud a brzy se dozvíš víc. Tak toliko tedy je ocitováno z webu kapely Zlo z jihu. Pak už jsou tam delší texty, když se podíváte na jednotlivé muzikanty Vojta, Harry, Venca a Dodo, tak tam už je rozepsáno víc v podobném stylu, takže se z toho zase úplně moc nerozvíte, ale zase se u toho zabavíte, což je docela příjemný a v dnešní době se to málo vidí a já to mám rád, když se i třeba muzikanti a kapely neberou úplně vážně. Navíc Zlo z jihu, ti to vzali po starou, vyrobili CDčka, poslali je sem do studia Beatu a mimochodem našli si každého člena našeho týmu a každý v tom CDčku měl nějaký jiný vzkaz, takže si s tím dali takovouhle práci, což mě velmi pobavilo a neškule nadchlo. Pojďme k jejich přizprostlým písním, jak píšou na svém webu. Dáme si dvě ochutnávky, jedna se jmenuje Ráno, druhá se jmenuje Kamna.

Stejně každé ráno vstávám a uvědomuji si, že je opravdu překrásný den, který stojí za to žít. Víte, jsem jenom jeden z miliardy. Jeden ze stovky miliard, který má to štěstí.

Naděje beatu. To bylo z Lozihu a my teď přepneme výhybku na úplně, ale úplně jinou muziku, která mi padla do oka, byla mi doporučena a v podstatě jsem to sledoval s otevřenou pusou. I když odbočíme od toho klasického roku někam úplně jinam, tak jsem byl překvapený, jak obrovská kapela tohleto je, kolik lidí tohleto

O čem, že to mluvím, tak já budu citovat tady zase z jejich webu. Fantasy a pohanská hudba. DeLorean je osmičlená fantasy pagan folková kapela z České republiky. Její živá vystoupení jsou plná pohanských tanců, temných rituálů a nekonečného proudu energie. Užijte si mocné hlasy, zvuk mnoha etnických a exotických nástrojů a show ve výjimečných kostýmech. Vše na pódiu doprovodí rohatá vědma z klipu Ragnarok, pohanský bůh, Cernonus, rituály a krásné tanečnice. V písních se kapela zabývá tématy z fantasy literatury, světa zaklínače, mýtů a ság z dávných keltských, slovanských a severských pohanských dob. Tak to je kratičký úvod ke kapele DeLorean, který je potom tak jako ještě rozveden. Já ještě ocituji tady jeden odstavec. DeLorean vydali dvě alba, Vlaštovka a Srdce z kamene, která byla obě vyhlášena albem týdne na největším českém portálu musicserver.cz a několik singlů, včetně dvou videoklipů natočených pro populární hru Witcher 3 Wild Hunt. Single Sabbat pak vyhrál mezinárodní ocenění Seldcast Awards pro nejlepší videoklip a písničku roku 2023. DeLorean vystupují na významných zahraničních festivalech jako Wave Gothic Treffen nebo Horner Fest v Německu nebo Cernunnos Fest ve Francii, Kilkim Zajbu, co to je asi, Litva nebo Lotyšsko, Trolls and Legendars v Belgii, Echoes and Mervilles ve Francii. Zkrátka, tahle kapela je obrovská, veliká, zahrála si s kdekým, od těch ikon pohanského folku až po ty ikony pohanského metalu, jako jsou třeba Korpiklany a podobně, Subway to Silly a tak dále, a tak dále. Zkrátka, máme tady obrovské uskupení. Osmičlené, který tvoří Maria Vesna, Spars, Derias, Kuba, Miloš, Turmaven, taky David Crow, Marek a taky Viktoria. Když se podíváte na jejich weby, dočtete se tam více, jsou mimořádně pěkně udělaný, zvlášť pokud máte rádi tuhletu muziku. Jsem se úplně rozněžnil, ale bylo by asi dobrý, abych pustil nějakou muziku, která, jak říkám, trošku odbočuje od toho roku, ale vlastně je takový big beat hranej na trošku netradiční nástroje. Dáme si od nich věci jako Lada nebo Ragnarok. Tady jsou dvakrát DeLorean na

0: Naděje beatu.
1: Psáno jako to, nebo čteno jako to auto z návratu do budoucnosti, psáno trošku jinak. Delo Raine je název té kapely, která právě teď tedy na beatu dohrála, která udělala takovou lehkou odbočku od klasicky kytarového zvuku někam úplně jinam. My se vrátíme zpátky, i když nevím, jestli můžu říkat, že klasicky kytarový zvuk bude hrát v té další partičce, protože tam se to všechno míchá ještě z dechy, protože bez toho by to samozřejmě nešlo. Tak o čem, že se bavíme? Gentleman's Club, neboli Ska úderka z hranic. To je ta poslední kapela, kterou tady pro vás dneska mám. Když ji budete hledat, je potřeba se prokousat několika odkazy na různé barbershopy, až pak se dostanete tam, kde jsem teď já, tedy na stránku gentlemani.com, a můžete z ní taky číst. Kapela Gentleman's Club vznikla v roce 2003. Tady má za sebou dvě dekády na pódiích, ne u nás, ale i v zahraničí, a stovky odehraných koncertů. Milujeme ska a přesahy do stylu jako reggae, soul, rocksteady a taky punk. Domovskou základnou je studio Motoshine v Hranicích. Máte-li chuť na super živelný koncert, neváhejte nás kontaktovat, nebo si nás kdykoliv a kdekoliv můžete pustit online. To je tak jako kus z webu téhleté kapely. Kapely, kterou tvoří Jiří Poledňák, David Václavík, Josef Hinčica, Jan Fraňo, Vít Škrabal, Filip Řehořík a Karel Trousil. Taky jich je jako psů v téhleté kapely. Takový malý orchestr, no ono se touto skáčka ani jinak udělat nedá, když musíte k té klasické sestavě, takové té rockové, přidat právě ještě ty dechové přesahy. Tak tady se to povedlo už před mnoha a mnoha lety. Kdybyste je chtěli vidět někde naživo, tak teď jste to třeba prošvihli v Ostravě, tam byli v sobotu, ale další koncert bude na Žižkovském pivobraní v Praze 6. června, nebo v Novém Jičíně na pivobraní 20. června. Ten den to stihnou ještě s přejezdem do Loděnice, protože tam budou hrát taky 18. července Little Stars Natural Wine Event v Boleradicích, nebo Střítěžské hody, Střítěž nad Ludinou, to bude v září 19. No a vánoční koncert se bude konat na Mikuláše v Odra. Tak tam můžete všude vidět tuhletu kapelu zvanou Gentleman's Club, poslechnout si jejich muziku naživo a třeba nějaké ty koncerty ještě přibydou. Já musím říct, že budu od nich hrát dvě věci, to není takový překvapení. Ty se budou jmenovat Muž, který nikdy nebyl, a Ukaž mi věci, ale než tady stisknu tlačítko play, tak taky udělám rekapitulaci. Poděkuju všem, kteří pravidelně pomáhají stavět naději beatu, hledají ty kapely aktivně na koncertech i na webech a dávají mi vědět na můj mail standa@radiobeat.cz. Opravdu díky za to, budu rád, když budete pokračovat, abychom si pak mohli říct třeba to, že tu dneska hráli Johnny Čurbes. Dali jsme Cleo a Per jako Ester. Byla tady slovenská Vulgana, jejich Noční motýl a Života nož. Taky jsme hráli z Lozihu Ráno a Kamna. Za námi jsou Delorein, Lada a Ragnarok. Před námi jsou Gentleman's Club, Muž, který nikdy nebyl, a Ukaž mi věci. Taková byla dnešní úterní naděje beatu tady na beatu.

0: odpuste, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Jsou 2 minuty po 20. hodině, přátelé, je úterý, tudíž jako vždycky roková zpovědnice. Mnozí z vás určitě ví, kdo je mým dnešním hostem, já to ještě teď v úvodu neřeknu, ale řeknu vám, že to bude zážitek, protože my budeme v podstatě minimálně z poloviny dnešní rokovou zpovědnici takhle. My budeme brát jako živej pořad se vším všude, i s tou muzikou. Kdo vám bude hrát, kdo vám bude zpívat a kdo si se mnou bude povídat a koho se pak budete ptát, tak to prozradím za malou chvíli.

0: Rádio Beat. Roková spovědnice.
1: No a teď už nebudu napínat, kdo je dnešním hostem, mým hostem v Rokový spovědnici. Je to Norby Kováč. Norby, čau, já tě tady zdravím.
2: Hezky dobrý večer, ahoj Dané, ano. Čau. Dneska díky za pozvání.
1: No, já díky, že jsi přišel. To je vždycky přemlouvání. Tady ty hvězdy jsou strašně spůjněly,
2: oni než přijdou. To super, že jako člověk zrovna jako doma sedí, víš, a najednou prostě může přijít, tak to mi to potěšilo.
1: Doma sedí, nudí se a nemá do čeho píchnout.
2: Ale úterý, rozumíš. Je úterý vlastně, že jo?
1: No je, no. Obvykle nic neděláš, nebo?
2: No jako většinou právě jako máme hraní, víš, jako jo. Spíš je to výjimečný, že dneska nehraju.
1: Takže jsi to odvolal, já jsem chtěl právě, všeho jsem nechal, koncert jsem odvolal a jdu za koutem do Beatu. Jasně. Norby Kováč, přátelé, mnozí ho znáte, kytarista, skladatel, zpěvák taky.
2: No, občas to říkám, že je to v pokus o zpěv.
1: Jo.
2: Spíš.
1: Pokus o zpěv.
2: No, to, já nepovažuji se jako za zpěváka.
1: Norby, k tomu bych mohl říct spoustu poznámek, ale řeknu takovou tu neutrální. Pokus o zpěv taky zpěv a znám spoustu zpěváků, který o sobě říká, že jsou tedy zpěváci a já bych to pokládal spíš za nevydařený pokus, jo? Tak asi takhle bych to charakterizoval.
2: No tak jo, zpěvák, ale spíš jako gitarista si myslím, že...
1: Jo, no gitarista rozhodně je perfektní. Dorby, já ti jenom poprosím, až jak takhle mluvíš, pojď mi blíž k tomu mikrofonu, my to jo. Máme nastavený, přátelé.
2: Ne, jako já na schvál jako takhle se jako sem dal, protože když právě zpívám občas, tak buď Olin mi jako furt jako říká prostě nechoď tak blízko jako k tomu mikrofonu, pak potom to je nějak jako kreslí, víš, a jsou tam takové jako pazvuky. A tady u vás je to je možný.
1: To je to v pohodě.
2: Tak
1: já si to tady
2: kompresor. Já mu pak potom vysvětlím, jako no. Že můžu.
1: Olin tady s velmým hostem. Olinovi vyřiď, ať já tady do toho nekecá.
2: Přesně, tak já mu to řekl. Mám povolení od tebe, tak mi to se těším teď.
1: Teď jste možná pochopili, Olin, Norby, tam už se nám skládá takovej, ne, já neříkám hlavolam, ale tajenka, protože ještě přidáme jedno jméno a to je Ivan. A už to tady máme. Norby Kováč, Ivan Hlas a Olin z chleba. Trio Ivana Hlase, říkám to správně, to je oficiální název.
2: Ivan Hlas Trio.
1: Ivan Hlas Trio, ano. Podstatě, já jsem věděl, že by to nějak blbě, že Ivan Hlas Trio. Tak je to známý. Jestli jste ještě neslyšeli Ivan Hlas Trio, tak na něj jděte, protože já jsem teda přiznám, že já jsem byl na vás poprvé loni to bylo, na tom Lomfestu, víš, v tom lese, takovém tom.
2: Jo, no jasný, no, jo, to bylo
1: nádherný. Tam Olin mě tam vychlastal všechno víno, asi 2 litry mě mají vytah, nešel hrát. No,
2: no to se mi nějak jako nezdá, jako fakt jako Olin, jo.
1: No, Olin.
2: Normálně od tebe jako se jako napili.
1: No, on je hrozný píč.
2: Fakt, jo.
1: No. Ne, my jsme kecali, víš co, jak jsme to tam nějak vykali. A chci se vrátit k tomu zážitku. Já jsem vás slyšel samozřejmě z rádia, z nahrávek. Ale live ne. Live to bylo poprvé. A byl jsem naprosto nadšen. Taky mám pocit, že vy jste na tom Lomfestu, to už, jak vy jste spolu dlouho? Jak dlouho existuje?
2: Prosím tě, my už právě jako, že jsme takhle vyhraný a vlastně jako máme spolu v podstatě, člověk nemusí nic řešit, tak je to, ten rok bude 24 let.
1: Jste spolu?
2: No jasný.
1: No,
2: Olin říkal tenkrát prostě, že hrál 15 let jako Myšíkem, že už to nemůže překonat s žádnou jinou kapelou, no a najednou už je to, teď bude 24 let.
1: No a na to jsem chtěl navázat. Proč mají posluchači rádia být, posluchačky samozřejmě,
2: ano.
1: Zajít rozhodně na váš koncert? Protože z vás bylo strašně cítit, jak vás to baví, jak si s tou muzikou jednotlivýma písničkama hrajete. Jak si v podstatě v rámci písničky, jo, no, to neříkám, že je to tak jako muzikanti víme, co ne, ale že tam nikdo nějak najednou neonanuje a improvizace, říkám onanie, najednou mimo rámec té písničky, ale že se u toho výborně bavíte a vymýšlíte furt nějaký forky v té písničce.
2: No, protože to přišlo úplně samo. Jo. Nejdřív jsme na začátku, jak jsme dali dohromady, nebo Ivan mě jako oslovil, to je taky, ještě se k tomu vrátíme, protože to je strašně krásný příběh, ale takhle se jako s Triem, to je vlastně pro Ivana to bylo jako nejlepší řešení, protože v Olin v jedné strany, já z druhé strany a Ivan hraje svoje písně. A dostali jsme tam prostor vlastně z jeho strany, že vůbec nikdo nemusel jako nic řešit. Ivan nikdy nepřikázal, ty hraje tohle. Takže to najednou byly písničky a každý začal do toho tvořit to svoje. A v podstatě ten celý ten obraz vlastně, jako jak to teď dneska zní, tak to je v podstatě jako ne náhoda, ale vlastně ta společná spolupráce a společná vlastně v ten čas vlastně, jako jak se to takhle vytvořilo. A když si uděláme nějaký for, nebo něco se tam stane, ani kolikrát ani o tom nemusíme nic říkat, ale už příští koncert už je to samozřejmě, to tam je zase. Víš, že to i ty hudební jako srandy a člověk jako vyčká, protože ví, že tam něco zahraješ ty a tak už ten další koncert je to zase ten nový prvek prostě a takhle se to tvořilo. A v podstatě jsme vůbec nemuseli ty věci řešit společně, že bychom měli jako nějaké zkoušení, jako já vůbec jako nepamatuju, kdy jsme měli nějakou kapelovou zkoušku.
1: Takže taková společná aranž za pochodu.
2: No v podstatě jo.
1: Na tom koncertě, jak jsem vás tam poslouchal, tak minimálně...
2: A tam byl ale dobrý zvuk. Jako.
1: No, to bylo
2: jako
1: výborné.
2: Pro nás je to vždycky zásadní, jako, protože dobře, 13 to je, ale když se to vytvoří, ta atmosféra vlastně díky zvukařovi a ten zvukař pak potom ti nepomáhá, což je úplně nejlepší, takže to je pro tebe zážitek a pak to dohromady pak jde ještě líc.
1: Mhm. Já jenom to dopovím. No, říkaj, a promiň, pustíme si jako... první písničku, kterou jsi vybral, pak už budeš hrát ty. Protože vím, proč jsi si vybral Marka Knopflera, protože je to geniální kytarista, který taky cvičil. Ráno začal a ráno skončil. Že?
2: Ano,
1: manželka ho maximálně šla probudit, když už přes tu kytaru takhle visel. Jo?
2: Ale měl velký takový skvělý křeslo, víš, jako, který jako mohl zároveň jako spát.
1: Spát a přitom rád.
2: No,
1: i ze snu.
2: Já, no ale jako, to si člověk jako občas pamatuje
1: ale,
2: taky.
1: Ale se vrátím ještě k té poznámce z toho Hamfestu, že to bylo vidět, slyšet taky, ale vidět, já vím, že jste tam hráli něco s Olinem spolu, jakoby. Ivan hrál Big Light, pohodě. Vy jste tam měli nějakou takový dialog hudební. A teď jsem koukal, jak na sebe mrkáte a Olin najednou na tebe juknul a měl takový udivený výraz. A to by bylo jasný. Norby tam zahrál něco, co tam nikdy ještě předtím nezahrál. Tak mě to přišlo.
2: A to nás těší nejvíc. Jako. No, to je. Víš, jako, protože najednou to přijde a je to tam.
1: Je to tam. No. Hele, Dire States, Lady Writer, Mark Knopfler.
2: No a chceš o tom něco říct?
1: No jasně.
2: No protože pro mě Knopfler byl zásadní. Pamatuju si v 15 letech jsem byl na intru a Stris mi poslal kazetu z vojny, sloužil někde v Martině a poslal tři věci. Jo. A na té kazetě byly jenom tři písničky, ale to byl jako jeden jako Lady Writer. A já jsem tu věc poslouchal prostě snad milionkrát. Jako to bylo neuvěřitelné. To byly právě první tři písničky vlastně od Dire Straits a pak, jak jsem se vrátil z vojny, tak jsme dali ještě tenkrát jako ze šahu, pak ti řeknu, jako odkud procházím, to jsme měli kapelu, no a Lady Writer jsme nacvičili taky a vyhledal jsem ty tóny úplně do puntíku, do posledního tónu, víš, jako na tom stratu.
1: Takže jsi se učil na Markovi Knopflerovi, kromě jiných.
2: No jasně, to už asi. Dávno, jako pak potom, jako, no samozřejmě, no.
1: Tak jo?
2: Ale ten Lady Walter byl velký, jako veliká výzva, protože jsou tam docela jako těžké věci, dokonce některé jako těžší, měl jsem pocit, než jak je Swing of Satan, že to je jako zásadně jako takový nejslavnější, jako ty liky, jako co Knopfler používá, ale tam na tom Lady Walteru jako jsou tam taky jako excelentní kousky.
1: Ono totiž, přátelé, nejsem kytarista, ale teď do toho budu krafat, ale možná, že mě...
2: Budeš muset tak dneska večer, jako já ti budu prostě otravovat gitarou.
1: No, ne, ona kytara není jenom o tom, že se naučíte perfektně, když jste praváci, hýbat levou rukou prstama, samozřejmě i tou pravou, že máte techniku dokonale zvládnutou, že musíte mít rytmus samozřejmě, ale ono jde taky o to, jak se těma rukama na tu kytaru hraje, jak se ty struny mačkají a jak se na ně brnká, já to řeknu takhle lidově.
2: Je to v podstatě celý o tom tónu, že jo?
1: No?
2: Jako to můžeš mít jako gitaru, takovou, jakovou, vlastně jako můžeš mít na tam struny tyhle, ale vlastně ten tón tvoříš, jak dotneš tu strunu tím prstem a jak to na to přitlačíš a jak to tvoříš, tak to je ten základní tón.
1: Přesně.
2: Proto může Knopfler mít jakýkoliv gitaru jako v ruce, je mu to úplně jedno.
1: Vždycky to bude slyšet, že je to on.
2: Vždycky to bude Knopfler.
1: Tak se opustíme.

0: Povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Ano, my si s Norbim budeme samozřejmě povídat, ale hlavně budeme hrát. Já se vracím k tomu úvodu, co jsem říkal, že tuhle rokovou zpovědnici pojmeme, nemohl jsem si vzpomenout na to slovo, teď už jo, pojmeme opravdu jako živý hraní.
2: Tak pamatuju si, jak jsi mi tenkrát volal před měsícem, kdy to bylo. No. Jako veme si gitaru, jsem si říkal, ježišmaj, tak to určitě moc rád, protože člověk, jednak jak je to strašně příjemný pocit, že držíš jako tu gitaru během rozhovoru, víš, takže jako takový, jako že a strašně rád si zahraju, no, tak se na to moc těším.
1: Hele, můžu se zeptat tak jako, jak mluvíš o té kytaře, ty se s ní laskáš, úplně to těšíš. A chci se zeptat, je to takový hodně intimní, když tak nemusíš odpovědět.
2: Říkej.
1: Máš nějakou přítelkyni nebo
2: manželku? No taky mám, jako žiju v manželství a všechno funguje krásně. Už někam,
1: koho častěji zdržíš? Ženu kolem pasu nebo kytaru kolem krku?
2: jelikož hraju docela často, tak spíš jako gitaru.
1: A žena dobrý.
2: Žena úžasná.
1: No tak,
2: úžasná.
1: No, zdravíme. Poslouchá?
2: Já nevím.
1: No, tak pokud poslouchá, jak se jmenuje?
2: Tak jmenuji, pro ně Gabinka.
1: Gabinko, zdravím tě ze studia Rádia Beat. Mám tady tvého muže a mám takový pocit, ne, to bude asi dobrý, jak o tobě mluví, ale že se možná ožení s těma svýma kytarama. On má asi doma velký harem, že? Co se týče počtu kytar.
2: Já jsem totiž jako dneska jsem v pracovně uklízel a musím říct, jako nemám tolik gitar, ale měl jsem tam neskutečný bordel vlastně díky těm futrálům různým, jako já nevím, jako proč gitaristi mají doma ty futrály, protože jako nevejde se tam jako nikam, no ale zítra potřebuju jako pracovat a přijde mi v kamarád něco naspívat, takže potřeboval jsem tam uklidit a fakt možná, že se mi to jako malinko i povedlo.
1: Takže manželka spokojená, že tam,
2: já si myslím, že
1: tam máš ano. Uklízíno krásně. Hele, Norby, říkali jsme, že budeme hrát živě. Ty už seš plně natěšen, já to vidím. A ano, už jsi zkoušel takovou krásnou věc. A dáme tu háranku? Je to ta věc, jak jsi zkoušel?
2: No, ale vyhlásíme tu háranku už předtím nebo až potom? No, protože spíš, aby lidi o tom přemýšleli, že jo?
1: No, jasně,
2: no, protože musíme vám říct, že probíhalo to takhle, tady Dan mi jako začal nastavovat mikrofon a různě jako vzdálenosti, aby to bylo vyrovnané. A já jsem začal hrát právě tuhletu pomalu věc, kterou jsem teďka zahraju a Dan říkal, jo, jako to je známá věc, jako od koho to je? A jsem si mi to utlo, to zase není možný, jako to je snad jako, to je moje, já už to hraju strašně dlouho a navíc jako chci to dát na moje další CDčko, dokonce LPčko vlastně, co mám jako možnost jako natočit a to je jako, byl jako jeden z prvních, který jako opravdu jako mám to vypracovaný a jenom potřebuji to jako do natočit, ale jako, tak musíme vyhlásit vlastně jako pátrání, jestli někoho bude něco připomínat, ale doufám, že se to nestane, jako já tuhle tu věc chci, rozumíš?
1: Ale to jsem nechtěl způsobit, protože když jsem to řekl, tak se Norby nejdřív urazil a pak málem rozbrčel.
2: Ale to by mi jako vadilo, no. Tak zahraju, jo.
1: Tak zahraj. No. Počkej, všechno, já se zkontroluju. Máme to ready, tak jeď.

0: na verze lekce.
1: Arena, ty,
0: no. A zní to v pohodě? Nastavil si to dobře. No, ale jako teďka to bude to horší jako věc, jestli pak někdo jako napíše, že jo. Víš, jako jestli to někomu nepatří.
1: Ta otázka zní, ten motiv.
0: To je to zásadní.
1: To je to zásadní, to je ústřední motiv tady té skladby. A mě to něco připomnělo. Třeba

0: Já vůbec nevím, co budu dělat, rozumíš? Jako, kolik oni skončíme dneska? Půl dvanácti?
1: Před jedenáctou tak zhruba.
0: Před jedenáctou, no tak hned půl dvanácti začnu v autě jako předělávat tuhle tu věc. Tak, to je jasný. Jako.
1: Pustíme se Rainbow a pak budeš hrát dál.
2: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Roková spovědnice na Rádiu Beat.
1: Mým hostem je Norby Kováč a už jsme přijali dva názory na písničku, kterou hrál před chvílí Norby. Otázka zněla, jestli

0: vám ta píseň nepřipomíná nějakou jinou píseň. Jedno, jaký provenience, prostě nepřipomíná. Tak můžu říct, že no, jeden názor ano. byl, že to je Karel Plíhal, nebo že mu to posluchači připomíná.
1: Připomíná.
0: Tady je Karla Plíhal. A pak byl druhý, který říkal, že mu to připomíná nějakou mezihru písně True Colors od Collinse.
1: Od Collinse. Tak Collinse jako teďka mi úplně nevybavuju.
0: Já taky ne teda.
1: No. Ale hned si to poslechnu určitě, jako když budu moct a v Karlovi asi zřejmě v Plíhalovi asi zítra zavolám a musím mu to ten motiv přehrát a zeptat se. Ale možná, že má pravdu. Jako.
0: Ale tak oni jsou si kolik podobných různých motivů.
1: Tak to je jasný.
0: No, normálně to na tu desku prdně, to je jasný. Čo? Co se bude, jako. Ale já řeknu svůj jenom. A je možný, že mi to může připomenout. On totiž, když hraješ jenom na tu kytaru sám, na tu akustiku, která má samozřejmě takový specifický zvuk, se bude vydat, tak tam, jak to říct, tam ta melodie víc vyvstane, než když hraješ s celou kapelou. Jo?
1: Přesně.
0: Jo, a je to ryzejší, zřetelnější a může ti to něco připomenout.
1: Mě to
0: možná spíš atmosférou nebo náladou, ta tvoje skladba, která je mimochodem nádherná, připomněla atmosféru Blackmore's Night třeba. Jo,
1: jo, jo. No,
0: takže to je jedno.
1: Proto si to pustil pak potom jako Rainbow rovnou, že jo?
0: Cože?
1: Proto si pouštěl pak potom Blackmore jako Rainbow rovnou, že jo?
0: Ne, to, no vidíš, a to no, byla to, náhoda. To
1: byla náhoda. No. To jsem si měl vybraný už předtím, že jo?
0: Je to na tobě, Norbe, jako co budeš hrát?
1: Blackmore taky jako můj velký vzor. Vlastně jako díky jemu jsem pořizoval moji první jako elektrickou gitaru, vlastně Strata, Fender Stratocaster. A přišla ke mně jako gitarka z roku 77, tak tenkrát jako jako pořizoval v 80. letech. Tak jsem byl z toho, ale jako to bylo díky Blackmoreovi, no, na kterým jsem tak jako částečně jako vyrůstal.
0: Hele, za toho bolševika tyhle ty kytary, ty slavné značky,
1: no,
0: jako Gibson nebo Fender, že jo?
1: No.
0: Tak ty byly hrozně drahý, ne?
1: No, to bylo jako docela částečně jako řešili jako v moje rodiče, to si jako pamatuju, protože už jsem byl jako na vojně. No ale víš, co je sranda, tak to je nástroj přesně, co v Civoš, jako Civopulos to přivez ze státu v 77.
0: Mm-hmm.
1: A on to prodal někomu jako ze Zvolena, to jedno, a on to pak jako dál prodal, no a byl tam ještě papír, jako celný doklad,
0: jo,
1: kde tam byla jako napsaná kytara,
0: jo,
1: hodnota, víš, musí asi jako přiznat hodnotu, tak byla tam hodnota v 1000 korun.
0: 1000 korun.
1: No, takhle.
0: Takže Civoš kecal, že to stalo.
1: Civoš to tam jako napsal, nebo někdo, rozumíš, jako tak tenkrát to bůh, jako jak to probíhaly ty věci. A já jsem Civošovi tuhle to jako připomněl a si to pamatoval jako na ten nástroj, no. Tak mám to dodnes, jako.
0: A máš tu kytaru dodnes?
1: No, mám to samozřejmě, jako to.
0: A hraješ na ní furt?
1: No, hraju docela často a je to obouchaná, ušoupaná a hraje krásně, ale je to Fender, že jo.
0: Hmm.
1: Dal jsem to do původní jako stavu a hraju na tom docela často. Ale že nahrávám s ním, jako, protože má nádherný tón.
0: Nádherný tón.
1: No tak Fender, že jo. A hraju teďka zase, že jo?
0: No teď hraješ teď?
1: No.
0: Sice ne na Fendera, ale...
1: Na Fendera a zahraju skladbu, která se jmenuje, doufám, že to nic nebude připomínat, skladba se jmenuje taková kratší věc, jo.
0: Dobře.
1: Kratší skladbička, skladba se jmenuje 15 minut.
0: Kratší skladba 15 minut.

0: Styl! Set, jak o Deep Purple, vysvětlím. Závěr, jak u Beethovenovy symfonie. Tap, tap. Pero, no, prosím vás, teď už nehádejte, jo. Jestli jste tam zaslechli Smoke on the Water, tak to bylo schválně, samozřejmě taková vložka.
1: A byl tam ještě... To tam byl taky.
0: Taky jo.
1: No jasný.
0: Ty rychlý, v ty rychlý.
1: Ne, jako ty pomalý právě.
0: Jo,
1: víš, to jsem tam se jako, no, jsem tam malinko, jako, tak, taky
0: jsem tam
1: šoupnul lekce.
0: Na mě musíš jednodušeji zrozumíš, no. Já ale, jsem popíkář.
1: Ale Smoke on the Water, to tam bylo.
0: No, hele, to je nádherná věc. To bude taky na té nový desce, nebo už je to starší?
1: Tahle stavě už je starší.
0: Už je starší.
1: To je ta starší, no to ještě tenkrát, ještě, to je z doby ještě, když jsem se ještě se učil, jako s tím palcovým trysátkem hrát. Proto jsem se ptal, jako jestli hraješ taky, myslím, jako s tím palcovým trysátkem, protože já jsem na to léta nemohl, ty máš nehet. Já na to vůbec. Já mám mimochodem jako na těch třech jako umělý, protože furt jako odlítávali prostě.
0: To já znám. Já nehraju 24 hodin denně, jako ty.
1: já chodím jako jednou za měsíc prostě za holkama do Butovic, víš, jako už tam, jsem tam jako doma, už mě všichni vítá, je jasný, jako jo, co to je manikura, pedikura? Jako,
0: pedikura ne.
2: Manikura.
0: Počkej, pedikura jsou hnáty.
1: Jo, ty jako manikura, no.

0: Já ti zakontruju, nádherná věc, tahle nám to krásně doplní.
1: První Beat u nás. Rádio Beat.

0: Roková spovědnice.
1: Roková spovědnice a mým hostem je Norby Kováč. Tak já jsem ti na tu tvoji nádhernou skladbu, kterou jsi hrál.
2: Na 15 minut, myslíš?
1: Na 15 minut, no. Teda nebe, bo, člověče, bo, já jsem se nejdřív leknul, když Norby říká, že zahraje píseň 15 minut.
3: Většinou lidi jako vždycky jako lekají.
1: Vy to nevadilo právě. Počkej, já to nech mě dopovědět. Já jsem říkal, jož, mám 15 minut a dáme to, to je v pohodě. A ne, prostě tak jmenuje jenom. No a když jsi hrál, tak jsem litoval, že fakt je trvalo 15 minut, protože bylo úžasný.
2: Ale jako protože můžu říct ještě k tomu jako takovou krátkou. Jde o to, že proč je to 15 minut? Je to 15 minut, to je fakt takový pravdivý příběh, jo. Jako to na konci tak jako to vyprávím, ale tak jako do iteru to musím říct, protože aby to lidi pochopili, protože takzvané jako v to palcový trsátko, který jako používám vlastně a já jsem na to léta nemohl jako zvyknout. Tak jsem si říkal, jako, co si mám udělat, jeden kamarád vlastně jako Honza Paulík, výborný gitarista, mi jako doporučil prostě, ať si půjčím od manželky, od Gabinky vlastně jako v pilníček.
1: Já.
2: A když to dostatečně jako to zkrátím, vlastně tu délku, ať si to vyzkouším, určitě to bude jako lepší. Tak jsem si jako fakt jako to už je jiný trsátko, ale od té doby, ale od, tak jsem si říkal, už to musí být, jo. To je skvělý, tak jdu nás jako na balkon, vlastně jako osmý patro. Mm-hmm. Osmým patře a v gitaru samozřejmě jako mi vysel jako přes rameno, že jo. A zkouším tenhle ten motiv, jo. No a zahrál jsem 8 taktů a to trsátko samozřejmě to spadlo do toho přes balkon a spadlo mi to do křoví.
1: Ty jsi prostě tou strnou vyloup z toho. Prostě.
2: No jasný, jako prolítlo prostě celý a měl jsem jediný trsátko, jo. Tak jsem šel jsem dolů jako do křoví a 15 minut jsem to hledal.
1: Jo, takhle.
2: No jo, no, tak to byl ten... Je to tak,
1: chápu,
2: no.
1: Už to chápu.
2: Tak to proto 15 minut.
1: Ano, tak myslím, že k tomu by nikdo nedošel, kdo by o tom se k tomu, proč tenhle název.
2: A ještě navíc osmý patro, rozumíš, jako...
1: Bez výtahu ještě.
2: Občas je to bez výtahu, kamaráde. Ano, ano. To ti musím říct, když musím jako na sraz a mám ještě v kombo doma, tak to je něco. Jako. No, takže je to, občas je to náročný. Hlavně jako v horší je to nahoru, že?
1: Hlavně, Norby, když tě tak poslouchám a koukám na tebe, hlavně, že ty nikdy nestrácíš náladu. To je strašně osvěžující. Víš, Sáry, prostě když na Norbyho, když mu něco vypráví. A zrovna to třeba není nějak jako třeskutě vtipný, to jedno. Ale vy se na ní díváte, jak to vypadá, jak já se chlámu, jak debil. Hele, teď máme připravenou pro sběru reprodukovanou muziku od tebe a prosím jmenuje tě... se to Fisher Hornpipe, tak vysvětli, co
2: Fisher,
1: to je.
2: No, Fisher Hornpipe, chtěl jsem klukům udělat radost, protože s tím duem jako občas si vystoupím a to je vlastně Jefis duo v Jedlinský Fisher a kluci hrají v housle harmonika a teďka připravuju jako v CDčko svoje. No, pozvali mě jako na hraju asi ve třech věcech. No a ten Fisher Hornpipe vlastně tady vystupuju jako s nima taky, tak jsem si říkal, že v píseň už je jako zmasterovaná, vlastně už připravené, ale ještě není jako na plastce. Tak jsem si říkal, že udělám jeho radost.
1: Kdy to vyjde?
2: No,
1: mělo
2: by to vyjít už teďka, jde už do výroby, tak já si myslím, že jako měsíc. Mimochodem vydává to taky Luboš Houdek, Galen. No.
1: Ještě jednou název toho alba a těch kapely?
2: Mám pocit, že to je Jefis duo a v 300 vlaků se to bude jmenovat.
1: 300 vlaků a píseň Fisher Hornpipe je píseň z toho alba.
2: To je skladba.
1: Skladba. Výborně. Nebo skladba, instrumentálka.
2: Instrumentálka.
1: Jdeme na to.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková spovědnice na Rádiu Beat.
3: Úvodem další hodiny rokový zpovědnice, tý druhý, musím poznamenat jednu věc, že jsem velmi šťastný dneska, že moje pozvání přijal Norby, tedy Norby Kováč, protože tady ten koncertíček, který je jenom pro nás, my jsme tady jakoby ten tým vysílací dva, ano, já a tady mladá paní produkční Sara, jo, a jenom nám dvou hraje Norby. Tady, live, mi hodně. A samozřejmě potom asi tisícům posluchačů, ale ty to mají prostě z rádia. To jsem chtěl říct, protože fakt se mi to hrozně líbí. Já jsem naprosto nadšen. Ještě když se koukám na Norbyho, který je veskrze pozitivní člověk. On se furt usmívá. On je celý život snad šťastný. A já se ani nedivím, já takhle hrám na kytaru, tak budu taky šťastný. Ale dostaneme se k dalším věcem. Teď AC/DC a potom opět zase Norby.

0: Roková spovědnice.
1: Norby Kováč mým hostem. Norby, znovu tě tady vítám. Kdo si zapnul rádio až teď třeba, ale věděl to.
2: Jo.
1: A já jsem chtěl tady v tom vstupu úvodním, v úvodu téhle hodiny vyzvat, jako vždycky posluchače, pokud se chcete Norbyho na něco zeptat.
2: Ano, ano.
1: A stydíte se za to, bude hlavně nějaký tam zaběh trošku voní. Prostě, kdo se chcete Norbyho na něco zeptat, tak se klidně ptejte, pište maily s dotazama nebo SMSky. No a skoro jsem to neměl říkat, protože aniž bych tohle řekl předchozí hodinu, tak je tady na tebe už. To je, pojďme to zkusit, jo?
2: Je,
1: pojďme
2: tak,
1: to věnovat chvilinku, prostě pak budeš rád odpočít se tím, poslouchej. Tak nechci Norbyho urazit, ale skvělá muzika k filmu. Slasti oce vlasti, nálada, atmosféra skvělý. Napsal někdo, tady dál. To bylo ještě k tomu, k té harance. Ahoj, Dané a Norby. Já myslím, že ta melodie je původní, sám mám ve skříni Jackson Soloist a z minulosti na poslouchané kytarové riffy, takže podle nich nebo i kousku sola poznám celou píseň. Tak asi tohle. Další, tady to ještě rozebraný, ale to nemáme moc už čas. Nazdárek, Dané, dost mi to připomíná, to je furt tý skladby, jo. A Star is Born z Lady Gaga, ale třeba se pletu, páč mám absolutní hluch a dělím to na líbí a nelíbí, ale tohle se líbilo. Zdravím hosta, moc krásně se posloucháte, Jeně napsal. No, dobrý večer, nemám úplně 100% hudební sluch, ale podobnost s jednou skladbou od Karla Plíhala tam slyším, ale dále ji neidentifikuji. S pozdravem Tomáš Smejkal. Ještě tady jeden. No, mám tady ještě samozřejmě SMSky, tohle byly maily. Ahoj, nejdříve musím smeknout klobouk před živým hraním vašeho hosta a chtěl bych se zeptat, na jakou kytaru a jaké struny hraje, že za kytara má ta kytara asi myšleno, že ta kytara má tak nádherně vyvážený zvuk i v živém vysílání. Děkuji, Tomáš.
2: Tak to je hezky, tak je to vypadá tak, že jsi to krásně nazvučil, je to pravda. No já tuhle tu kytaru používám výhradně jako na živý vystoupení, protože mám fantastický ozvučovací, jako ozvučení a je to vyrovnaný. No mě samotného překvapuje, že takhle jako ve studiu tak hezky hraje, protože ve studiu moc jako nepoužívám. Ale je to gitara v Cole Clark, je to v australský výrobce a je to myšlený jako oni směřený jako pro ty finger picking si vlastně pro ten styl.
1: Řekni, co je finger picking.
2: Finger picking, no, takže že hraješ sám doprovod, protože nepotřebuješ spoluhráče, tak hraješ basovou linku.
1: Linku si, ano.
2: Doprovod.
1: Nemáš tady Olina.
2: Nemám tady Olina, tak dneska jsem tady za finger pickingistu. Tak je to australský nástroj a je to v Australian Blackwood a struny používám, jelikož mám dobře seřízený nástroj, tak můžu klidně používat 12 struny Phosphor Bronze.
1: To jsou ale docela tvrdý struny, ne?
2: No, když máš blbě seřízený nástroj, tak je to sakra jako těžký, jako, že jo.
1: Takže máš nízko nad matníkem.
2: Mám to akorát, že se mi to s tím jako dobře hraje.
1: Nemusíš mačkat, když se dostaneš na pražec 5 cm.
2: jo. No, jako, hraje se na tom příjemně. A no. Pro mě je to vždycky zásadní, jako musí mít jako nástroj opravdu aby to bylo seřízený, aby člověka netrápilo, že jo.
1: Norby, my tě chápem všichni. No. A přejem ti, že se ti na tuhle kytaru hraje příjemně. Ale pro nás ještě víc důležitější, že se nám to strašně příjemně poslouchá.
2: Je, tak
1: teď
2: to
1: zase budeš, teď tak zase budeš rád. No jdeme na to.
2: Hele, já bych zahrál jednu takovou zásadní věc, který hrajou vlastně ty fingerpickingisti. Jo. Já jsem tam tuhletu věc malinko poupravil, protože ten dotyčný jako v 50. letech, mimochodem se jmenoval Merle Travis, strašně jako takový známý a vydělal pro ten fingerpicking strašně moc. A ta skladba se jmenuje Cannonberg. A v tuhletu pecku, kamaráde, on hrál jenom ukazováčkem a palcem.
1: Dvěma prstama.
2: No, vůbec jsem nepochopil, jak je to možný.
1: Asi měl mrštný dva prsty, no.
2: Musím se postavit, protože je to bez...
1: Postav se v klidu, prostě je čas.
2: No to jo.
1: Cože? Počkej, ale...
2: Nebudu zpívat.
1: Takhle to bude, jo?
2: Nebudu zpívat.
1: Tak jedem. Jeď.

0: zase skvělá záležitost. Víš, co mi to trošku připomnělo, tahle hudba?
1: Ano.
0: Já toho kytaristu, jakže se jmenoval, to byl Amík určitě.
1: Meryl Travis, Američan, ano.
0: No, znáš kytaristu Leo Kottkeho?
1: No jasný, Kottke, tyhle ty věci hrál taky vlastně.
0: No přesně, no, jsem říkal, že mě to hned se mě vybavil Leo Kottke.
1: Leo Kottke už je vlastně 80. léta, víš, 80. 90. a Peter Finger vlastně, 50. který jako pokračoval vlastně a vlastně jako díky Petrovi Fingerovi, který jako tady vystoupil v Praze poprvý s tím stylem, tak to díky jako Standu Barkovi vlastně, který dělal tady gitary napříč žánry. Yeah. Tak to byl jako Peter Finger, který jako pak potom všechny tyhle ty velikány jako jsem doporučil jako Standovi a díky vlastně Petrovi Fingerovi jako jsme poznali, co to vlastně je.
0: Pustíme si Beatles a pobudem kecat dál.
2: Radio Beat. Classic Rock na FM.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Norby, všechny tvoje skladby, co teď hraješ, mě leží v uších, potažmo v hlavě, potažmo v duši, potažmo v srdci. Nechci být zase tak květnatej, ale jak jsi hrál minulý hodině tu hádanku, jak jsme z toho udělali
2: ano,
1: hádanku.
2: Ano, ano.
1: Nádherná věc. Tak jsem jako
2: Budu muset hned zítra v Karlovi zavolat.
1: Jo. Tam se objevil dvakrát, třikrát, že, ano, v těch názorech. Ale koukám, jsem, když jsi hrál tu skladbu, tak jsem koukal po Sáře, teda, jako, co to s ženskou dělá.
2: Ano.
1: Rozumíš, jo? Ty vole, taková kytara. Já kdybych byl ženská, jo. Takhle se zeptám, já nevím, jak na to. Úplně jinak se zeptám. Balil jsi někde nějaký ženský na kytaru?
2: Prosím tě, jako to bylo jako... Chceš to říct opravdu? Jako?
1: No tak proč se... Já se taky
2: no,
1: opravdu
2: tak proto se ptáš. No je to jasný, jako, to má logiku. Hele, v podstatě ne, protože já jsem v celý mládí jsem propásnul vlastně v cvičením právě na gitaru a seděl jsem spíš jako celý mládí jako v koupelně. Takže jako v téhle ty věci, jako že balení holek jako přes gitaru, jako mě moc nefungovalo. Víš, jako je to vykoupený vlastně jako tím, že jako někteří to uměli jako krásně jako využívat, víš, a mě to jenom zůstalo.
1: Já uměl tři akordy a normálně to stačilo.
2: Jo, hele, tak já jsem uměl jako malinko víc, ale moc by to nepomohlo, no. Ale zase v té koupelně jako je úžasná akustika a pak se ti dobře hraje, víš.
1: Tvoje obdivovatelky se držej za hlavu. Říká, takovej pěkný kluk, tak krásně hraje a on celou pubertu prosedí v koupelně s kytarou.
2: A tolik příležitostí možná, že jo. No, v koupelně, rozumíš. A já jsem vyhledával vždycky tyhle ty jako prostorní jako místa. Jako. Já si pamatuju na vojně, jak jsem sloužil, tam byla kuchyň vlastně. Obrovský jako místnost vlastně. Tam byl hal normálně jako v kostele, rozumíš? Mm-hmm. Samozřejmě jsem měl klíč, protože jsem jezdil proviantem.
1: Jo, tak jsi byl provianťák, ne?
2: Provianťák. Měl jsem A15 a jezdil jsem vlastně normálně jako.
1: Takovou tu krátkou AVI 15.
2: Krátkou AVI, no. Pak jsem řídil autobus, to je jedno, ale v nějaký jako kousek, jako v chvilku, jako osobák taky. Mimochodem jsem vozil jako Remka taky.
1: Jo.
2: No. Astronauta, takže jako jedno mi jako normálně jsme jeli
1: spolu. Jednou tě válem ulíte.
2: Neulít, ale dvakrát jsem ho odvez normálně do Brna jako na letiště a normálně si sednul do letadla a odletěl.
1: Do tryskáče.
2: No, to bylo strašná frde. No ale jako to byl výborný, že poprvé, když jsem byl v Praze, to ti musím říct, normálně jsme jeli v Škodou 105 z Brna, jako po dálnici, rozumíš, a já jsem odvez jako nějaký kasáren vlastně a viděl na mě, že jako možná, že jsem ještě nebyl jako v Praze, víš, tak se zeptal a tak já ti ukážu Staromák. A normálně s tou Škoda 105 jsme jeli jako na Staromák.
1: Počkej s tím Remkem?
2: Remkem, no. A normálně u Orle jsem zaparkoval. Škoda 105. Obešli jsme normálně celý Staropak, jsme nastoupili do auta, pak jsme odjeli, víš? To je strašná prdel. To bylo 88, že jo?
1: Jo.
2: Ale
1: a
2: potom...
1: kdyby tě policajti legitimovali, že nezlobte se, soudruzi, vezu hrdinu Sovětského svazu. Prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka.
2: A mimochodem Olin občas ho vydává vlastně jako u malého Berlína, jako v hospodě sedí občas v Olšovicích vlastně.
1: A jako to si z něj dělali všichni srandu, že jo, z toho Remka.
2: A byl strašně hodný.
1: A jako, že prej to byl fajn člověk.
2: No. Úplně strašně pohodář, jako opravdu, jako byl skvělý. Pak mi šoupli naspátek jako do Avie, ale pak jsem začal, pokračoval vlastně jako v kuchyni a přes noc jsem tak krásně mohl cvičit jako v akustiku, rozumíš?
1: Jo, já teď, když se tak bude zoufale přemýšlím, v čem jsem aspoň něčem jsem lepší než ty. A já jsem teď na to přišel, jsi na to naběh s tou A15. Ty jsi měl A15, vozil jsi proviant do kasáren.
2: No.
1: Já měl A30 a v Michalských pekárnách jsem vozil chleba.
2: Tak to je taky dobrý.
1: To jsem je měl super. O polovinu delší auták.
2: No. 15 byla dobrá. Jako.
1: Jo.
2: No.
1: Hele, tak. No, to jsem si představit.
2: Teďka jsme volenko odskočili.
1: A teď uděláme překvapení.
2: Ano.
1: Tak, já pustím nejdřív písničku.
2: Ano.
1: A pak budeme pokračovat.

0: Tak přátelé, to bylo Mocka, další díky. Překvapeníčko, tyjo. Jsi tady už... bych už ani nemluvil a dojeli bychom to jenom s tou kytaru. Přátelé, posluchači, teda bych se taky věnoval vám a oslovil vás. To bylo další takový překvapeníčko. Vy jste poznali určitě první, ta píseň, to byla originál verze Petroleum Lampo, kapela Omega.
1: Omega.
0: Ano, a tam už to už je Gábor Presser, myslím, autor té skladby.
1: Autor ne. Tuhle tu písničku totiž napsal Jánoš Brody. On z kapely Iliš, tenkrát, nebo fonograf, úžasný člověk, úžasný gitarista, dneska měl 80, teďka měl 80 a hraje pořád na gitaru úplně fantasticky, senzační. No a tuhle tu písničku právě napsal on pro Omegu tenkrát.
0: A tam už byl ale Presser v té Omeze.
1: No jasný. Jasný. No Presser nebyl, jako no, vlastně...
0: Oni nejdřív hráli covery, že jo, a potom tam přišel přesně, Presser a začal psát autorskou muziku.
1: Ano. No Presser vlastně jako psal vlastně pro všechny, že jo, jako dodnes píše pro všechny jako věci. Kde je Presser, tak to je to úplně jako fenomén.
0: To je takový maďarský big beatový Karel Svoboda.
1: V podstatě jo. Úžasně. No takže ta věc, já jsem tenkrát jako miloval vlastně jako v dětství tuhletu v písničku a vlastně jsem lekce poupravil, když jsem vydal moje první jako CDčko a tenkrát jsem to udělal takový jako, že víc jako folkově, jsem tam jako ještě bouchal jako do futrálu, ale znělo to jinak. No a když jsme pak hrávali, protože Ivan nám jako občas jako dával prostor jako na koncertek, tak jsem vlastně jsem si vzal jako gitaru, já jsem to ještě předělal ještě víc.
0: Jo.
1: No a Olin vlastně...
0: Do té podoby,
1: jak jsem hrál jako jo, teďko, jo. No a Olin si vezme vždycky jako ten svůj dekl jako svýho pedalboardu vlastně. Jo. No a do toho bouchá vlastně, jak si začal jako tleskat jo. Taky přesně jako jo. Druhou, čtvrtou. No a je to vždycky jako velká legrace, no.
0: Takže to úžasný,
1: lidi to znají a reagují a je to skvělý, no.
0: Tak to
1: akorát opravdu jako tuhle tu věc jsem už překopal úplně, ale jako ty slova tam sedí. Jako.
0: Takže i ten jazzíček tam vložíš.
1: Jazzíček tam je, no a dokonce Olin jako kontruje, rozumíš, jako jo. Ty jazzový kousky, jako, takže jako funguje to hezky. Dokonce Olin tam má solo, víš. Normálně hraje jako přes ten, ani nevíš, jak je šikovný, vlastně jako hraje na perkusivní, jako.
0: Jako
1: na ten dekl,
0: jako bicyk, na ten dekl má solo.
1: Jasný, jako. Ale normálně, jako, a hlavně jako to je fakt jako dekl, vlastně on to ten pedál vlastně jako prozíhoval jako předtím, jak jsme dávali dohromady s Ivanem, skočil do IKEA a tam koupil jako dva šuplíky, tam nasázil ty svoje pedály a přes ten dekl a tu horní část jako teďka bouchá, jako. Ale fakt jako ta překlíška naprosto jako luxusní, jako.
0: No, tak on je vynalezavý, on je z
1: Moravy. Vynalezavý, svoje čelo a svoj futral pro čelo jako vyrobil sám. Jako. No. Ne, jako, fakt jako už dneska jsou občas mu jako lidi volají prostě ty lidi jako bubeníci, že by chtěli jako půjčit jako ten jeho dekl jako do studia, víš, protože fakt jako to je tak kvalitní zvuk. Jako. To jen tak nevidět.
0: Oline, pojď mi řekl, natáčím
1: no,
0: desku.
1: No počkej, tak na to potřebuješ pořadovník, jako, rozumíš? To jen tak nejde.
0: Hele, budem zase si povídat dál. Teď si dáme slejdy.

0: jako vložku. No a pak se třeba vrátíme ještě k dotazu.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz. This is Rock'n'Roll.

0: Rocková spovědnice na rádiu Beat.
1: A Norby Kováč mým hostem. Norby, tak, je toho hodně. Jak fakt, mailu, jo. Tak SMSek. No, tak ano. Budu číst, jo, nebudu zdržovat. Ahoj chlapci, dneska bomba spovědnice, jen tak dál. Vynecháme půlnoční album, pro tvoji informaci, to je noční program, nebo půlnoční program, tady jo, nádherný, výborný. A já zítra pokutu zaplatím. Někdo si přeje prodloužit o hodinu rokovou spovědnici.
2: To, hezký,
1: to máme radost s Norbim, ale co si...
2: Já, když tak zůstanu tady a budu tu úvodní v skladbu předělávat, prostě, aby to nepřipomínalo v Karla Plíhala nebo Collinse. Takže můžu tady zůstat, když tak ráno tady zabouchnu za
1: sebe. Můžeš, no, já ti pustím mikrofon a můžeš tady zkoušet tu skladbu a posluchači uslyší tvorbu písně v přímém přenosu. Ale počkej, ještě to tady pokračuje. Jak tady napsal, pokud tu zaplatíš, když se položí alba, budeme hrát, tak jo, tak to by šlo. Pokuta bude fakt velká, to je moje odpověď teď. Ano, Norby mu to celkem bude jedno, ale mě musíš zaměstnat nějakým jiným zaměstnáním posléze. Pokračuju v tom vzkazu. Zaujalo mě, jak ho vyčerpává nosit hudební nástroj do 8. patra. Já jednou nesl svoji nemocnou maminku do 7. Vím, o čem to je. Já umřel v prvním mezipatře. Kurva. No a nakonec jsem to dal. Přeju hodně štěstí vám obom v tom, co umíte. A tak to má být. Zvěrolékař sám sobě Vojta.
2: Vojtu, děkujeme.
1: Pak ještě jeden tady můžeme stihnout. Tady je zase od dámy. Pánové drazí, děkujeme oběma za super večírek se skvělou Norbyho kytarou. Dané si prostě třída ve vybírání hostů. Děkuji. Aspoň něco. V sobotu jsem se na Norbyho koukala z první řady od stolku na dvorku Balbínky a potvrzuji, že vy děti Norbyho hráti dobrou náladu celý týden míti. Úžasně pozitivní člověk. I ty, Dané. Ještě, že tu vaši muziku máme. Držím pěsti, ať se daří a těším se na vaše koncerty. Rádi zase dorazíme na vás oba. Zdravím vás do rádia Drzá Monika. Děkujeme, to bylo moc hezký. Ještě dva stihnuty jsou krátky. Ahoj kluci, bude prosím záznam. Tohle mi jednou nestačí. Vojta. A ještě tady. Tak dnešek fakt super a host je úžasný kytarový mák. A ta maďarština. A tady navážeme.
2: Ano.
1: Maďarština. Zpíval si Petroleum Lampo. Říkám to správně maďarsky?
2: No malinko, jako skoro jo.
1: Petroleum Lampo.
2: Petroleum Lampo.
1: Petroleum Lampo.
2: Kde musíš si představit, že bydlíš jako v Plzni. Oni takhle smluví tými otečenými áčkama.
1: Víš, Petroleum
2: Lampo.
1: Lampo. Petroleum Lampo.
2: Ale já pocházím jako z Ošijak, jako Šahy. Je to hraniční přejezd jako do Maďarska a my taky jako nemluvíme takhle, jak mluví v Pešti, víš?
1: Jo.
2: My mluvíme takhle jako spíš jako že do sebe. S těma otevřenýma áčkama nemluvíme.
1: Jo, aha. A to se mi zase nabízí další dotaz.
2: Ano.
1: Ty jsi se narodil tedy na slovenské straně.
2: Na slovenské, no já jsem se narodil v Šale, bydleli jsme tam 3 roky a rodiče pak se odstěhovali do Šahy, je to hraniční přejezd, je to 60 kilometrů do Pešti, vlastně jako to nebyl problém skočit na jakýkoliv koncert, vlastně to je ta rovnou ta silnice jede do Pešti.
1: Byl jsi tam na těch Kvínech? Na těch Kvínech tam byl?
2: Prosím tě, nebyl.
1: Tak to jsem se neviděl.
2: Nebyl, ty jsi tam byl, jo?
1: Já jsem byl.
2: Nekecej. Já o tom vyprávím, protože hraju jednu maďarskou písničku vlastně taky, jako, kterou jsem předělal. A když tak jako později ještě to můžu si to zahrát.
1: To rozhodně.
2: No protože to je ta lidová písnička, co tam Freddy zpíval, že jo?
1: Jo. A to je maďarská lidová.
2: No jasný.
1: On to zpíval přece pro... jako Maďarům, jako poděkování,
2: no,
1: nebo...
2: Přesně, on to měl jako foneticky napsaný jako na dlani a vlastně jako tenhle ten příběh jako vždycky jako na těch svých koncertech jako vystupuji, jako vyprávím, protože to, já si myslím, že to takový jako, že hodně, ne jako, není to důležitý, ale je to takový jako, že krásný příběh a vlastně jako od Freddyho, rozumíš, od takého velikána a že to tam měl jako napsaný jako na dlani a já tuhle tu vlastně lidovou písničku jsem jako předělal taky.
1: Tak ji zahrajem potom.
2: Zahrajeme později. Zahrajeme. No jasný.
1: Já jasný. To opravdu kurvit nebudu.
2: No, ale jako na Queenech jsem nebyl. Nebyl jsem dokonce ani 85. jako na Dire Straits, jak tam byli poprvý. Jako.
1: To jsem taky nebyl. A byl jsi v...
2: Ale byl jsem, co byl pro mě zásadní.
1: Nepštadion.
2: Ne, byl
1: Gabriel.
2: Jsem... Gabriel jsem nebyl, ale byl jsem na malém stadionu a byl jsem tam, když ten večer vystoupil v Paco de Lucia s McLaughlinem. Pamatuju si ten koncert, vlastně jako oni měli ten...
1: Aldi Meolo,
2: a to byl v rámci ty šňůry, oni pak potom spolu různých kombinacích jako vystupovali, no a já jsem byl právě v Pešti a tam byl zrovna, to byl den 3. v července, když mám narozeniny, a večer 9 vystupili vlastně jako. Já jsem byl úplně hotový jako. A to si pamatuju, to byl taková kamarád, který jsem jako dotáhnul taky jako od nás gitarista. My jsme to v celý dětství jsme řešili. Vlastně víš, jako furt jako neměli jsme na nic časy, řešili jsme gitary a gitaristy a muziku. A on poslouchal tu druhou muziku a říkal, ty chceš jít do Pešti jako na Paka, to vůbec nebude mít atmosféru, rozumíš, jako gitaristi, tam budu sedět tak mistrž jako bicí, jako to je ta energie. No pak byl z toho úplně hotový taky, rozumíš, jako. Oni třikrát přidávali a když po třetí, to si pamatuju, jako, po třetí, když začali přidávat vlastně nějakou skladbu, všichni tam byli úplně jako hotoví a začalo hlejt takovým způsobem, jako, a to bylo fakt takovou radost. Jako.
1: Přece ten koncert, no. To je i deska živá. Noc v San Francisku.
2: Ano.
1: No. Tam jsou jak Paco de Lucia,
2: Aldi Meola
1: a McLaughlin.
2: Ano.
1: A ty jsi, když jsme se o tom bavili na začátku pořadu, no a ty jsi tam zabrnkal na kytaru taková ta slavná píseň, jak to začíná. Zkus to, počkej, já
2: ti pustím.
1: To je ono, tyjo. No. To byla síla. A
2: to jsem kdysi hrával.
1: Jak jsi říkal, že ti někdo oponoval, tam pojede, že to bude kytaristi na stadionu bez kapely, to bude nuda, že jo?
2: No jasný.
1: A ten koncert ze San Francisco to bylo obdobný.
2: Byl to fantastický.
1: Ten nářez jako svině.
2: Fantastický.
1: Co strašný. Se dá na akustický kytary udělat.
2: Ano. No tak no. On vlastně, to byl v podstatě pro mě jeden ten první jako fakt jako... Bez nich vlastně, víš, jako že mi to dost strašně moc dalo a pak o tolik jsem začal řešit jako v koupelně tu gitaru, že jo. Víš, jako.
1: holky ostrouhaly, to je jasný.
2: Ano.
1: Norby, hraješ víc, na co radši hraješ? Na akustickou kytaru nebo na tu elektriku?
2: Prosím tě, já už dneska hraju podle toho, že s kým mám vystoupit, protože v ty kapely, s kterýma hraju, se nějak jako rozrostlo. Ani možná, že jako nechtíc, ale člověk jak chce co nejvíc hrát a si říkal, že jako za chvilku stejně tě nahradí jako umělá inteligence a tak jsem si říkal, že jako ty koncerty ještě budou možná že jako na posledním místě, že tě někdo jako nahradí a najednou řeším všechny těch kapelák, je to úplně jiný přístup. A například jako ten Jefis jako duo s klukama taky, jako pro mě to úplně jiný svět. A v akustiku taky, v akustiku z gitary díky Ivanovi jsem začal jako víc hrát a vlastně pak jsem se přehoupnul úplně až do toho samotného hraní jako samostatného, že jsem se jako k tomu dostal. Vlastně k tomu jsem se dostal díky Standu Barkovi, bohužel jako už není mezi náma, protože před nějakou, teďka nevím ani přesně, jako před pár měsíci jako odešel. A on mě k tomu jako dovedl vlastně, protože jsme měli, oni tenkrát hráli s Ňorkama, Ňorek, jo. Michal Müller, Standa Barek a v Olinem, a měli jsme společný koncert v Olomouci. A Standu jsem ještě do té doby jako moc neznal a v celou dobu, jak jsem hrál, tak na mě koukal a pak přišel za mnou jako. Jsem si říkal, co bude říkat, rozumíš? Jako, protože jsem viděl, že fakt jako to moje hraní jako to sleduje a ptá se mi, jako, hraješ i sám? Mám, jak sám, jako já hraju jenom trsátkem, takhle něco, jako víš, jako brnkávám a hraju nějaký solo, tak hele, jako zkus jako něco připravit, nebo koukni si na net, jako, co se hraje, jako tyhle, ty sami, ty fingerpicking vlastně, no a já mám takový nápad, jako, za půl roku může si jako něco nacvičit a za půl roku, jak dělám tady koncerty, kytary napříč žánry a bude tady Tommy Emmanuel, takový velikán. A když tak, když si něco připravíš, tak já to domluvím a zahraje si před ním
1: jako
2: v Akropoli. A když se domluví, tak zahrajte si spolu, že? Jsem si říkal, ty brý, jako, jednak jsem nevěděl, kdo je Tommy Emmanuel. Vůbec jako v Tommy Emmanuel, tak jsem si kouknul jako na YouTube, ty brďa. Jsem to pochopil, jako, co je to za svět, jako, co je to za vesmír. Jsem vůbec nechápal, jak může někdo takhle zhrát také na gitaru, jako, rozumíš? Jako. Hele, tak se zase jsem zalez, jako, jsem měl ještě v pracovnu pod kroví, jako v Našiškově, tak jsem tam cvičil každý den a jsem řešil a já jsem vůbec jako mě ty prsty neposlouchali, rozumíš, jako hele, v podstatě starý musí byl jako na fingerpicking jako starý, rozumíš, celý život jako mastíš prostě jenom trsátkem. Tak jsem to začal jako zkoumat a fakt jako já jsem ten večer v Akropoli jsem zahrál jako před Tomem a bylo to úžasné setkání a
1: dali jste se spolu?
2: Dokonce jsme spolu si zahráli a byl to pro mě úplně jako fakt velký zážitek a od té doby fakt vlastně díky Standovi jsem začal v tyhle ty věci řešit. No. A vlastně jsem Akropolis jsem napsal taky jako v písničku, vlastně skladbu, která se jmenuje Akropolis. Chceš zahrát jako kus toho? No nebo si zahraju později?
1: Ne, já to chci zahrát jednak celý. Jako.
2: Jo, no.
1: To se to takhle neodběž.
2: A to je taková vzpomínka na ten večer, víš? Jako.
1: No to určitě dáme. A počkej, my tady máme, no vidíš?
2: Co máme?
1: Ježíš nám běhá. Hele, jste byli nějaký okolky. Tady já jenom zkoumám tady dramaturgii hodiny.
2: No.
1: Tak jsem zjistil, hele, jak jsme se
2: to,
1: takhle...
2: To jde nějak špatně, ne? Jako to už bude 10.
1: No teď právě.
2: To ne.
1: Já jsem zjistil, že díky tobě, díky posluchačům, který tady píšou spoustu nádherných vzkazů, a díky tomu, jak si povídáme, a jak je to strašně zajímavý, a jak krásně hraješ, se mi chci říct stručně celá moje dramaturgie týhle hodiny šla úplně do prdele. To znamená, hrát bude Norby. Tak, Akropolis se to jmenuje?
2: Akropolis, já jsem to napsal kvůli tomu, je to vlastně, že jsem vystoupil poprvé jako v Akropole, tak jsem napsal tuhletu skladbu.
1: Jdi do ní.

0: odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Přátelé, s Normem to strašně letí, takže nebudu zdržovat. Jenom řeknu, že je 22 hodin a skoro 2 minuty jsme v 3. hodině rokový zpovědnice a za chvíli bude hrát i Norby živě další pecky.

0: Vašková spovědnice.
1: Snažím se, přátelé milí, protože jste strašně milí, co nejvíc těch vzkazů přečíst. Tak tady je jeden krátký, kluci, nádherný večer. Děkujem. My si to teda taky užíváme. Norby si to užívá, protože se furt chláme.
2: Jo,
1: a já se taky furt chlámu, takže se taky užívám. A Sara se taky furt chláme, takže vypadá to dobře. No a teď je tady jeden dotaz takovej, ten je zajímavý. Moment, já takhle vrátím. Děkuji za krásný večer a dovolte mi otázku. Hraje Norby taky nějaký... taky někdy z listu klasickou hudbu, Bach, Vivaldi a podobně, Roman se ptá.
2: Bohužel v Norby moc nehraje, protože v notách, jako i když jako v mládí studoval prostě klavír a tak, jako noty viděl, ale v nějakým způsobem už se s ním moc nekamarádí, takže moc nehraju. Ale během ještě večera mám tady jako nachystaný jednu skladbu, kterou jsem vlastně částečně, je to klasický dílo a je to od velikána Johanna Sebastiana. Za to vám řeknu pak potom úplně celý příběh.
1: Já taková doplňující otázka, no. Je to napadlo, když o tom mluvíš, a tady na tu klasickou hudbu padl ten dotaz. My jsme se vůbec nebavili o tvém soukromém životě, to příště, až přijdeš, jo?
2: Tak
1: to
2: jo. Bude,
1: ale... od tvý profesi, ty jsi vystudoval nějakou konzervatoř nebo...
2: No já jsem ti říkal, já mám v školu jako koupelnu, víš, jako já. jsem v koupelně jsem se jako se snažil jako najít a pomáhal mi pak potom jako gramofon a magneťák, vlastně jako velký gramec, kde si mohl jako přepínat vlastně ty rychlosti, asi našel ty tóny vlastně od těch úžasných gitaristů, víš, jako včetně Blackmoora a Malmsteena a Knopflera.
1: Já.
2: A víš, jako tak to byla vlastně takový samouk, no.
1: No vidíš, ale
2: docela mě to mrzí, jako, že jsem to jako tenkrát jako nestudoval, nebo nestudoval jsem víc. Jako, já jsem chodil jako na klavír, pak jsem se na to vybodnul. Maminka tenkrát mi říkala, že do smrti to budeš litovat. A měla pravdu. Jako. No, já jsem jako po 5 letech, tak jsem se na to vybodnul a dneska, když potřebuješ něco natočit, rozumíš, jako, tak hledáš a myslíš jako na mámu. A maminko, měla si pravdu, ano. Je to tak, no.
1: Tak vidíte, v podstatě máme už 3 konzervatoře, konzervatoře Jaroslava Ješka, dříve ta Lidová konzervatoř, tam zapodil já mimochodem.
2: Ano, ano.
1: A máme Státní konzervatoř samozřejmě. A máme... máme koupelnovou konzervatoř Norbyho Kováče.
2: Ale já jsem normálně jsem přihlásil jako do Come to Jam tenkrát v 90. letech do Mlejna, tam jako rocková škola, rozumíš, jako tu tam jsem se zahrál jako s Petrem Zemanem jako ředitelem, vlastně mimochodem ještě v Peťa Jurkovič mi jako vykopal prostě jako na pódium, abych si šel zadžemovat. No ten večer jsem dozvěděl, že budu učit. Tak jsem místo studia jsem učil v 8 let na gitaru. Takže jako měl jsem jako nějaké zkušenosti s tím, protože možná, že za ta léta jsem se naučil nejvíc. Jako, protože jsem začal o tom přemýšlet, že...
1: Když jsi učil?
2: Jak jsem učil? No. To je,
1: to je zajímavá zpětná vazba.
2: No protože tam chodili tak šikovní lidi, rozumíš? Jako.
1: No jo.
2: To prostě to bylo fakt jako, tak člověk musel řešit vlastně ten studium vlastně jako aby je zaujal, že jo?
1: Jasně.
2: Bylo to hezký, jako.
1: Nesmí profesor být zavolat, to je jasný. Hele, ještě jeden takový zkaz, který mě potěšil z mnoha, přátelé, já se omlouvám, nestihnu to dneska, jo, protože píšete jak diví, my z toho máme obrovskou radost.
2: Velkou.
1: Z vašeho pořadu jsem úplně hotovej, jsem na balkóně a koukám. Hlavně neskákat, třeba i nadšením. Tak, ještě pojďme, prosím tě, Norby, nebo to až potom, to už nestíháme teďka. Ne. Teď si pustíme skladbu, kterou máš rád. Dostaneme se k tomu, co mě teď napadlo až později. Teď si pustíme skladbu, kterou máš rád a interpreta, kterýho máš rád, J.J. Cale, Down to Memphis. Proč?
2: J.J. Cale v podstatě jsem objevil v záhy po několika letech, když jsem už dávno znal Jeffa Becka a Marka Knopflera a Erika Clapna. A pak, když jsem slyšel jako v JJ-e, tak jsem si říkal, ty brdě, jako tyhle ty liky a všechny tuhle tu, ten přístup jako k muzice, jako k té gitaře, byť jako tyhle ty lidi všechny znají. No a pak potom taky, jak jsem začal jako do toho víc jako šťourat, nebo jak jsem to jako sledoval, tak to všichni mu dali hold, protože to byl úžasný, úžasný gitarista, který vytvořil jako tuhle tu bluesovou náladu a ty věci. A ty si věděl, že on napsal jako kokain například. Jako
1: to jsem věděl, to
2: já, tak to, ano, ale já jsem to byl úplně čuměl. Jako.
1: Tam byly potom no. cover verze různě, třeba Kletná ano, nebo tak.
2: Přesně, no. přesně. Ale jako byl fantastický gitarista, akorát nerad jako naživu jako hrával a byl jenom v karavanu ve svým a tam brnkal a moc jako se nedal najevo jako, a mohl by být úplně systém. Jiný velikán jak ty ostatní, že jako prostě jako
1: no, on stejným jako, způsobem je, ale no. až poté.
2: Až poté, no. Tak je, právě chci tuhle tu v písničku moji oblíbenou jako pustit a vlastně proto pustit, že i tuhle tu skladbu jsem slyšel jako v tour film, co bylo během covidu. A o něm prostě nádherný dokument a tu noc jsem taky měl jako přes sebe gitaru a brnkal jsem, vlastně jsem se nechal inspirovat jako JJM a tuhle tu skladbu jsem napsal jakoby
1: takže,
2: po postu.
1: My si pustíme nejdřív JJ Cale Down to Memphis a pak budu od
2: rád.
1: Norbyho podsta JJ Caleově. Říkám to dobře, ano. Jdem na to.

0: Povídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: My jsme se tady zase zakecali s Norbem trošku. Tady jsme zkoušeli střih. Taková muzikantská záležitost. V každém případě stihli jsme to vstoupit. Nádherně se nám to sešlo. JJ Cale, potom tvoje podsta JJ Caleovi, jak se ta písnička jmenovala?
2: No, ještě to taky nemám, jako to bude na tu novou desku, tu doufám, že nikdo nebude volat, prostě, že to je taky nějaká skladba někoho.
1: Ne, prosím,
2: už se nebude, že ne?
1: Ne, no, no, určitě. No. Já jsem zablokoval veškerý telefon.
2: Jasný.
1: A na to nám navázala ještě božská Janis, že jo?
2: Úžasné.
1: No a teď už máme připravenou Norby píseň, která se jmenuje Sny.
2: To jsem jako chtěl říct, protože máme kapelu, kapela NOP, už hrajeme pár let, už máme CDčko a tam hraje, my jsme nevěděli, jak to pojmenovat, tak jsme ho pojmenovali podle jména jako Norby Olin Pavel, je to Olinné skrba samozřejmě, a v Pavel Fischer, jako jsem pouštěl jako v Fischer Hornpipes, tak to je ten kluk houslista.
1: Ten houslista.
2: A mezi tím jsme začali spolupracovat s Janou Infieldovou, zpěvačka bývala jako Jana Nas. A Janička napsala úžasný písničku, tak jsme to jsme si řekli, že bude její jako autorský a my jsme to jenom jako v její písničky dobarvili a to čeká taky jako na vydání a teďka už je to, mám pocit, že už je ve výrobě, taky od Galen, od Luboše, Luboš Choudek nás oslovil a chtěl bych pustit úvodní písničku Sny a CDčko se bude jmenovat taky Sny.
1: Celý CDčko se... A to je s Janou? Nebo...
2: A s Janou, ano.
1: To je s Janou.
2: Ano.
1: Takže jste... Ne, že Jana a kapela, ale...
2: Ne, to je no, je takové jako, že je společná a můžete na nás chodit, jako teďka na podzim budeme mít každý měsíc, jako budeme vystupovat jako v Balbince a už máme teďka v klasický, v novoroční koncert taky s Nopem a s Janou. Na Silvestre máme samozřejmě Ivanem Hlasem, a na nový rok hrajeme s Nopem a Janou Infieldovou.
1: Takže nejbližší koncerty s touhle partou od září?
2: Od září máme v Balbinku, září v říjen listopad a pak potom velký koncert.
1: Sledujte?
2: V Malostranské besedě.
1: No výborně, ten bude důležitý, že? Ale ten je až, na ten upozorníme, až bude čas. Ano? Tak jestli chcete, přátelé, slyšet píseň Sny, tak sledujte podzimní programy klubu Balbínka.

Radio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková spovědnice na rádiu Beat.
1: Co mi říkáš, prosím tě, Robi, co jsi chtěl?
2: Že budu zpívat, nebudu teďka hrát.
1: Budeš zpívat?
2: Budu zpívat.
1: A hrát nebudeš?
2: Říkat, no, hrát budu.
1: Budu zpívat a nebudu teďka hrát, ale budu zpívat. Takže možná uslyšíme Normyho a kapela.
2: Zahraju písničku, nebudu teďka hrát jako solo.
1: Dobře, takže budeš zpívat písničku. Ty, slyšel jsi Clash před chvílí, že jo? To je trošku jiná kytara, hrál jsi někdy punk? To je takový můj dotaz soukromý. Hrál?
2: Mám doma několik distortionů, rozumíš, jako efektu. No, tak občas jo, ale veřejně moc ne.
1: V koupelně zrovna bylo smutno.
2: Ano.
1: Nastaly punkový písně. Tak co budeš hrát teď?
2: Zaspívám písničku, v text napsal Ivan Hlas.
1: Já.
2: Tuhletu písničku jsem napsal já. Někdy v noci právě taky. Jsem přijel domů a v teletéry jsem vymyslel v pracovně.

0: Roková spovědnice.
1: Roková spovědnice je už, no, skoro se blíží ke konci, mi to strašně líto, já chci, aby ještě Norby hrál, ale mám tady takový dotazy od posluchačů, znovu se omlouvám, že všechno nestihnu přečíst, protože toho opravdu hodně. My jsme samozřejmě velmi rádi, ale byl tady dotaz, tady to mě upřesně, Norby, prosím
2: tě. No říkej.
1: Dane, zeptej se Norbyho na nádhernou věc, kterou, jestli to nepletu, složil. Jedná se o titulkovou skladbu, která běží na konci filmu. Říká ti to něco?
2: Na konci ale kterýho filmu?
1: No, nevím, já mám pocit, že to je Hladík, ne? Titulková. Že to je, víš, je asi dokumentárního filmu. Tady ten dotaz není tak... Dane, zeptej se Norbyho na nádhernou věc, kterou, jestli to nepletu, složil. Jedná se o titulkovou skladbu. Jo, takhle, to není titulková od Radima. To je titulková, tak se jmenuje ta skladba. Ale o titulkovou skladbu, to znamená skladba, která jde pod titulky, teď mě to došlo.
2: No jasný.
1: Psal jsi nějakou hudbu k nějakému filmu, která běží na konci filmu. Není upřesněný jo, jaký jo.
2: Všechno od dnes proud a je to u mě dobrý. Jako z filmu u mě dobrý a vlastně jako ty odkazy, které jako jsou jako na YouTube, jako daný, některý jako napíšou jenom jako u mě dobrý, ale vlastně ta poslední píseň je všechno od dnes proud a je to ode mě, no. Ale v text napsal Ivan Hlas.
1: Jo, to jasně. Film u mě dobrý.
2: Přesně.
1: Tak. Film z 90. let, tedy o 90. letech, tak je to správně přesně řečeno. Je, no, tak, jsme na to
2: je
1: přišli.
2: Je to ono a zpívá to v dcera Ivana vlastně v Katka Svobodová.
1: Katka Svobodová, jasně, máme to tam. A tady mám ještě, tady dotazy. Takhle, tady je asi nějaká vzpomínka, Norby. Možná si vzpomeneš, jo, estet Norby, chci říct dvě věci. Manželka se mnou na Big Beat moc nechodí, ale tvoje vystoupení na Dostřel od Jablonce nikdy nevynechá.
2: Yeah.
1: A dál ti chci poděkovat za to, že vedle skvělého hraní na kytaru dokážeš, jako jeden z mála, zapozovat i amatérskému fotografovi pěkně rovnou do objektivu. Naschle na Blues Alive. Někdo napsal.
2: To je hezký.
1: No, to je hezký. A tady je ještě jeden dotaz. Ahoj, Dané, skvělý pořád. Mám dotaz, jestli Norby hraje taky na elektrickou kytaru. Děkuji, Jirka Pardubice. No, my jsme o tom mluvili, ale Norby, tak když...
2: Já jsem se k tomu pak úplně jako nedostal, ale v podstatě v současné době vlastně s těma kapelama hraju jako možná, že i malinko víc jako na elektrickou kytaru. No, Ivanem hrajem samozřejmě jako akustiku, ale Lokomotivu hraju jako už 30 let jako na elektrickou kytaru a s Olinem a mám jako různých formacích a teďka zaskakují v ETC jako za Kubu Červinku, který jako s Mňágama jako vyjezdí jako docela je vytížený, no a tam hraju taky na elektrickou kytaru.
1: S Pavlem Skálou po boku?
2: Pavlem Skálem po boku a je to pro mě jako veliká výzva. Jako. Musím ti říct, jako ty starý pecky jako hrát vlastně ještě vedle Pavlovi je to čest a velká výzva samozřejmě.
1: Pavla, ode mě pozdravuj.
2: Budu
1: vidíš, určitě. Ten by byl taky dobrý host tady.
2: Určitě.
1: No, jasný. Ale on je takovej, Pavel je takovej skromnej,
2: Pavel
1: on je takovej
2: skvělý,
1: tichý.
2: Ne, jako, on se rozkecá a dozví spoustu věcí. Jako, on je skvělý.
1: No hele, takhle.
2: No tak já mu to nahodím.
1: Hele,
2: ty jsi mě stejně jako přes Olina, že jo? Jako
1: no jasně.
2: Říká si Olinovo, jako, aby...
1: Já i ženský scháním přes Olina.
2: No tak
1: na to... já si srdnu. Ale počkej, jedna vzpomínka
2: tak
1: na Pavla.
2: Tak musíš, určitě.
1: Ne, to bylo ještě člověče, to muselo být ještě za bolšek, nevím. S Nahlasem hrál.
2: Ano.
1: Jo, a bydleli jsme všichni Michli. Já jsem bydlel v Michle, on bydlel takhle přes Kloboučínskou, takhle přes to náměstíčko. Bydlel Pavel Skála a Šlubka Svěrák, toho
2: jo,
1: možná...
2: Ano, no jasný, jo, že se
1: bydlel tam,
2: občas si hrajeme taky spolu.
1: A tam jsme se vždycky občas sešli. Pavel moc nechlastal, my se Šlubkou jsme chlastali jak diví. Jo, ale tam jsme bydleli takhle pohromadě. A tam tekl botič pod naše barákem.
2: Ano, ano.
1: A oni tehdy vydali Nahlas na svoji první desku, no, kde hrál Pavel.
2: Jasný.
1: A že mi to tam pouštěl, snad z kazety ještě, jo, tehda. jsme seděli u Botiče.
2: Ano.
1: A vypili jsme pár lahváčů a to se rozkecal, to máš pravdu teda.
2: No, ne, jako to musíš. Jako. A Pavel, všechny tyhle ty věci víš jako v těch dávných dob a v ETC a v Marsias. Já si myslím, že jako taky jako musí sem přijít jako třikrát jako minimálně, aby ti tady všechno jako řekl.
1: No, já mám takový pocit, že ta posloupnost jeho byla nejdřív Marsias, když přišel, on je z Plzně nebo odkud jeho.
2: Ano.
1: Přišel k Marsias, pak šel k Ivanovi taky a pak teprve ETC. A to je, dobře, tak se domluvíme, že to, ale Zapoři taky umí, no, to je fajn. Tak co teď zahrajeme ještě?
2: Tu
1: klasiku.
2: Návaznost na to, na klasiku, protože jako v pánovi, abych vysvětlil, že nejsem úplně jako velký klasik, ale byla jedna skladba.
1: Počkej,
2: no,
1: Norby.
2: No.
1: Ty jak hraješ na tu kytaru?
2: No.
1: To nemá nic společného s klasickou muzikou, ale co musím říct, ty už jsi klasik. A to si nedělám prdel, víš co? No.
2: Protože tam byla skladba, kterou jsem jako obdivovala a vlastně Jethro Tull to jako předělali taky. Znáš velikána Johanna Sebastiana, že jo? Má skladbu Bure.
1: Osobně ne, teda.
2: No, jasný, ale jako všechny ho známe. A tenkrát já jsem vzal se jeho skladbu, jsem si říkal jako noty, rozumíš, jako jsem tam jako loudil prostě, hledal jsem ty tóny, jako jak to tam jako zní, jako to skladba bude, jo. A pak už po osmi taktech už jsem malinko jako ty noty jako rozpadávaly a jsem začal jako malinko odcházet jako z těch originál tónů a já jsem tuhletu skladbu pak potom malinko jako předělal. Vlastně jsem to úplně překopal.
1: Takže
2: tuhletu bure jako není moc bure, ale jako v pár taktů tam je jako z toho originálu a tuhletu skladbu jsem pojmenoval Bacha.
1: Říkáme, je to volný cover.
2: Volný cover, jasný. To je ono.
1: Ten motiv.
2: Ten motiv.

0: prostě. Tak to bylo skvělý. Víš, jak mě to přišlo? Jako, ne, jako mě to, tam byly tři základní věci, jestli jsem to správně pochopil, nebo správně odposlouchal. Bachovský motivy, ten byl jasný, teď i na konci. New Orleanský blues a Nashville. Takže mě to přišlo, jako kdyby Johann Sebastian Bach hrál v New Orleansu s černochama, s pocenýma, rozumíš, a občas se odskočil do Nashville, jako.
1: Já jsem si právě říkal, jako potom, jestli by jako Bach nebyl, jako, jestli by nebyl naštvaný na mě, rozumíš, jako s tím týma, a dokonce jako jsem dokončil, jako, to je Maj 7, jako ten závěrečný, víš, jako to kilo, nebo s takovým bluesovým koncem, vlastně, víš.
0: No, jako, já myslím, že by se nezlobil.
1: Nebyl by naštvaný.
0: Hele, podívej se, kdo napsal takovou muziku, jako napsal Johann Sebastian Bach, tak nemohl být žádný blbec, ten by se rozhodně neurazil.
1: Jasný.
0: Ten by takhle poplácal po ramenou a natáhl bych tě varhanům, že si spolu zadžemujete. No, hele, nám se to blíží ke konci, bohužel. Co jsi chtěl, Norby,
1: prosím tě,
0: z té nový desky ještě? Vespa nový, nebo Vrátnej?
1: Možná, že bych vybral Vespu.
0: Dobře.
1: Protože tuhletu, to je jediná věc, kterou jsem jako hudbu napsal já a Jani napsala na to úžasný text. A je to takový jako taky v rychlejším tempu. Mm-hmm. Mimochodem jsem složil taky jako v koupelně a vlastně pak si poslední hlavně ty housle, jako co tam Pavel Fischer jako hraje taky.
0: Já jenom taková soukromá poznámka tady k ženě. Sary, v těch Řepčicích musíme tu koupelnu udělat hezky, protože jinak tam za náma Norby nepřijede.
1: Jestli bude mít dobrou akustiku, tak to vyzkouším.
0: Jestli bude mít dobrou akustiku, tak může být i plesnivá. To je v pohodě. To je v klé. To je taková sranda, jenom tady řešíme furt.
1: Tak jdeme na Vespu.
0: Jdeme na Vespu. Já ji pustím a koukám na čas, prosím tě. Budeme se muset rozloučit, když taky se ti nechce.
1: Opravdu fakt, tak já jsem si říkal, že jako, já nevím, jako jestli víš, jako to strašně rychle uteklo, no. Člověk si myslel prostě, že za ty tři hodiny jako to bude jako fakt jako...
0: Víš, co mi dělá radost? Že to si mysleli všichni teda. A vždycky jako, když pak...
1: Každopádně moc krát díky za pozvání, že jsem tady mohl být.
0: Já moc děkuju, protože...
1: A díky, že jsi tak skvěle nazvučil tu gitaru. Jako.
0: No tak to nazvučili její stroje. A tady jenom tahám klikama normálně, že jo. Hele... Že přijdeš zase, ne?
1: Budu moc rád.
0: No,
1: určitě. Já tam nějaký... ještě mám pár kousků, který bych ještě možná zahrál. A hlavně jako my jsme se bavili o tom, nevím, jestli jsme bavili v éteru o Queenech.
0: No, nebo to mluvili jsme se zmiňovali v té Budapešti, jak hráli.
1: Budapešti,
0: Počkej, ty jsi říkal tu lidovku, že zahraješ.
1: Tu lidovku, no ale jako teďka už na to nemám, to je opravdu jako 15-minutová věc, tak to zahraju příště, když přijdu.
0: 15-minutová, fakt
1: no,
0: jo.
1: No tak hele, do tohle jako nedám, opravdu.
0: Fakt nedáš?
1: Ne.
0: Já jsem říkal, že bys to spojili.
1: Ne, to uděláme příště. Fakt tako.
0: A že bysme ještě Olina, víš, že bysme udělali Majdán.
1: No. Hele, já tady mám ještě několik věcí, jako.
0: Jo.
1: Několik příběhů různých, jako co hraju jako na koncertech. Takže možná, že bych ještě mohl jako takovou krátkou reklamní jako suvku. Můžu. Vlastně my pravidelně hrajeme jako v Balbince, sledujte program Balbinky a Malostranské besedy a už pár let zahajuju sám v Malostranské besedě novou sezónu a v tenhle rok zase budu zahajovat, mám pocit, 25. srpna a zase tam budu pouštět během hraní, jako za mnou budu běhat moje fotky jako takový, jako, já jsem to jako nastříhal a vypadá to hezky a jsou na to jako dobrý ohlasy, tak se na to opět hodně, moc se na to těším.
0: 25. srpna. Co je to za den?
1: Já ti to hned řeknu, mám tady diář. Září.
0: Pozor, hledání v Norbyho diáři
1: 25. v úterý.
0: To já mám zpovědnici.
1: Zpovědnici.
0: Nechceš to
1: nahrát dopředu. Jako.
0: Ne, budu vás se muset. No, dobře.
1: Bohužel, no, je to, tak příště.
0: Jo, to musím přijít. No, dobře. Tak, Norby.
1: Dane, moc
0: díky. Slzu v oku mám teďka, jo. Ale bylo to fajn. Bylo to skvělý. Zahrajeme si vespu, to je píseň z nový.
1: Z nový desky, Nob a Jana Infeldová a vyjde to v vydavatelství Galen a Luboš Houdek to vydává. A bude to taky jako do měsíce určitě.
0: Bezva.
1: Mocka díky.
0: Mým dnešním hostem byl Norby Kováč. Díky.
1: Mějte se krásně.
0: Ahoj.

0: Classic Rock.
1: No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album.

Zkouším to už dlouhý čas. S nadějí, trpělivě i odevzdaně. Tečky a čárky jsou teď můj jediný hlas.

Radio Beat. Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raritních rockových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech Rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Spousta skvělé muziky dnes už neznámých skupin mnohdy zůstává skrytá. Jedním z důvodů je, že se bohužel dočkali pouze jediného alba, zmizeli z rockového kolotoče a prakticky se už vůbec nehrají. Dnes vám tedy po téměř 10 letech prostřednictvím Rádia Beat představím další soubory s podobným osudem. Na své konto si připsali pouze jedinou velkou desku. Zahájila skupina z Walesu, která se říkala Ancient Greece, a staral se o ně známý producent Lou Reasoner. Ovšem staral se je možná příliš silné slovo. Vymyslel jí sice název, ale jinak pouze zběžně kontroloval nahrávání jejich jediného alba, které vyšlo v červenci 1970 pod názvem Women and Children First. Ancient Greece objevil v jednom klubu v jižním Walesu bubeník souboru The Eyes of Blue John Wheaters. Obehrávali zde především převzaté skladby. Představili Reasonerovi a pomohl jim společně se svým kolegou ze skupiny, zpěvákem Gary Pickfordem Hopkinsem, se skládáním původního materiálu. Odtud pramení i některé mylné informace, že tento soubor je vlastně novým projektem členů rozpadlých The Eyes of Blue. Navzdory nadějím, ale i kvůli mizerné propagaci desky, si skupina ani její album nezískali větší ohlas u rockového publika a už v roce 1972 se rozpadá. Její členové se ale prosadili v jiných souborech, například zmiňovaný John Wheaters v souboru progresivního roku Gentle Giant. Z jediné velké desky Ancient Greece na úvod zazněla skladba Freedom Train. Jak svým názvem Abraxas Pool, tak charakterem své tvorby vás tahle formace nenechá na pochybách, že má něco společného se skupinou Santana, včetně jejího mistrovského díla alba Abraxas z roku 1970. Prostý pohled na sestavu téhle kapely vás potom jen utvrdí, že jste uvažovali správně. Soubor sestavený ze členů skupiny z různých období její existence, včetně zpěváka a hráče na klávesi Grega Rowleyho, kytaristy Neila Shona, bubeníka Michaela Shrevera nebo perkusionistů Michaela Carabella nebo Jose Chepity Arease, vám to nade vše pochybnosti potvrdí. Byť má její stejnojmenná deska ve svém rodném listě uvedené datum vydání březen 1997, vrátí vás vkusně do vzpomínek o několik desetiletí nazpět, byť ve zcela moderním hávu. Muzikanti si na úrovni zavzpomínali a udělali radost sobě i posluchačům. Nevím, zda v tom plánují pokračovat, ale ani po téměř 30 letech se další hudební počin Abraxas Pool již neobjevil. Z téhle hudební kolekce za vámi ze studia Rádia Beat posílám skladbu Bailami Čača.

Krásné nálezy Jaroslava Císaře na bídu. Americký sextet, který vznikl v roce 1972 v původně v Arkansasu, ale pak své působení přenesl do Memphisu, se pojmenoval podle mýtické mořské obludy kolosálních rozměrů Leviathan. Tenhle název je inspirující až do současnosti, protože si ho v 90. letech vypůjčila také jedna americká kapela i soubor ze Skandinávie. Skupina se považuje za typický příklad mixu progresivní muziky s hard rockem, která počátkem 70. let ovládá scénu britského rockového progresu v podání Procol Harum, King Crimson až po Led Zeppelin či Uriah Heep. Soubor připravil v roce 1974 a vydal své jediné stejnojmenné album doplněné singlem. Leviathan nahráli i druhé album, ale to vlivem nezájmu vydavatele už nevyšlo. Z koncertní činnosti kapely je zvláště památné jejich vystoupení s Electric Light Orchestra v Americe, kterým zde dělali před kapelu. Z produkce souboru Leviathan vás teď prostřednictvím rádia Beat zvuk poslechu její skladby Why Must I Be Like You. Pochází ze vzácného singlu, který v roce 1974 doprovodil vydání jejich jediného alba.

0: Fantasy na Rádiu Beat.
1: Na přípravě Moorova alba Corridors of Power v roce 1982 se podíleli rovněž bývalí členové Cream, basista Jack Bruce a bubeník Ginger Baker. Zhruba po 10 letech si muzikanti na tuhle spolupráci vzpomněli a utvořili superskupinu Baker Bruce Moore, označovanou i prostými iniciálemi BBM. Na podzim 1993 začali natáčet materiál na album. Deska byla hotová počátkem roku 1994 a nakonec vyšla v květnu pod názvem Around the Next Dream. V Británii album dosáhlo v žebříčku dlouhohrajících desek 9. místa. Slibný hvězdný soubor k desce pak podnikl krátké turné po Británii a zúčastnil se i několika rockových festivalů na kontinentální Evropě. Ti, kdo se zaradovali, že se v rockovém rybníce klube nová štika, však byli záhy zklamáni. BBM se ještě před koncem roku 1994, krátce po skončení své koncertní šůry, rozpadly. A jejich debutové album zůstalo i jediným. Všichni jsou dnes již v rockovém nebi. V únoru 2011 zemřel Gary Moore, v říjnu 2014 ho následoval Jack Bruce a o 5 let později se v říjnu 2019 definitivně rozloučil Ginger Baker. Tvorbu hudebního supertria Baker Bruce Moore si připomeňme na rozhlasových vlnách rádia Beat s kvostným ploužákem Naked Flame z jeho jediné velké desky z roku 1994.

0: Vzácné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Nyní se prostřednictvím skupiny Blackwater Park, pojmenované podle gotického panského sídla z románu Wilkieho Collinse Paní v bílém, podíváme také na rockovou scénu někdejšího západního Berlína. Vznikla počátkem roku 1971. V srpnu se k ní přidal anglický zpěvák Londýňan Richard Lautich. A i hned se velmi aktivně podílel na nových a přepracování starších skladeb repertoáru souboru. Objevili se ještě v témže roce na debutovém albu formace Blackwater Park nazvaném Dirty Box. Jenže i téhle kapele došel elán už po natočení jediné velké desky. Vznikala v Hamburku a kvůli napjatému rozpočtu musela být hotová během pouhých 4 dnů. To nevydrželi nervy frustrovaného zpěváka Routledge a i hned po natočení alba se vrátil do Británie. Skupina sice za něho našla náhradu, ale po nemastném neslaném plácání na hudební scéně se v roce 1973 rozpadla. Z jediného alba souboru Blackwater Park, které vyšlo už v prosinci 1971, si na frekvenci rádia Beat poslechněte Routledgeovu skladbu Runabout. Jak je vidno z uváděných termínů, byla tahle rocková parta očividně stále pod neúprosným časovým tlakem.

0: Radio Beat, krásné nálezy.
1: Teď vám nabídnu jednu z nejkurioznějších hudebních formací, se kterou jsem se dosud setkal. Pětičlennou americkou skupinu The Monks, v překladu mniši, tvořilo 5 vojáků, kteří sloužili na vojenské základně u Frankfurtu nad Mohanem. Ve volnu pak vystupovali po německých pivnicích. Aby své mnižství ještě více zdůraznili, tak si na temení po vzoru katolických kněží ještě vyholovali takzvanou tonzuru a oblékali se do černých stylizovaných kuten. The Monks sice podnikli v tehdejším západním Německu turné s australskými The Easy Beats a získali nahrávací smlouvu o Polydoru, ale skupina skončila v roce 1966 krátce poté, co jí

Jejím členům skončila vojenská služba a tak se vrátili domů do Ameriky. Ti, kdo si to ještě pamatují a službu v armádě si nevybrali dobrovolně, ale museli trávit povinně čas zeleném, to jistě více než pochopí. Po souboru The Monks zůstalo jediné album Black Monk Time z roku 1966 a tři singly. Nefalšovaní punkeři z poloviny 60. let se vám teď na rozhlasových vlnách rádi a být představí v ukázce ze zmiňovaného alba. Má makaronský anglicko-německý název We Do, We Do.

0: Fantasy na Rádiu Beat.
1: Multiinstrumentalistu, producenta, zpěváka a skladatele Tonyho Redda budou někteří rockoví fanoušci znát z jeho působení v souboru Pink Floyd, kapele, která v 90. letech z obdivu k muzice Pink Floyd pokračovala v jejich šlépějích. Tony to ostatně za sebe vyjádřil velmi trefně. Pink Floyd mám v krvi a vždycky tam zůstanou. S muzikou začínal už na střední škole, a to jako trumpetista. Když pro sebe objevil ve 14 letech Floydy, jeho hudební cítění se naprosto proměnilo. O 3 roky později začal psát vlastní muziku. Své hudební ostruhy získal hlavně vystupováním po klubech v Německu a posléze jako basista souboru Glass Museum. Na turné po Belgii a po kontinentální Evropě doprovázeli Simple Minds. Tony pak vystupoval jako solista pod uměleckým jménem Red. Na jaře 1994 se pak zrodili Pink Floyd, u kterých vydržel do roku 1999, než se vydal na sólovou dráhu. Stalo se tak hlavně vlivem jeho zdravotních potíží. Objevila se u něho totiž skleróza multiplex a on nechtěl, aby tím způsobil případné komplikace svým kolegům. V roce 2001 tak Tony Redd nahrál a vydal vlastním nákladem své první solové album Positive Waves. Těžko soudit, zda a kdy bude mít pokračování, ale stále zůstává jediným. Z tohoto alba za vámi ze studia Rádia Beat posílám skladbu In a Haze.

0: Krásné nálezy na rádiu Beat.
1: Dnes neopominu ani rockovou hudbu z Kanady. Pro tuto příležitost jsem si dovolil oprášit skupinu Blind Ravage. Pochází z Quebecu, z městečka Laval, kde došlo k jejímu oficiálnímu založení v září 1969. Členové téhle kapely nejprve působili v montrealských klubech, kde se ji poznali. Než se pustili do vlastní tvorby, obehrávali především osvědčený převzatý materiál od The Beatles nebo The Rolling Stones. Jejich prvotním záměrem byla produkce tvrdého roku podbarvovaného figurami varhan s vazbou na tvorbu raných Yes a Genesis. Své debutové a jak se nakonec ukázalo jediné, stejnojmenné album vydali Blind Ravage v roce 1971. Jeho originální verzi dnes za méně než $500 nepořídíte. Z něho byl vybrán i materiál na jediný single kapely. Soubor se rozešel v polovině roku 1975, částečně se pak transformovala do formace Mirage. I když šli muzikanti vlastními cestami, stále zůstávali dobrými přáteli. Z hudebního odkazu skupiny Blind Ravage jsem do dnešního vysílání Rádia Beat vybral skladbu Loser, jejímž autorem je basista Robert Dufour, jeden z hlavních autorských pilířů téhle formace.

0: mít krásné nálezy.
1: Asgard je název ze starodávné severoevropské mytologie, který v překladu znamená hrad bohů. Pojmenoval se taky anglický soubor progresivního roku ze 70. let minulého století. A v historii rockové hudby není zdaleka jediný. Rovněž hudební bilance této formace je velmi skromná. Jediné album In the Realm of Asgard z roku 1972, které urodilo i obě strany jejich dvou singlů. Hudební publicista Vernon Johnson muziku Asgard pojmenoval jako křižence do moody blues se symfonickým progresivním rockem v podání skupiny Fantasy a vokály upomínajícími na Styx. V této charakteristice je obsažena i jedna zajímavá okolnost. Skupina byla totiž jednou z prvních položek, která se upsala značce Threshold, již založili právě The Moody Blues a na níž od roku 1969 vydávali i své nahrávky. Od souboru Asgard teď prostřednictvím rádia Beat zazní skladba Time z jejich jediného alba z roku 1972.

0: Jasné nálezy na Rádiu Beat.
1: Závěr dnešní přehlídky souboru, které vydali pouze jedinou velkou desku, bude dnes patřit představitelům jižanského roku z Texasu, který si říkali Navasota. Quintet vznikl v roce 1969. Své jediné album Routine, které je směsí blues, boogie a country rocku, vydal v roce 1972. Nahrávalo se v Los Angeles i za přispění dvou členů Steely Dan. Soubor se rozpadl v polovině 70. let a pokus o jeho vzkříšení pod hlavičkou Navasota Rios nedopadl úspěšně. Z jejich jediného alba dnes zazní skladba Heat of the Night. Příští pořad krásných nálezů jsem věnoval pod názvem Svět zachváceným rokem úvodní části přehlídky představitelů rockové hudby z celého světa s výjimkou Británie a Spojených států. Zazní Los Mockers z Uruguaye, Kaleo z Islandu, Phoenix z Rumunska, Living Force z Nového Zélandu a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na Rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Pětičlenná formace jižanského roku Navasota z Texasu vám na závěr dnešního dílu Krásných nálezů zahraje skladbu Heat of the Night z roku 1972.

0: Čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer ze studia Rádia Beat vám přeje Martin Vysušil. No a je tu 1002. jedenáctka v 11. Po nějaké době jsem si vzpomněl na to, že vlastně je tu jaro, jaro vrcholí, teploty se zvyšují, léto na spadnutí, no a my zblblí tím nastávajícím létem začínáme okukovat děvčata. A tak nějak podvědomně si říkáme, jak by se asi tak která mohla jmenovat. Čistě podle vizáže, zdali je to Marie, Lucie, Líza nebo jiné jméno. A o tom je ta dnešní jedenáctka. Už po desáté. Prostě si budeme hrát songy s dívčími jmény v názvu anebo v textu. Začneme na LPčku, kde by to bylo všechno velmi snadné, protože obsahuje hned 6 jmen manželek Jindřicha VIII. Rick Wakeman, rok 1973, a pro ten dnešní večer jako otvírák jsem vybral Kateřinu. Catherine Howard.

0: 11.
1: V 11.
0: Na rádiu Beat.
2: Rick Wakeman, krásná muzika z Alba The Six Wives of Henry VIII. Ovšem s těmi jednotlivými manželkami to nedopadlo příliš dobře, jak víte z historie. To byla Kateřina Howardová a ta další slečna, o které si tady budeme teď hrát, se jmenuje Mona. Mahogany Rush, rok 1980, ukázka z jejich alba What's Next a taková klasika v trošku modernějším hávu. Říkám klasika, protože autorem téhleté písně dávno, dávno předtím, než ji vydali Mahogany Rush v roce 1980, byl Bo Diddley.

0: je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: 11 věnovaná po 10. dívčím jménům začala Kateřinou, pak přišla Mona a teď je tady další cover dnešního večera. Slavná píseň kapely Beach Boys Barbara and hned 2 dívčí jména. Ale tohle je verze, kterou vydali The Who na albu Who's Missing v roce 1985. Bye.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: V rámci toho, že ve třetí písni byla ta dívčí jména hned dvě v názvu písně Barbara N, tak ve čtvrté písni už je to vlastně jméno páté. Tentokrát bude i interpretkou dívka, tehdy ještě, i když už trošku dospělejší, Lita Ford. Ta na svém albu Stiletto v roce 1990 vydala i píseň s dívčím jménem Lisa.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: No a po Kateřině, Moně, Barbaře, Aně, Líze je tu teďka Janička. A to taková, že taková úplně obyčejná holka. Plain Jane. To je Sammy Hagar, rok 1993 a ukázka z jeho alba Turn Up The Music.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Sammy Hagar, dobrý kousek. 1002, 11 v 11 a už po desáté vybavena 11 dívčími jmény. Tedy nejméně, protože těch písní je 11 a některá se může jmenovat i více dívčími křestními jmény než jedním. Za to ta další je nejdelší, má jenom jedno jméno. Je to vlastně obyčejný rock'n'roll, ale vážení a milí býťáci, tohleto je skutečná nádhera. Made in Japan je slavné dvojalbum Deep Purple, natočené během jejich japonského turné, speciálně během dvou koncertů. A já vám teď nabídnu věc, která na tom původním vinylovém albu nebyla, protože se pochopitelně nemohla vejít. Nicméně, jedenáctka je dost dlouhá na to, abychom si mohli zahrát bonus z pozdějšího vydání z roku 1998, nahráno v Osace 16. srpna 1972 a takhle vystřihli klasickou Lucille Deep Purple.

11:11 na Rádiu Beat. Zanedlouho tihle kluci vydají z Brusu nové album, ale je tam samozřejmě velký rozdíl, také 1972 a 2026, to už je nějakých pár let a Ian Gillan bohužel nemá letos už takový hlasový rozsah, jako mýval tenkrát, jako ho měl v Lucille, která teď před chviličkou dohrála. Já bych teď navrhoval další dívčí jméno v songu. By Michelle, to byl Axl Rose a živák v letech 90. jeden z jejich skutečně krásných kousků. Guns N' Roses, My Michelle.

0: 11
1: v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Zatím se nám s těmi dívčími jmény v rámci 1002 jedenáctky v jedenáct předvedli Rick Wakeman, Mahogany Rush, The Who, Lita Ford, Sammy Hagar, Deep Purple, Guns N' Roses a jako osmí přicházejí s drahou Rosemary Foo Fighters. To je ukázka z alba, které vyšlo v roce 2011 a dostalo název Wasting Light.

0: je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Soubor 11 písní s dívčími jmény přímo v názvu anebo i v textu. To je ta dnešní 11. Někde jsem četl statistiku, že nejpoužívanějším jménem, tedy dívčím, ženským, v písních je Maria. Nejinak tomu bude i v případě té další písně, která vznikla v roce 2015 pro album Circus Zeitgeist. To je německá formace Saltatio Mortis a jejich Maria.

0: 11 v 11 na Rádiu Beat.
1: Začali jsme dnes s těmi dívčími jmény v roce 1973 s Rickem Wakemanem a z těch šesti manželek Jindřicha 8. jsme vybrali Catherine Howard. A teď přijde další dáma, která bude desátá pro dnešní večer. A budou to opět dvě jména. Billie a Jean. To je song, který si Chris Cornell vybral z repertoáru Michaela Jacksona a zahrál ho v takové velmi až skoro a kapela akustické verzi.

0: je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: A je tu finále dnešního pondělního večera s číslem 1002. Po 10. dívčí jména v názvech a textech songů a to poslední bude takové trochu zavánějící Irskem. Joe Bonamassa, jeho album Redemption z roku 2018 obsahuje tuhletu písničku, kterou ten dnešní večer uzavřeme, ale než to uděláme, musím upozornit na to, že za malou chvíli začne repríza Hard and Heavy a po ní, no samozřejmě jako vždycky, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, Rádio Beat a všechny programy, na které jste zvyklí. Jakže se ta poslední holka dnes bude jmenovat? No přece Molly. Molly O. Joe Bonamassa. Ahoj, dobrou noc, Martin Vysušil.